leží od dveří. Tak si na mě když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Mohelnický folkfest a 12. návrat na jeho loňský 6. ročník nás čeká právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Budeme poslouchat záznam vystoupení sobotních hostů, jak na Morava scéně, tak i na scéně velké. A právě tady dnes pořadu Na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: Děkujem.
1: Slavik Janoušek dohrál jeden ze svých hitů z 80. let, Halejova kometa. Vystoupil na velké scéně folkfestu v Mohelnických sadech v sobotu v podvečer. Doprovázeli ho muzikanti, se kterými hrává už dlouho. S kytarou to byl Luboš Vondrák, na foukačku výborně doplňoval Láďa Zitka a věkový průměr snižoval Honza Vondrák s kontrabasem. A v poslechu písniček Slavka Janouška budeme pokračovat.

0: Mohelnický folkfest se konává poslední prázdninový víkend. Navazuje tak na legendární dostavníky. Jeho motem je setkání lidí, léta a muziky. Pořadateli jsou muzikanti domácí kapely Madalén společně s celou řadou kamarádů, pomocníků, bez kterých by folkfest nebyl takový, jaký je. Skvěle zorganizovaný, se spoustou kapel hvězdných či legendárních, ale taky těch zatím míň známých, které tady dostávají příležitost, stejně jako muzikanti úplně nejmladší, kteří mají svou vlastní soutěž. Ale pojďme zpátky k muzice Slávka Janouška.
1: Je to tak rád.

0: Au.
1: Pořadu Na cestě z loňského Mohelnického folkfestu se Slávkem Janouškem a velkou scénou rozloučíme a přesuneme se na Morava scénu do Kempu. Tady si poslechneme banjistu Davida Bendu s kapelou Sebastelar.

Kapelu Seba Stellar s Davidem Bendou a jejich dvě skladby jsme slyšeli v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z loňského Mohelnického folkfestu, konkrétně z Morava scény. David Benda se v roce 2020 stal prvním vítězem celosvětové soutěži ve hře na banjo. A my si ho s kapelou Seba Stellar poslechneme ještě v jedné instrumentálce.

Banjo ale bude znít v pořadu Na cestě ještě nadále, protože na Morava scéně Folkfestu pokračovala v sobotu večer legendární bluegrassová kapela Monogram. Každý

Monogram není na bluegrassové scéně žádným nováčkem a ani v Mohelnici nehráli poprvé. Mají za sebou 30letou existenci a v poslední době se sestava kolem bratrů Zdeňka a Jardy Jahodových ustálila s příchodem kytaristy Jindry Winklera. Ten přinesl do kapely další autorské skladby. Na kontrabas hraje v Monogramu Erik Banič.

Po bluegrassu přišel čas na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na změnu žánru. Na Morava scénu nastoupila kapela Terrakota. Sami se škatulkují jako folk až folk rock. Já bych tam určitě přidala i trampárny. Patří k těm muzikantům, kteří na folkfestu neodhrají jen své vystoupení, třeba na Morava scéně, ale uslyšíte je u Osadního ohně a Noci v Mohelnici prodžemují. Písničky jsou z autorské dílny Radka Foxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme kapelu Terrakota, která dnešní pořad Na cestě z loňského Mohelnického folkfestu zakončí. Jenom ještě doplním, že vystoupení kapel na Morava scéně můžete zhlédnout na YouTube. A taky, že letošní 7. ročník folkfestu se kvapem blíží. Poslední dnešní skladba se jmenuje Příhodně. Co bych ještě chtěl? Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho strudana?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne a musím říct, že jsem se moc těšil do Humoriády.
5: Tak to je bezvadné.
6: Po další době.
5: Já jsem k tomu složil báseň. Pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou a k tomu humory s Kučerou a Salavou, co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
6: Výborně.
0: Humoriáda.

0: V dnešní Humoriádě je naším hostem Petr Salava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim, 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café, tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím. Takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton to je jedna láhev velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampičko?
1: Dá se říct, ano. Ano, to je
0: a to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampičko se hodí.
0: Tak bezva, už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v Humoriádě, já jsem dostal k 60. od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně, do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Takže žánrově různá místa?
1: Světa? Různá místa, hlavně aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Salava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí. Tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Ctěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok Zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi Strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde je to dost těžký. při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Proto je při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vyměnili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od desátého okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali?
1: Měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Rosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá. A bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk. A on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
0: Musel se rozehřát.
1: Musel se nahřát rozehřát.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se Petře setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
1: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně. A tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
0: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
1: Děkuju moc.
0: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný, aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď si dáme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Hlásí se vám dnešní posádka humoriády Petr Salava a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
5: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turné, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavle, já bych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják a on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží. Kapitán Petr Salava zdraví Pepu Dvořáka.
4: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
5: určitě.
4: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává, přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló, už jste s námi?
6: Ano, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
5: My vás taky.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
4: Slyšíme.
6: No, takže no. Zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympaťák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
4: Píšem si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
5: Mějte se moc hezky.
4: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové, pro oba dva.
4: Dobrý
7: a dávám
4: den.
7: Hlas taky Petrovi Novotnýmu.
4: Píšeme si a děkujeme. Dobré odpoledne.
8: Dobrého poda, pánové. Zdravím vás, Petra Želhoty.
5: Zdravíme Petra.
8: S panem Novotným.
4: Pokračování je s panem Štercelem, ale hlas panu Novotnému mám zapsat?
8: S panem Novotným.
4: Dobře, pana ano. Novotného jste si vybral, zůstává věrný svému typu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta Petra Salavu. Dobrý den, pane
5: Petře. Dobrý den.
2: Přeju vám vše dobré a krásné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením
5: no,
2: do nového dne všem posluchačům.
4: Děkujeme.
2: Humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Tak, těšíme se na slyšenou. I s vámi, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Karel Zbojkovi, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
5: Zdravíme.
9: Já bych si přál, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme novotné. Bčko, děkuji.
5: Děkujeme.
4: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy, a máme vyrovnáno v tuto chvíli. Takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
5: Dobrý den. Chci
10: vám počkat dodatečně k vašemu svátku. Je tam dneska posádka.
4: Ano, Petr Pavel.
10: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík taky maluje. Takže se pochlubte, Pavlíku, panu Salavovi a ukažte mu vaše obrázky.
4: Provedu.
10: Já vás mám na internetu a zrovna před včerem se dívala, co vám tam přibylo.
4: No.
10: V té vaší galerii.
4: To
10: takže
4: je dobře.
10: Vám přeju oběma, ať se vám, pánové, daří.
4: Já vám moc krát děkuji.
10: Ať vám nevyskne malba a nezaskne štětek.
5: Tak děkujeme.
4: Děkujeme pěkně, díky. Naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohodle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
11: Vaše nervy už nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rígrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tam ta. Je ta tam, pardon. Cítíte potřebu někoho zneckít, nakopnou. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, než škrtíte, než čtvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistý čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá nazdař Bůh, 1,37 korun. Facka mířená 2,15 korun. Facka s rozbijem 5,10 korun. A proto neperte se doma, perte se u nás!
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července, léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salova má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschlá, tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, který že z personálu chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tehle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. Mm-hmm. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka a vlastně on způsobil
1: nedostatek vody poník,
2: nedostatek vody totální.
1: Svou úzkostlivou čistotností.
2: No ale on to byl vlastně takový exhibicionista, takže pozor na to, co se může stát i na takové farmě.
1: Pozor, ať vám poník nevysprchuje studnu. Tak, a jinak šetříme vodou samozřejmě.
2: No, určitě.
1: Ale hygiena je důležitá. Tak, tolik poselství z této historky závěrečné. A teď úvod další scénky, co pak to bude?
2: Tak já bych poprosil dvojici Josef Mladý, Josef Náhlovský, kamarády, které jsem i často uváděl na různých akcích.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, obzvláště dámy. Dobrý večer,
4: dobrý,
3: dámy.
4: Stačí. Dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně.
3: Vážně, pardon.
4: My bijeme na poplach.
3: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
4: Samozřejmě.
3: Ano.
4: Českému jazyku.
3: Ano.
4: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době.
3: Jistě.
4: A my bychom měli...
3: Bychom měli?
4: Ano.
5: Ano, ne.
4: Pořádku, pořádku. Jsem tě jenom zkoušel. Jsem tě jenom zkoušel a je dobře, že jsi připraven.
3: Ve chyták.
4: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
3: Bychom chtěli.
4: Proč mi pořád skáčeš do
3: určitě
4: řeči?
3: Bychom chtěli.
4: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
3: Ano, tohle to Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ano?
4: Ne.
3: No ne, tak opravdu, pan mladý, je sudeťa.
4: Já bych to tady...
3: No ne, tak opravdu, to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
4: To je jedno. Máme.
3: Helmut Junge.
4: Je to jedno úplně.
3: A je to všem jedno.
4: Ano.
3: Helmut Siegfried Junge. Junge.
4: Tak, přátelé, je to jinak, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí.
3: To já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé. Levá tlačí, pravá netlačí. Jestli to je nějaký politický podtext.
4: Není tam žádný politický podtext. Ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
3: Ano.
4: Je to tím, že noha je párový orgán,
3: párový.
4: Že a není totožný. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
3: ano.
4: Oči jsou párový orgán.
3: Dvě ledviny jsou párový
4: ano,
3: orgán.
4: Správně, ano.
3: Dvě plíce,
4: ano,
3: dva orgány.
4: Ne, ne, ne, tento orgán, na který ty myslíš,

0: není párový.
1: Ano.
0: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
1: No, prosím vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce, a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04 je pošlete, a nebo zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší náš dnešní host Petr Salava. A teď zpívá Dalibor Janda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Další humoriádnický souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským a nebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Blokavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
4: Zdravím.
2: Zdravíme.
3: A já bych určitě hlasoval pro naše debíky.
2: Máme zapsáno, mějte se, naslyšenou.
3: Díky. Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne, aha. Kdo je s námi?
5: Zdravíme tady Honza. Já vás zdravím všichni, do studiu.
2: Mě vás.
5: A chtěl bych ten výklad pro Ačko.
2: Dobře, máme zapsáno, hlas pro mladého s Náhlovským, děkujeme krásně a jdeme na další dotaz. Kdo tam?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Pem. Zdravím Petra a Pavla a dáme si Ačko.
2: Tak děkujeme pěkně.
4: Velké díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a můžeme
7: dobré
2: povídat.
7: Dobré odpoledne, tady František Rozměr nad Vltavou, zdravím vás, pánové, pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavel, ta vás taky. A
2: tak
7: chtěl bych jenom vědět, no, jestli bude pokračovat, až minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
4: Hele, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás předušil.
7: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy?
4: Ano, ano, ano, letos...
7: A co s těma nožičkama?
4: Hele, on má nožičky skvělý, nebojte.
2: A vodnické nožičky.
4: Hele, 15.8. Nový Oldřichov.
2: Tak jo.
4: Tam bude.
7: Zdraví a jste bezvadný, díky moc.
2: Vám děkujeme. Taky, mějte se hezky. Oldřichov?
4: Nový Oldřichov 15.8. výkop bude mít Pepa Dvořák a Jaroslav Satoranský.
2: Tam budou důkazy, že Amfora jede dál.
4: Ano.
2: Tak a my jedeme dál s Josefem Mladým a Josefem Náhlovským.
8: Další problém, který mě tíží, je neologismus.
9: Neologismus, a to je...
8: To jsou novotvary.
9: To jsou novotvary, ano.
8: Nově vznikající slova.
9: Já sám takové slova vymýšlím.
8: Ano.
9: Třeba nadávky úplně nový, třeba já nevím, blbíš, nebo blbánek.
8: Ano.
9: Trotlenko, trotlájev.
8: Ano, ano, tak...
9: Dementinko.
8: Ano, tak právě...
9: Vytrubenko, dobrý
8: den. Ano, neukazuj konkrétně, zas nám poškrábu auto jako minule. Tak... Konkrétně tato slova, přátelé, vytlačují ta krásná česká slova a tím nám mizí i přísloví.
9: Přísloví nám mizí taky, protože už prostě nemají oprávnění, už neplatí.
8: Mýlíš se?
9: Řada přísloví neplatí.
8: Platí všechny.
9: Depak. Třeba tak, tak mi například řekněte, kdy se vrátí ti, kteří z poctivosti nejdál došli.
8: To nevím.
9: Ne. Já vám to řeknu kdy. Nikdy.
8: No,
9: ježiš. Z poctivosti dojdete akorát...
8: Hele, zadrž to. Vulgarizmy, to jsou další problémy češtiny.
9: Doháje jsem chtěl říct slušně, jenom doháje.
8: A pozor.
9: O?
8: Teď si možná nevědomky použil eufemismus.
9: Koho?
8: Eufemismus.
9: Eufemismus jsem použil.
8: To je změkčování.
9: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra. Já teda, vlastně, teď beru prášky na změkčování jater.
8: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
9: Ježišmarja.
8: Nebojme se třeba slovo bordel. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
9: Nepořádek. No. Tak já jsem byl včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3000. No. A tam by vyluxovala šrajtofly.
8: Ano.
9: To je paráda. Takhle se má mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
8: Ano.
9: Krásně jsme to slovo
8: takže
9: nahradili.
8: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde cugrund.
9: Ano, česky správně, cugrund.
8: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
9: Aforizmy.
8: Aforizmy.
9: No, no, to nám nemizí to, já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
8: ty
9: epigramy. Já jim říkám pepigramy, že jo? Pepigramy, no jistě.
8: Ano.
9: Já vymyslím každý týden nový pepigram, třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
8: No tak to nevypadá, že by bylo světlo na konci tunelu.
9: Ano, já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
8: Opatrně. No,
9: opatrně, to velmi citlivé a jemné. To
8: velmi
9: vám bude
8: opatrně.
9: Moc líbit, ano. Lepší jarní osení,
8: no,
9: nežli stará tráva.
8: Ano.
9: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
8: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik dva pepíci, Mladý a Náhlovský, a vracíme vám do hry Petra Novotného, tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, diskjokeje Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byla-li by na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
4: Jo, je to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
2: aby
4: bylo
2: co hrát.
4: To hlavní, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním, a těch desek jsem tam nakoupil, já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě s vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky, a ti velmi rozmrzelí přišli, a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak
2: dále.
4: Tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci, a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník, a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler s jejím nádherným hlasem, který nejde ani snad napodobit.
2: Tak zaprvé je těžký život diskjokeje, ale děkujeme i za ty písničky Bonnie Tyler. A protože jsme v humoriádě, dáme si jednu veselější s Shakin' Stevens a Bonnie Tyler.
4: To je dobrá kombinace.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný. Tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Abyste neřekli v Kozákově, tak drobný problémy doma máme, já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím to starý. Tak to se nesmějte, to není opravdu legrace, protože já už se doma mýdlím něčím, co vypadá jako žlutá žiletka. Já už to ani nemůžu kolikrát mezi prstama najít. No a ona mi nedá prostě nový, nedá, já už jsem to vyřešil. Dneska jsem to vyřešil. Já jsem to normálně nacpal do toho odpadu, co máme v umyvadle. Ten kousek pustil jsem na to horkou vodu, ono se to částečně rozpustilo, zbytek jsem zatlačil. Večer fasuju nový. Problém číslo dvě. Úklid u nás doma. Prostě ona není pořádná, to bych si netrouf říct, jo. Ona jednoduše nestíhá, já se jí ani nedivím. My máme 4 děti a ona učí a dělá přípravu odpoledne a večer. My kolikrát jdeme někam na návštěvu, kde nemají děti a ona mi pak říká, táto, ty tam mají naklizeno, vidíš? Já jí vždycky říkám, proč nemáme paní, která by nám pomáhala v domácnosti? Je to tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský manýry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka, ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak, ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel. No.
1: A jsme ve finále, loučí se Petr Salava, zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
2: No, budu moc rád, ona ta hodina tak neuvěřitelně uběhne, že nechápu, že jsme na konci, ale když diskotéka, tak 12. září, klub Mandragora Praha, 5 DJů. Oldies but goldies.
1: Ty brďo, a teď Olympik jako za mladá, doslova,
2: přesně,
1: to se k tomu
2: tak,
1: hodí.
2: To se hodí.
1: Petr Salava i Pavel Kučera, přijde hezký den, dobrý poslech našich dalších pořadů.
2: Mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na dvou místech v kraji dál platí úplný zákaz koupání. Hasiči stále zasahují u požáru výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Fotbalisté Francie postoupili do semifinále mistrovství světa. Ráno bude převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Zákaz koupání dál trvá ve vodní nádrži Sedlice na Pelhřimovsku a v Kachličce na Havlíčkobrodsku. Hygienici omezení prodloužili na základě výsledku nových rozborů vody. Zhoršenou kvalitu mají i Pilská nádrž a Domanínský rybník na Žďársku, stejně jako Břevnická nádrž na Havlíčkobrodsku. Po ochlazení za poslední týden ve všech sledovaných nádržích klesla teplota vody. Podle mluvčí krajské hygienické stanice v Jihlavě Jany Bémové právě to může v dalších dnech mít na kvalitu vody zásadní vliv.
2: Kdyby ty teploty zůstaly tak, jak jsou teď, to znamená v noci trošku nižší, přes den by třeba kolem těch 25 stupňů a občasný déšť, tak určitě by voda byla lepší. Takže dá se předpokládat, že ty tropické teploty kvalitu vody ovlivní.
0: Na požár budovy 34 v baťovském areálu v centru Zlína dohlíželo přes noc 14 jednotek hasičů. Ti především monitorovali okolí, aby se oheň dále nešířil. Celou dobu byl na místě také velitel zásahu. Další postup popisuje mluvčí hasičů David Martinec.
3: Ráno by tam měla být schůzka se zástupci jak města, tak se statikem a podobně a bude se rozhodovat vlastně o dalším postupu.
0: V Iránu nad ránem pohřbili zesnulého nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Zemřel při prvních americko-izraelských úderech na Teherán na konci února. Rakev je uložená v mauzoleu Alího Rézy v Mašhadu, který patří mezi nejposvátnější místa šítského islámu. I přes vysoké teploty se v ulicích města sešly tisíce lidí. Pohřbem tak skončila týdenní série smutečných akcí, které se kromě Islámské republiky konaly také v sousedním Iráku.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Francie je prvním semifinalistou fotbalového světového šampionátu. Nad Marokem zvítězila 2-0 a v play-off ještě neinkasovala. Kapitán Kylian Mbappé v prvním poločase neproměnil penaltu. Francouzský trenér Didier Deschamps ale zmínil, že to mentální nastavení týmu nenarušilo.
4: Potvrzujeme naši formu. Ano, v první půli nám chyběla větší efektivita. Golman chytil penaltu a do toho jsme neproměnili další tři velké šance. Ale nerozhodilo nás to. A Kyliana už vůbec ne.
0: Francie bude o postup do finále hrát s vítězem večerního utkání Španělska, Belgie a z Belgii.
1: Počasí.
0: V Jihlavě teď mají 7 stupňů, v Novém Rychnově a při Bislavi 10. Ráno bude převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 24 a 27 stupni. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Silnice na Vysočině jsou teď volně průjezdné a bez nehod. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné páteční ráno, máme 10. červencový den, ať je pro vás vydařený, to přeje Český rozhlas Vysočina. Zahrají a zaspívají nám třeba skupina Krištof, Petra Janu s Jiřím Barešem nebo Lucie Bílá a za chvíle řekneme, jaká je první zmínka o Brnu a taky připomeneme založení observatoře v Greenwichi. No a další výročí, tak hezké ráno a nerušený poslech.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Ano, jsme stálí, tak je Český rozhlas Vysočina pro vás vysílá každý den v roce. Jsme stálí a jsme rádi, že zůstáváte věrní právě našemu vysílání. Teď máme 5 hodin a 11 minut. Krásné páteční ráno přejeme. První dochovanou zmínku o Brnu teď popíše Petr Jungmann a přidá další dnešní výročí. Pojďte si to poslechnout.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 10. července, svátek mají Libuše a Amálie. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První písemnou zmínku o Brnu najdete v Kosmově kronice k 10. červenci 1091. Ten den před 935 lety, jak se v kronice píše, český král Vratislav I. vtrhl s vojskem na Moravu a oblehl hrad Brno. Královský astronom John Flamsteed se svými spolupracovníky se před 350 lety v roce 1676 nastěhovali do nově vybudované královské observatoře v Greenwichi nedaleko Londýna, kterou sám Flamsteed prosadil a založil. Před 35 lety v roce 1991 se Boris Jelcin stal složením přísahy prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruska.
3: Isplňat vzložené na mě národem obязанности.
2: Film Zbormistr režiséra a scenáristy Ondřeje Provazníka měl premiéru v kinech přesně před rokem.
4: Dlouho jsme tady neměli takový hlas jako máš ty.
2: Kontroverzní snímek inspirovaný kauzou sboru Bambíny di Praga a sbormistrem Bohumilem Kulínským získal cenu české filmové kritiky. Elektrotechnik a radiotechnik srbského původu Nikola Tesla se narodil v chorvatském Smiljanu nedaleko Gospiče před 170 lety. Před 150 lety se v Polné u Jihlavy narodil domnělý vrah Anežky Hrůzové Leopold Hilsner. Vražda se stala impulzem takzvané Hilsneriádě. Náš špičkový šéfkuchař, držitel hvězdy v gastronomickém průvodci Michelin z roku 2012, Oldřich Sahajdák, má dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý letní víkend.
0: Libuše a Amálie, v kraji Vysočina žije téměř 2000 libuší a k tomu další 300 Amálií. Dnes mají svátek, tak pošlete blahopřání, kytičku nebo písničku prostřednictvím Českého rozhlasu Vysočina v čase 12 až 13 hodin a v podvečer mezi 18 a 19 hodinou můžete poslat dechovku. Taky přejeme libuším a Amálím vše nej k svátku a posíláme skupinu Beatles.

0: Hezké páteční ráno, je 10. července, teď je 16 minut po 5. hodině.
1: Počasí.
0: A teploty v kraji Vysočina se pohybují kolem 10 stupňů. 10 stupňů hlásí Moravské Budějovice, Třebíč, Košetice, Telč nebo Bystřice nad Pernštejnem. Chladněji je ve Žďáře nad Sázavou, tam mají 9 stupňů, nebo ve Velké Meziříčí hlásí 8. A tepleji naopak v Náměšti nad Oslavou, kde je polojasná obloha a 13 stupňů. Během dne čekáme slunečný den a teplý. Ráno bude sice více oblačnosti, ale přes den polojasná. Jasno, odpoledne může být až oblačno, hlavně na severovýchodě kraje, a k večer bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, ráno a večer slabý vítr, přes den se rozfouká na mírný severozápadní až severní. Tolik výhled na počasí dnešního dne, tak si ho užijte, třeba s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: O víkendu v Karlových Varech vyvrcholí tamní filmový festival. Proto vám dnes po 11. hodině nabídneme reprízu rozhovoru s Miroslavem Donutilem. Třebíčský rodák si ani letos svátek filmu nenechal ujít.

5:21 přesně, máme 10. červencový den. Prázdniny jsou ve své první části, jsou tu dovolené a taky studentské brigády, třeba letní stáže vysokoškoláků ve firmách. Spolupráce je to výhodná pro obě strany. Ve kterých oborech nachází studenti uplatnění a jaký přínos mají pro zaměstnavatele, to jsme zjišťovali, zaznamenali a reportáž vám pustíme za hodinu, tedy krátce před 6:30. Teď se blíží 6:30 a Jaromír Kulhánek chystá krátké zprávy. Řeč bude o skvělém úspěchu českých tenistek a taky o uzavírce ulice Legionářů v Jihlavě. Co je nového, to poslouchejte každé ráno na Českém rozhlase Vysočina. A je ráno, ano, taky zpívá Václav Neckář. Tak hezký den.

0: Dobré páteční ráno, s přehledem zpráv je ve studiu Českého rozhlasu Vysočina připraven Jaromír Kulhánek, dostává slovo.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Uzavírka se dnes z třídy legionářů v Jihlavě přesouvá do dalšího úseku. Řidiči tak neprojedou částí od parkoviště za Bilou po křižovatku s Tolstého ulicí. Doposud dělníci pracovali na spodní části ulice ke křižovatce s Fricovou ulicí. Sněmovna se vrátí k novele stavebního zákona. Vládní předloha má centralizovat stavební řízení, zjednodušit administrativu a zrychlit povolovací proces. Poslanci k ní připojili 130 pozměňovacích návrhů. Podle opozice se totiž příliš vychází vstříc developerům. Děti do 15 let páchají čím dál víc trestných činů. Počet ublížení na zdraví a loupeží s dětskými pachateli stoupl od roku 2015 o 40%. Ministerstvo spravedlnosti proto uvažuje o snížení hranice trestní zodpovědnosti na 13 let. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl skoro na 3900, oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných, OSN ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali také záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová se utkají o titul ve wimbledonské dvouhře. Poprvé se tak ve finále Grand Slamu představí dvě Češky. Zápas začne v sobotu v 17 hodin. A přidáme předpověď počasí. Ráno bude převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením počítejte v pražském směru dálnice D1 za 137. kilometrem na úrovni Stránecké zhoře. Silničáři tam v pravém jízdním pruhu opravují vozovku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Včera dopoledne jsme se s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina podívali do Francie. Profesor Libor Makovička, rodák z Pelhřimova, tam na začátku 80. let emigroval, oženil se a založil rodinu. Do Česka, konkrétně do Jihlavy, jezdí jednou za rok za svojí sestrou a spartou kamarádů, chodí z Prahy na Karlštejn. S Francií toho podle něj máme poměrně dost společného, třeba v některých regionech nosí miminka čáp, stejně jako u nás. I o tom mluvil s kolegou Jožou Kolářem. Víc za chvíli.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Posloucháte páteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, teď je 9,5 minuty po půl šesté. A jak moc odlišný je život ve Francii oproti Česku, i o tom si Joža Kolář povídal včera dopoledne s pelhřimovským rodákem, profesorem Liborem Makovičkou.
1: Nutno říct, že je škoda, že se tady v Evropě tak nějak handrkujeme, protože v té Evropě ty národy a ty země si jsou hrozně blízký. A v podstatě, dejme tomu, když vidím i ve Francii, tak třeba Čechy jsou tak blízky Alsasku, že to Alsasko kulturně je vzdálenější Burgundsku než těm Čechám. Jo? Takže ty rozdíly jsou opravdu minimální. Mně to nikdy nepřipadlo, že by to byla nějaká potíž. Je potřeba si zvyknout na některé regionální zvyklosti v té zemi anebo v tom kraji, ale v podstatě v Evropě se člověk může zaintegrovat kdekoliv. Že jo.
2: Jak třeba ve Francii slaví Velikonoce nebo Vánoce? Každý ví, jak se slaví u nás. Je to ve Francii hodně jiné?
1: Tak to je právě ten rozdíl regionální, protože v té Francii mezi těma krajema asi je rozdíl. Mm-hmm. A třeba když bych sem začal říkat srovnávat, my jsme blízko toho Alsaska, běhám za alsaský oddíl, tak je znám dost dobře. Například ty Velikonoce jsou velice, není tam samozřejmě pomláska, ale jako ten zajíček nebo vím, roznáší ty vajíčka, že jo, dělají se do oken, si dávají na vesnici upečený beránky a to tak. Ty Velikonoce jsou hodně podobné. Vánoce taky, že? Protože například i předvánoční období s Mikulášem, jinde ve Francii není Mikuláš, ten je podle v těch přilehlých spíše germánských zemí i v té Francii. A je spousta takových drobných rozdílů, které například přibližují Čechy a tu východní, severovýchodní Francii. To je například, že v Česku se říká, že děťátka přináší čáp, že?
2: Ano.
1: A v Alsasku je přináší čáp taky.
0: O víkendu v Karlových Varech vrcholí tamní mezinárodní filmový festival, proto vám dnes po 11. hodině nabídneme reprízu rozhovoru s Miroslavem Donutilem. Třebíčský rodák si ani letos svátek filmu nenechal ujít. Za chvíli se podíváme na to, jaké bude páteční počasí. Příjemný poslech.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Téměř minuta už uplynula od 6:45. Posloucháte páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A teploty v našem kraji se teď pohybují kolem 10 stupňů. 10 stupňů hlásí Bystřice nad Pernštejnem, Telč, Košetice, Třebíč nebo Moravské Budějovice. Chladněji je třeba ve Žďáře nad Sázavou, tam udávají 9 stupňů, nebo ve Velkém Meziříčí, tam je 8. A tepleji naopak je v Náměšti nad Oslavou, tam je polojasná obloha a stupňů 13. Ráno bude převážně méně oblačnosti, tedy hodně slunečné. Přes den potom čekáme polojasno. Odpoledne může být až oblačno, a to hlavně na severovýchodě kraje. K večeru bude oblačnosti opět ubývat. Odpolední teploty 24 až 27 stupňů, no a vítr ten bude ráno a večer slabý a přes den se rozfouká na mírný severozápadní až severní. Na Český rozhlas Vysočina teď přichází Jarda Hypochondr, přináší písničku Vrásky z lásky a hned po něm Makovičky a povídání o robotech.

0: 10 minut před 6 hodinou je ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina čas pro naše malé makovičky ze školky. Kolegyně Irena Šarounová s nimi probrala i pomocníky, roboty. Mají nějaké doma?
1: Makovičky.
2: Co je to robot?
3: Když ho naprogramuješ, tak udělá, co jsi mu tam naprogramoval. Třeba když tam dáš rovně dozadu, do boku rovně, tak on to pak udělá.
4: Nás umí vysávat a uklízet prach.
5: Nebo zmáčne zakroužice a on se zakrouže.
6: A my máme takovýho robota, co uklízí po nás.
7: My máme takovýho robota kulatýho, který má stanici a vysává a vymetává bolčus.
8: My máme ve skolce robota, ale on je malej. Nic neděle, jen nám chodí.
2: Jak může vypadat robot?
9: Je kovovej a má takový tělo jako obdélník nebo kostka a nohy jako obdélník úzký.
10: Nebo může být z Lega.
2: Může robot i škodit?
9: Že to neudělá a zůstane ve stanici.
1: Makovičky.
0: Míra nezaměstnanosti na Vysočině v červnu mírně klesla. Kolik lidí je v našem kraji bez práce, to uslyšíte společně s dalšími zprávami, předpovědí počasí a pohledem na silnice za 9 minut. Do té doby muzika, začíná s ní Dara Rollins a K náhodou. Krásné páteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Lidí bez práce v červnu na Vysočině ubylo. Koaliční rada projedná mimo jiné takzvaný americký program PURL. Lesní požár v Andaluzii má nejméně 12 obětí. Ráno bude převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Míra nezaměstnanosti na Vysočině v červnu mírně klesla. Ke konci měsíce bylo bez práce 13 575 lidí, tedy o 115 méně než posledního května. Naopak v meziročním srovnání je v regionu skoro o 2000 nezaměstnaných víc. Přibývá ale i volných pracovních míst, pokračuje ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Jihlavě Lenka Nováková.
2: Současně se zvyšuje i nabídka volných pracovních míst, jejich struktura však dlouhodobě neodpovídá skladbě uchazečů a proto zaměstnavatelé nadále narážejí na nedostatek pracovníků zejména v technických a manuálních profesích.
1: Koaliční partneři by si dnes měli vysvětlit situaci kolem příspěvku Česka do takzvaného programu PRL. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů na iniciativu, díky které můžou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně pro Ukrajinu, přesměroval část peněz. Hnutí SPD je proti a podle jeho členů to nebylo dopředu v koalici projednáno. Sám premiér Andrej Babiš z hnutí ANO potvrdil, že si to strany a hnutí, které jsou součástí vlády, vyříkají na koaliční radě.
3: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka.
1: Macinka se koaliční rady kvůli zahraniční cestě nezúčastní, prý už ale vše vysvětlil předsedovi SPD Tomiu Okamurovi. Nejméně 12 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almeria. Přes noc s ním bojuje asi 150 hasičů. Podle místních úřadů se část obětí našla v turistické chatě, další uhořeli v automobilech. Co neštěstí způsobilo, zatím není jasné. Jednou z variant je, že po pádu elektrického vedení začala hořet suchá vegetace. Oheň se pak rychle rozšířil do okolních lesů. Španělsko se v posledních dnech potýká s další vlnou veder a dlouhodobým suchem. Sport. České volejbalistky prohrály v Lize národů s Nizozemskem 0-3 na sety, už tak nemůžou projít do play-off. Kapitánka Michaela Mlinková vyzdvihla alespoň zapojení střídajících hráček do zápasu.
4: Musíme si pomáhat víc servisem, což nám občas dařilo, občas ne. My se hodně nadřeli i na ten jeden bod, to nás možná trošku strážilo dolů, ale jinak si myslím, že to byl docela dobrý zápas, hodně holek přišlo nových, tak to si myslím, že bylo důležité, aby se trošku ohráli, aby jsme třeba mohli použít v jiných zápasech, kde to bude potřeba. Počasí.
1: V Třebíči a Košeticích teď mají 10 stupňů, v Libici nad Doubravou 8, ráno bude převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty se ustálí mezi 24 a 27 stupni, foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpomalte v brněnském směru dálnice D1 za 94. kilometrem u Humpolce. Na vozovce tam leží kusy roztrhané pneumatiky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, máme pátek 10. července, před námi je další prázdninový víkend. Český rozhlas Vysočina přeje, ať se vám vydaří všechny vaše plány. Pro dobré naladění zařadíme písničky od Brontosaurů, skupiny Poetika nebo Leony Machálkové a taky se podíváme, jak to jde vysokoškolákům na stážích ve firmách v našem kraji. Hezké ráno a nerušený poslech.
0: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: vám je páteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, teď je 6 hodin a k tomu 12 minut. A dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát rozebírat.
1: Děkujeme za přivítání.
2: A přejeme všem krásný a zdravý den.
1: Tentokrát budeme zase mluvit o zácpě.
2: K tématu se totiž vracíme na vaše přání. Není to tak dávno, co jsme to řešili, ale vypadá to, že na záchodech se trápí hodně z vás.
1: Nechali jste nám spoustu dotazů a my se na ně budeme snažit odpovědět.
2: Dozvíte se, jak všelijak se zácpa projevuje, čeho si všímat a proč ji každý třeba cítíme jinak.
1: A je pravda, že střeva mají vlastní mozek, jak s nadsázkou říkávaly naše babičky?
2: Sledujte nás na Facebooku, sledujte stránky www.veseleazdravie.cz a hlavně poslouchejte naše vysílání.
1: Poradnu na téma zácpa budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
0: Tolik pozvánka na dnešní 13. hodinu, za chvíli počasí pátku 10. července. Ještě předtím ale písnička Leony Machálkové Svět je plnej bláznů. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, je pátek 10. července, posloucháte Český rozhlas Vysočina, máme pro vás výhled na počasí.
1: Počasí.
0: Stanice Sedlec u náměště nad Oslavou hlásí jasnou oblohu a 12 stupňů, 12 je taky v Telči, 11 stupňů hlásí Moravské Budějovice, Svratouch nebo Košetice, 10 stupňů je v Novém Rychnově, Černovicích a Vežďáře nad Sázavou a 9 stupňů udává Přibyslav, Havlíčkův Brod a Velké Meziříčí. Ráno je převážně s menší oblačností, přes den bude polojasno, odpoledne může být až oblačno a to hlavně na severovýchodě kraje, večer bude opět oblačnosti ubývat. Čeká nás ale slunečný den, jen počet mraků se bude během dne trochu zvyšovat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, ráno a večer slabý, přes den mírný vítr severních směrů. To je tedy výhled na dnešní počasí. Spolupráce výhodná pro obě strany. To jsou letní stáže vysokoškoláků ve firmách, ve kterých oborech nachází studenti uplatnění a jaký přínos mají pro zaměstnavatele. To řekneme už za chvíli v reportáži.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: O víkendu v Karlových Varech vyvrcholí tamní filmový festival. Proto vám dnes po 11. hodině nabídneme reprízu rozhovoru s Miroslavem Donutilem. Třebíčský rodák si ani letos svátek filmu nenechal ujít.

over.

0: 9 minut nás dělí od 6:30 a od dalších zpráv Českého rozhlasu Vysočina. Teď jdeme pro podrobnosti do firem v kraji. Ty přes léto využívají služeb stážistů z vysokých škol, získávají tak budoucí odborníky v oboru. Pro studenty jde o změnu a o vítaný přivýdělek. Uplatnění snadno najdou například budoucí stavaři.
1: A teďka tady zrovna zakresluju stávající stav jedné průmyslové haly tady v Jihlavě.
2: A vy zrovna děláte co na počítači?
3: Já zrovna řeším opěrnou stěnu v Malým Beranově.
4: Studenti Veronika Suchá a Filip Daněk tráví celé léto v jihlavském projekčním ateliéru. Oba jsou ve druhém ročníku na vysoké škole a chtějí nabrat zkušenosti z praxe.
1: Tak já si uvědomuji, že škola mi rozhodně nedá jako to, co mi dá ta praxe jako tady v ateliéru, takže pro mě to je jediný plus a vydělám si nějaké peníze jako v létě.
3: Vlastně v mojí školu to nezajímá, jestli vlastně dělám ve stavařině, ale dělám to kvůli tomu, že je to zase něco, vidím, jak se to dělá v realitě, nějaký ty technické dokumentace, které se třeba úplně na vysoké ještě nesepisují až někdy u bakalářky a tak, takže.
4: Od vedlejšího stolu na ně dohlíží architekt Radim Paďha.
5: Přes rok je to vysoce komplikované, protože jsou vytížení školou, což je v pořádku, a tak se těšíme na léto, až zase nastoupí a máme je tady k ruce.
2: A je to každé léto?
5: Je.
2: Takže se těšíte, když přijdou ty prázdniny, že
5: přesně
2: se někdo
5: tak,
2: ozve?
5: Letos jsme opravdu byli netrpěliví a čekali jsme a v podstatě jsme je naháněli, aby už začali, aby měli hotové zkoušky a mohli fungovat u nás.
4: Některé školy letní neplacené stáže předepisují dokonce jako povinnost. Týká se to i studentek zdravotnických oborů Terezy z Jihlavy a Elišky ze Stonařova.
6: A já studuju fyzioterapii na Fakultě tělesné kultury v Olomouci.
7: A já fyzioterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
6: Tak vlastně minulý týden jsme byli i v nemocnici, takže jsme si vyzkoušeli zase trochu jiný provoz. A teďka jsme už tady v ambulancích.
4: Stará se o něj jihlavský fyzioterapeut Alois Polák. V létě se v jeho centru vystřídá celkem 8 studentů.
8: My sami jsme v rámci studia praxi absolvovat museli, takže svým způsobem to takhle jakoby vracíme a zároveň se prezentujeme jako zaměstnavatel ve chvíli, kdy studenti skončí školu jako absolventi a hledají uplatnění, tak už o nás ví.
4: Letní stáže nabízí například i technologické firmy, restaurátoři, státní správa nebo bankovní společnosti. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
10: Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát.

0: Krásné ráno, je pátek 10. července. Na Českém rozhlase Vysočina přinášíme stručný přehled aktuálního dění kolem nás. Řeč bude o prvním českém kvantovém počítači nebo o skupině Rolling Stones. Slovo má Jaromír Kulhánek.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Elektřinu ze tří městských fotovoltaických elektráren by mohli využívat i obyvatelé Pelhřimova. Do konce letošního roku budou panely osazené na budově městského úřadu a domově pro seniory. Do dvou let pak ještě na zimním stadionu. Radnice teď založila energetický spolek, který umožní elektřinu sdílet nejdřív s městskými organizacemi. První český kvantový počítač začal fungovat v Ostravě. Stroj umístěný v Národním superpočítačovém centru dokáže v krátkém čase řešit velmi složité úkoly. Sloužit může například při léčbě mozkových onemocnění. Odborníci ho před spuštěním několik měsíců testovali. Teď už se jim hlásí několik zájemců o využití. Městská policie v Chrudimi má prvního služebního psa. Speciálně vycvičený německý ovčák má posílit bezpečnost samotných strážníků a usnadnit řešení složitých situací nebo konfliktů. Psa budou využívat hlídky hlavně při kontrolách problémových lokalit. Britská rocková kapela Rolling Stones vydává po třech letech nové album. Deska s názvem Foreign Tongues je v pořadí jejich 25. Legendární Stouni nahrávku oznámili už na začátku května. Prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0 díky brankám Mbappého a Dembeleho. O postup do finále zabojují Francouzi proti lepšímu z dvojice Španělsko-Belgie. A ještě počasí. Ráno bude převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 94. kilometrem u Humpolce. Na vozovce tam leží kusy roztrhané pneumatiky z kamionu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dodám ještě, nad oslavou včera přijeli vojáci ze všech jednotek vzdušných sil. Byli tam přivítat svého nového velitele a rozloučit se s tím starým. Proč byla právě Náměšť symbolická a kam se chce letectvo pod novým vedením ubírat, to se dozvíte už za okamžik v reportáži. Teď na Český rozhlas Vysočina přichází Michal Hrůza.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Máme 7 minut po 7, tady je páteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Krátce před 7:45 nabídneme podrobnou předpověď počasí na dnešní den i na víkend s meteorologem, tak si na to počkejte. Teď ale jdeme k armádě. Vzdušné síly armády České republiky mají nového velitele. Bojový prapor včera oficiálně převzal v Náměšti nad Oslavou generál Petr Tománek. Pozdravit ho tam přijeli vojáci ze všech leteckých i protivzdušných jednotek z celé republiky.
1: Dámy a pánové, nyní bude přinesen bojový prapor velitelství vzdušných sil.
2: Na ploše před hangárem 22. vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou stojí seřazení příslušníci všech jednotek vzdušných sil armády České republiky, aby se rozloučili se starým a přivítali nového velitele.
1: Nyní již očekáváme příchod náčelníka generálního štábu armády České republiky, generálporučíka Miroslava Hlaváče. Po jehož pozdravu jednotkám zazní státní hymna a následovat bude průlet letecké techniky.

0: teď už nad letištěm defilují stroje vzdušních sil. Začaly to vrtulníky, symbolicky tady v náměstí nad Oslavou. Následují dopravní letouny CASA. A v doprovodu dvou letounů JAS-39 Gripen, také dopravní Airbus.
1: A přistoupíme k samotnému slavnostnímu aktu předání a převzetí funkce velitele vzdušných sil.
0: Je po ceremoniálu a já už teď u jednoho z vystavených bojových vrtulníků stojím s oběma generály. Nejdřív se obrátím možná na toho odcházejícího Petra Čepelku. Ten dnešní slavnostní akt je v náměšti nad Oslavou. Je to náhoda, nebo jste si náměšť vybral vzhledem ke svému působení, jak tady na základně, tak vlastně i u vrtulníkového letectva?
2: Je to taková naše symbolika, dohovor s novým velitelem vzdušných sil, s panem generálem Tománkem. Tak já jsem tady prožil svá nejkrásnější léta v průběhu mojí vojenské kariéry. Náměšť mám velmi rád a je to moje srdeční záležitost.
0: S námi je tu ale také nový velitel, generál Petr Tománek. Já předpokládám, že teď na vás čekají výzvy, úkoly.
3: Budeme hlavně se soustředit na navýšení schopností protivzdušné obrany České republiky, navyšování operačních schopností. Aby jsme tohleto všechno mohli splnit, tak se musíme taky soustředit na náš personál, vojáky vzdušných sil.
0: A já jenom dodám, že odcházející velitel Petr Čepelka v armádě nekončí. Bude působit na pozici prvního zástupce náčelníka generálního štábu. Z náměště nad Oslavou Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na náměštsku. Český rozhlas Vysočina.

0: Posloucháte páteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Jedna minuta nás dělí od 6:45.
1: Počasí.
0: A povědět nám, jaký je a jak bude, už je připraven meteorolog Mojmír Martan. Hezké ráno i vám.
2: Dobré ráno.
0: Jak to teď vypadá v kraji Vysočina?
2: Větší část kraje má slunečné ráno, ale jsou i místa, kde je přechodně více oblačnosti, jako například aktuálně na Jemnicku nebo také na některých místech Žďárska. Teploměry ukazují hodnoty od 13 do 8 stupňů. Ty nižší hodnoty najdeme v některých údolích.
0: Takže celkem chladné ráno, pokud někdo se obává odpoledních vysokých teplot, tak určitě by měl teď vyvětrat prostory, ve kterých bude trávit celý den, protože ty teploty půjdou nahoru. Pojďme říct kam.
2: Tak zastaví se na hodnotách mezi 24 a 27 stupních, jinak bude většinou polojasno až oblačno. Hlavně v té severovýchodní polovině kraje by té oblačnosti mohlo být trošku více. Večer potom se oblačnost bude postupně rozpouštět. Foukat bude ráno a večer slabý, přes den mírný vítr severních směrů.
0: To je pátek 10. července, ale oni ty teploty půjdou nahoru i den za dnem, tak pojďme představit sobotu a neděli.
2: Tak sobotní ráno bude opět hlavně v údolích chladnější, 14 až 11 v údolích až 9 stupňů, odpoledne se oteplí na 25 až 28 stupňů, no a většinou bude polojasno nebo i skoro jasno, odpoledne a večer občas i oblačno, vítr slabý, přes den mírný severozápadní až severní. Co se neděle týče, tak noc bude převážně jasná, postupně polojasná, přes den očekáváme většinou oblačno, jihozápadní části kraje, tam může být toho slunce více, večer zase ubývání oblačnosti, ranní teploty 14 až 10, odpolední 24 až 28 stupňů.
0: Tak postupně, krůček po krůčku se dostaneme k nedělním 28 stupňům. Srážky předpokládám žádné, pokud o nich nemluvíte.
2: Srážky nebudou o víkendu žádné.
0: A pojďme se podívat po víkendu, jak ten trend bude pokračovat, bude se nadále oteplovat.
2: Po víkendu se bude ještě oteplovat a čekáme, že by odpolední teploty na některých místech dosahovaly až ke 30 stupňům, jinak by mělo být nejčastěji polojasno. Co se týče srážek, tak ty by se mohly začít objevovat nejdříve od středy, ale bude jich ke konci týdne potom přibývat a přidají se k tomu i bouřky.
0: Tak výhled na celý týden pro nás měl Mojmír Martan. Zajímal nás hlavně ten víkend, ten bude určitě suchý a čím dál teplejší. Děkujeme za předpověď, hezký pátek, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: No a na Českém rozhlase Vysočina chystáme vtip Jardy Hypochondra a taky písničky. Bude tu s nima třeba Marta Kubišová, Lenka Filipová nebo slovenští No Name. Tak příjemný poslech.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: řekni for.
1: Tak tohle není vtip, je to takové pojednání, v čem se liší psy a ženy. Tak třeba rodiče vašeho psa vás nikdy nenavštíví, nebo pes vám nikdy netelefonuje. Pes miluje, když se vaši přátelé zastaví na skleničku. Pes neočekává, že mu zavoláte, když se někde opozdíte. Čím později přijdete domů, tím radostněji vás vítá. Pes není nikdy nespokojen se svým tělem. Pes nedovolí, aby nějaký časopis řídil jeho život. Psa pobavíte, trpíte-li plynatostí. Pes vás nikdy nekritizuje. Pes nechce vědět o každém psu, kterého jste měl. Na psa nemusíte nikdy čekat, je připraven okamžitě vyjít ven. Pes si nikdy nepůjčuje vaše košile. Pes vám nevypne televizi, jestliže se díváte na fotbal. Můžete mít legálně i několik psů. Pes neumí mluvit.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Firmy mají zájem o vysokoškolské stážisty. Hasiči nadále zasahují u požáru výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Tenisový Wimbledon zažije první ryze české finále ženské dvouhry. Nosková se zítra utká s Muchovou. Ráno bude převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. O vysokoškolské stáže v odborných firmách zájem. Společnosti tak mají lepší přístup k budoucím specialistům v oboru. Například ve zdravotnictví jsou stáže povinné a neplacené. Naopak v jiných oborech je můžou studenti spojit i s brigádou.
2: Tak já si uvědomuji, že škola mi rozhodně nedá jako to, co mi dá ta praxe jako tady v ateliéru, takže pro mě to je jediný plus a vydělám si nějaké peníze jako v létě.
3: Student druhého ročníku stavební fakulty v Brně, Filip Daněk, bude v jihlavském projekčním ateliéru pracovat až do konce léta. Vysokoškoláci plní povinné praxe taky u jihlavského fyzioterapeuta Aloise Poláka.
4: Teď zrovna máme aktuálně 4 stážisty rozdělené do 2 pracovišť a v průběhu léta se nám vystřídá dohromady 8 praktikantů.
3: Letní stáže nabízí například i restaurátoři, technické obory nebo bankovní společnosti. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Na požár budovy 34 v baťovském areálu v centru Zlína dohlíželo přes noc 14 jednotek hasičů. Ti především monitorovali okolí, aby se oheň dál nešířil. Celou dobu byl na místě také velitel zásahu. Další postup popisuje mluvčí hasičů David Martinec.
5: Ráno by tam měla být schůzka se zástupci jak města, tak se statikem a podobně a bude se rozhodovat vlastně o dalším postupu.
0: Iránu nad ránem pohřbili zesnulého nejvyššího duchovního vůdce Alího Chamenejího. Zemřel při prvních americko-izraelských úderech na Teherán na konci února. Rakev je uložená v mauzoleu Alího Rézy v Mašhadu, který patří mezi nejposvátnější místa šíjského islámu. I přes vysoké teploty se v ulicích města sešly tisíce lidí. Pohřbem tak skončila týdenní série smutečných akcí, které se kromě Islámské republiky konaly také v sousedním Iráku.
1: Sport.
0: Tenisový Wimbledon zažije první české finále ženské dvouhry. Karolína Muchová se zítra utká s Lindou Noskovou. Muchová totiž nejprve porazila Američanku Goffovou a Linda Nosková pak Kostukovou z Ukrajiny. Nosková je šťastná za obě české hráčky.
6: Pyšná na nás obě, myslím, že i Česko je na nás pyšný a Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Tuhle trávovou sezónu máme každá titul, takže myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
0: Finále se bude hrát zítra od 17 hodin.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Velkém Meziříčí teď mají 9 stupňů, v Dukovanech 14. Ráno bude převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 24 a 27 stupni. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte v pražském směru dálnice D1 za 137. kilometrem na úrovni Stránecké zhoře. Silničáři tam v pravém jízdním pruhu opravují vozovku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné páteční ráno, máme 10. červencový den, ať je pro vás úspěšný a vydařený, tak jako pro české tenistky na Wimbledonu, to přeje Český rozhlas Vysočina. Zahrají a zaspívají nám Karel Gott, skupina Argema nebo Věra Špinarová, to jsou dobré vyhlídky a za chvíli řekneme, jaká je první zmínka o Brnu a taky připomeneme založení observatoře v Greenwichi a další výročí. Tak hezké ráno a nerušený poslech.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné páteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina, je 7 hodin a téměř 13 minut a v Úsobí na Havlíčkobrodsku mají krásný zámek na místě původní vodní tvrze a taky tam mají kostel svatých andělů strážných a v něm v neděli vystoupí folková legenda Vladimír Merta v rámci 31. úsobského koncertního léta. Neděle 12. července 18 hodin na kostel svatých andělů strážných v Úsobí folková legenda Vladimír Merta. Tolik pozvánka Českého rozhlasu Vysočina. A za první dochovanou zmínkou o Brnu teď půjdeme k Petru Jungmanovi a přidá další dnešní výročí. Pojďme si to poslechnout.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: pátek 10. července, svátek mají Libuše a Amálie. Tady je Petr Jungman, pěkný den. První písemnou zmínku o Brnu najdete v Kosmově kronice k 10. červenci 1091. Ten den před 935 lety, jak se v kronice píše, český král Vratislav I. vtrhl s vojskem na Moravu a oblehl hrad Brno. Královský astronom John Flamsteed se svými spolupracovníky se před 350 lety v roce 1676 nastěhovali do nově vybudované královské observatoře v Greenwichi nedaleko Londýna, kterou sám Flamsteed prosadil a založil. Před 35 lety v roce 1991 se Boris Jelcin stal složením přísahy prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruska.
3: Isplňat vozložené na mě národem obязанности.
2: Film Zbormistr režiséra a scenáristy Ondřeje Provazníka měl premiéru v kinech přesně před rokem.
4: Dlouho jsme tady neměli takový hlas jako máš ty.
2: Kontroverzní snímek inspirovaný kauzou sboru Bambíny di Praga a Zbormistrem Bohumilem Kulínským získal cenu české filmové kritiky. Elektrotechnik a radiotechnik srbského původu Nikola Tesla se narodil v chorvatském Smiljanu nedaleko Gospiče před 170 lety. Před 150 lety se v Polné u Jihlavy narodil domnělý vrah Anežky Hrůzové Leopold Hilsner. Vražda se stala impulzem takzvané Hilsneriádě. Náš špičkový šéfkuchař, držitel hvězdy v gastronomickém průvodci Michelin z roku 2012, Oldřich Sahajdák, má dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý letní víkend.
0: Téměř 2000 Libuší, jak tomu další 300 Amálií žijí v kraji Vysočina, dnes mají svátek, tak pošlete blahopřání, kytičku nebo písničku prostřednictvím Českého rozhlasu Vysočina v čase 12 až 13 hodin nebo v podvečer mezi 18 a 19 hodinou, kdy můžete poslat dechovku. Taky přejeme Libuším a Amálijím všechno nej k svátku a posíláme Johna Travoltu a Olivii Newton-John.

0: Krásné páteční ráno, tady je Český rozhlas Vysočina. Za chvíli nabídneme české písničky, bude tu Marek Ztracený a Vítr do plachet, nebo Věra Špinarová Slunečné pobřeží. Teď mi pojďme říct, jak je a jak bude.
1: Počasí.
0: Třebíč, Žďár nad Sázavou nebo Velké Meziříčí teď hlásí 11 stupňů, Počátky a Hubenov 12, Bystřice nad Pernštejnem 14 a v Moravských Budějovicích už je 15 stupňů. Ráno je provázené malou oblačností, přes den ale bude polojasno, odpoledne může být i oblačno, hlavně na severovýchodě kraje, takže sluníčko občas překryjí mraky, jinak ale čekáme velmi slunečný a taky teplý den, teploty dosáhnou 24 až 27 stupňů Celsia. Vítr ten ráno a večer bude jen slabý, přes den se rozfouká na mírných severních směrů. To můžete tedy čekat v pátek, sobota a neděle bude opět beze srážek a teploty půjdou i o malinký stupínek výš a výš. Už 31. ročník festivalu Fantazie hostí tradičně na začátku léta Chotěboř. Do města se na něj sjíždějí návštěvníci z celé republiky. Někteří vyráží nejen na přednášky, ale i do ulic města a převlečení za své oblíbené filmové hrdiny. Atmosféru přiblížíme za chvíli v reportáži.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: O víkendu v Karlových Varech vyvrcholí tamní filmový festival. Proto vám dnes po 11. hodině nabídneme reprízu rozhovoru s Miroslavem Donutilem. Třebíčský rodák si ani letos svátek filmu nenechal ujít.

0: V pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina dozněla písnička Marka Ztraceného Vítr do plachet. Máme 7 hodin a k tomu 24,5 minuty. Postavy v kostýmech filmových nebo herních hrdinů teď můžou potkat lidé v Chotěboři. Koná se tam už 31. ročník festivalu Fantazie, na který se sjíždějí nadšenci z sci-fi a fantasy z celé republiky. Připravené jsou pro ně deskové i počítačové hry, přednášky nebo tematické workshopy. Někteří si na festival své kostýmy i měsíce dopředu sami vyrábí.
1: Třeba ty na tepníky, ty mám vyrobené z termoplastu, takže ty jsou věrné předloze, ale třeba ty šperky mám dokoupené podle toho, co se bylo k sehnání.
2: Předvádí mi návštěvnice festivalu Fantazie Jana svůj kostým, inspirovaný postavou Lionela Baratheona ze seriálu Rytíř sedmi království.
1: Vyrábím se celý samé, to celý ušitý samozřejmě, teda až na boty, ty se nějak sháním extra. Používáme hodně 3D tisk, což mi manžel vyrábí. Většinou všechno děláme takhle po práci, ve svém volném čase, je to fajn hobby.
2: Jana se fenoménu cosplay, tedy převlékání za filmové hrdiny, věnuje skoro 13 let. Postavy si vybírá hlavně podle jejich charakteru.
1: Já tady vlastně s kamarádkami dělám třídenní program ohledně kostýmů, jmenujeme se Cosplay Line, a kde vlastně představujeme všechny ty různé disciplíny, které se můžou v cosplay objevit.
2: Na letošní 31. ročník paní Jana dorazila do hotelu Fantazie, kam se pro letošek přestěhoval kompletní program. Další prostory v centru Chotěboře, které festival využíval, byly totiž pro některé specifické body programu zbytečně velké, vysvětluje zástupce ředitele festivalu Fantazie Tomáš Bačkovský.
3: Druhým důvodem bylo to, že příprava festivalu v těch prostorách, kde se festival odehrával minulé 3 roky, tak byla velmi náročná. My jsme ty budovy museli adaptovat na ty naše účely, přivízt tam velké množství vybavení, stoly, židle, gastrovybavení.
2: Na festival už letos dorazilo přes 1300 návštěvníků. Další stovky pořadatelé ještě očekávají. Připravené jsou pro ně workshopy i přednášky.
4: Tohle je největší sál tady v hotelu a v tom sále v jeho třetině jsou hry, spíš starší, počítačové hry staršího charakteru. Máme tady na počítačích nainstalované muzeum videoher.
2: Festival Fantazie v Chotěboře skončí v neděli. Z Chotěboře Adéla Boháčová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: koviště zabilou po křižovatku s Tolstého ulicí. Doposud dělníci pracovali na spodní části ulice ke křižovatce s Fricovou ulicí. Sněmovna se vrátí k novele stavebního zákona. Vládní předloha má centralizovat stavební řízení, zjednodušit administrativu a zrychlit povolovací proces. Poslanci k ní připojili 130 pozměňovacích návrhů. Podle opozice totiž příliš vychází vstříc developerům. Děti do 15 let páchají čím dál víc trestných činů. Počet ublížení na zdraví a loupeží s dětskými pachateli stoupl od roku 2015 o 40%. Ministerstvo spravedlnosti proto uvažuje o snížení hranice trestní zodpovědnosti na 13 let. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl skoro na 3900, oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných, OSN ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali také záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. České volejbalistky prohrály v Lize národů s Nizozemskem 0-3 na sety, už tak nemůžou projít do závěrečného play-off. A přidáme předpověď počasí. Ráno bude převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 za 127. kilometrem na úrovni Nadějova. Stojí tam osobní auto s defektem pneumatiky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Víte, kdy se u nás začaly pěstovat melouny? Odpověď na tuhle otázku nabídne už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Optimistická písnička Valdemara Matušky v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Mějte podle ní krásnou náladu po celý páteční den. No a jako malá jsem si neuměla představit, že by v našich končinách mohly dozrát melouny, ale to jsem se hodně mýlila. Pěstování melounu totiž u nás má silné kořeny, jak vás teď přesvědčí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že melouny se na našem území pěstovaly už ve středověku? Tohle sladké ovoce, které se správně česky nazývá lubenice obecná, má pro nás stále punc exotiky, daří se mu totiž v teplém podnebí. Ovšem bývaly doby, kdy se docela běžně pěstovalo na tuzemských polích. Dokládají to nejen zmínky ve starých textech, ale i objevy archeologů. Semena melounů objevili při vykopávkách v centrech měst jako Brno, Opava nebo Uherský Brod. Nálezy datovaly do 14. až 15. století, tedy na samý konec středověku. Podle toho se dá odvodit, že třeba na jižní Moravě panovalo teplejší počasí, které umožňovalo bezproblémové pěstování melounů. To samé se dá říct i o Polabí, kde jsou tyto sladké plody doložené v 17. století. Ten, kdo se pěstování melounů věnoval, měl dokonce své vlastní pojmenování, byli to takzvaní melouníci. Na závěr bychom si měli ujasnit jednu věc, ve které se často chybuje. Meloun je všeobecně považovaný za ovoce, ovšem ve skutečnosti je to zelenina. Melouny mají blízko třeba k cuketám nebo dýním. Zřejmě pro jejich sladkou chuť je však běžně označujeme za ovoce.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Tohle byla zpěvačka Madonna, posloucháte páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Jedna minuta nás dělí od 7:45.
1: Počasí.
0: A teploty v kraji Vysočina se teď drží mezi 11 a 16 stupni a půjdou nahoru ještě nejméně o 10 stupňů. Teď ráno je převážně méně oblačnosti, přes den bude polojasno, to znamená, že sluníčko se občas bude schovávat za mraky. Odpoledne může být hlavně na severovýchodě kraje i oblačno, ale večer bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia a slabý vítr se přes den rozfouká na mírný severních směrů a večer opět utichne. No a slunečno, beze srážek a teplo čekáme i o víkendu, tak ať se vaše plány vydaří. A za malou chvíli si budeme na Českém rozhlase Vysočina povídat s našimi makovičkami. Probereme s nimi roboty. Mají nějaké doma?
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte Mohameda Helmiho, arabského muslima uctívaného v Izraeli. Desítky židů mu vděčí za život. V době, kdy jim hrozila záhuba, potlačil strach a začal žít na hraně života a smrti. Věděl, že může skončit na popravišti. Přesto měl jediný cíl, aby jeho přátelé přežili.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání zavede za Josefem Švejkem i jeho stvořitelem Jaroslavem Haškem. Zatímco Švejk s úsměvem čelil válečné mašinerii, jeho autor si v roce 1915 sáhl na samé dno. Spisovatel, humorista a milovník života se ocitl přímo v první linii v Haliči, uprostřed pekla první světové války.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 10 minut před 8 hodinou dozněla v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina písnička Palo Habery s názvem Jediná. No a my jdeme teď do školky s našimi malými odborníky. Kolegyně Irena Šarounová s nimi probrala roboty a to, jak jim doma pomáhají.
1: Makovičky.
2: Co je to robot?
3: Když ho naprogramuješ, tak udělá, co jsi mu tam naprogramoval. Třeba když tam dáš rovně dozadu, do boku rovně, tak on to pak udělá.
4: Nás umí vysávat a uklízet prach.
5: Nebo zmáčnek zakroužice a on se zakrouže.
6: A my máme takovýho robota, co uklízí po nás.
7: My máme takovýho robota kulatýho, který má stanici.
8: A

0: chodí.
1: Jak může vypadat robot?
0: Jako kovový a má takový tělo jako obdélník nebo kostka a nohy jako obdélník úzkej.
2: Nebo může být z Lego.
1: Může robot i škodit?
0: Že to neudělá a zůstane ve stanici. Makovičky.
3: Za 9 minut ve zprávách Českého rozhlasu Vysočina uslyšíte o hasičských závodech na Jihlavském náměstí i o debatách ohledně finanční pomoci Ukrajině. Do zpráv nás doprovodí ještě Jiří Korn anebo Bonnie Tyler, která nás před 2 dny opustila. Tak můžeme s poděkováním za její písničky zavzpomínat.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Spátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.
1: Celý den pro vás sledujeme situaci na silnicích. Aktuální informace přináší Zelená vlna. Jejím zpravodajem se můžete stát i vy. Ať už na cestách zaznamenáte jakékoliv komplikace, varujte ostatní. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 8 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Dnes začíná v Jihlavě extrémní hasičský závod Firefighter Challenge. Koaliční rada se dnes bude mimo jiné zabývat pomocí Ukrajině. Už druhý mimořádně silný tajfun se během jednoho týdne blíží Tajvanu. Ráno bude převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno, teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Hasičský závod Firefighter Challenge hostí dnes a zítra jihlavské Masarykovo náměstí. Poměří se v něm 150 hasičů z 8 evropských zemí. Účastníky čeká řada fyzicky náročných úkolů, mimo jiné i zdolání 12-metrové schodišťové věže nebo slalom. Hodnotí se rychlost i preciznost soutěžících.
3: Na startu budou i zástupci České republiky, včetně úřadující mistryně Evropy Nicole Cempírkové ze Svratky na Žďársku. Ženy i muži mají totiž v této soutěži stejné podmínky. Dorazit mají hasiči mimo jiné z Francie, Rakouska nebo Maďarska. Chybět naopak budou zástupci některých arabských zemí. Julie Kavková, Český rozhlas.
2: Koaliční partneři budou odpoledne řešit mimo jiné pomoc Ukrajině v programu PURL. Členům hnutí SPD vadí, že ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů bez předchozího projednání přesunul peníze právě na tuto iniciativu, díky které můžou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf SPD Tomio Okamura mluvil dokonce o porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítá.
4: Rozumím politické pozici a politickému postoji SPD a taky chápu emoce, které se s tím mohou pojit po té, co si řada lidí přečetla články, že vláda otáčí a rozhodla se, že bude financovat zbraně pro Ukrajince. To prosím, samozřejmě není vůbec pravda, nic takového se nestalo, tady šlo pouze o nějakou technickou operaci.
2: Předseda motoristů ale na koaliční radu nedorazí, účastní se totiž zasedání skupiny přátel západního Balkánu v Římě. Tajfun Bávi, který meteorologové označují za největší za posledních 10 let, se přiblížil Tajvanu. Během jednoho týdne jde už o druhou bouři, která vážně ohrožuje tuto část světa. Klimatologové to přičítají mimořádně silnému jevu El Niño.
5: Typhoon Bavi, it's huge. Over the past 10 years.
6: Lodě v přístavech pevně přivázané do formací v ulicích pytle s pískem proti vodě a pohotovost pro bezmála 40 000 vojáků, od kterých stát očekává okamžitou pomoc při záchranných pracích. Tak se připravuje Tchajvan. Meteorologové předpovídají, že v horských oblastech může napršet až metr vody, takže kromě záplav hrozí i masivní sesuvy půdy. Zatímco na druhé straně průlivu v čínské provincii Fujian ještě neskončily záchranné práce po tajfunu Majsak, který začátkem týdne zabil skoro 40 lidí. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl na Tour de France 6. etapu a vrátil se do čela průběžného pořadí. Svého největšího konkurenta v boji o prvenství Dana Vingegaarda porazil o víc než 2,5 minuty. Čech Matias Vacek výrazně ztratil, ze třetí příčky se propadl na 10. a přišel také o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce.
1: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou teď mají 11 stupňů, v Náměšti nad Oslavou a Černovicích 14. Ráno bude převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty se ustálí mezi 24 a 27 stupni. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte, v brněnském směru dálnice D1 za Velkou Bíteší začínají nesouvislé kolony kamionů.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Budova Jihlavského Sila nedaleko z modernizovaného vlakového nádraží je prázdná, ale spolek Silo Jihlava organizuje akce pro veřejnost dál. Tento víkend si díky nim můžete vyzkoušet rozpohybovat loutky. Pozvánku uslyšíte za okamžik.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné páteční ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Vysočina. Mám teď na telefonu Hanu Zor Svačinkovou ze spolku Silo Jihlava, která nás pozve na víkendovou akci Silo dětem. Dobrý den, paní Svačinková.
1: Dobrý den.
0: Kde bude akce Silo dětem, protože v jihlavském Silu teď už nepůsobíte?
1: Ano, bohužel na Sile už nepůsobíme, ale snažíme se nacházet nové prostory v Jihlavě, kde můžeme dělat akce. A Silo dětem Udělej děj se děje ve Stříbrném domě na adrese Masarykovo náměstí 21. A to jak v prostorách čajovny, tak případně i v prostorách dvorku nebo centra dokumentárních filmů.
0: Teď už víme, kde bude akce Silo dětem a co všechno je připraveno.
1: Dnes v pátek od 15 do 19 hodin můžete přijít na tvořivé dílny, kde si připravíte případné loutky anebo vlastně kulisy na animační dílnu, která probíhá v sobotu, tedy zítra od 14 do 19 hodin, kdy se ty vaše loutky anebo i nějaké jiné připravené loutky můžete naučit rozpohybovat a udělat si animovaný film. A pokračujeme nedělí, kdy proběhnou knižní čaje, což je taková naše nová akce, kdy každou druhou neděli v měsíci vlastně pořádáme autorská čtení. To součástí toho dětského knižního čaje. Bude autorské čtení Pavly Teplé Janákové a bude pokračovat také divadýlko Pohádkář od Bernadety Klabníkové.
0: Pro koho je vlastně celá tahle ta akce určena a kdo jsou třeba lektoři těch tvořivých dílen?
1: Tvořivé dílny vlastně připravujeme ve spolupráci s Centrem dokumentárního filmu, stejně tak ty animační dílny, ale vystřídá se tam několik lektorek, které jsou zkušené vlastně v tom a provedou vás jak tvořivými dílnami v pátek, animační dílnou v sobotu, ale i v neděli vlastně máme nachystané tvořivé dílny. Je to pro děti, ale pro děti jakéhokoliv věku. Můžete k nám přijít kdokoliv.
0: Na akci Silo dětem, a tedy nejen dětem, nás zvala Hana Zor Svačinková. Moc děkujeme, ať se akce vydaří. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Když okne

0: Petra Janů v pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme 8 hodin a k tomu 18 minut.
1: Počasí.
0: A skoro jasnou oblohu a 17 stupňů hlásí meteorologická stanice v Dukovanech. 17 stupňů udávají také Košetice. Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí nebo Nový Rychnov hlásí 16 stupňů, oblačnou oblohu a 15 stupňů má Telč a skoro jasno a 14 stupňů hlásí Přibyslav. Ráno je ještě tedy převážně provázené malou oblačností, přes den ale čekáme polojasno, odpoledne může být až oblačno a to zejména na severovýchodě kraje. Večer bude potom oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, slabý vítr se přes den rozfouká na mírný severních směrů a k večeru opět utichne. No a slunečno a beze srážek a taky teplo čekáme i po celý víkend, tak ať se vaše víkendové plány vydaří. Od pondělí neprojedou řidiči částí Hradební a Brněnské ulice v Jihlavě. Uzavírku na frekventovaném průtahu budou objíždět po obchvatu. Další užitečné podrobnosti k téhle uzavírce jsme zjišťovali a řekneme vám je za chvíli.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Krásné páteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Řidiči se musí připravit na rozsáhlou uzavírku v centru Jihlavy. Od pondělí totiž rekonstrukce průtahu města omezí dopravu na Hradební a Brněnské ulici. Více informací má teď ve studiu redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kudy tedy řidiči od pondělí neprojedou?
1: Uzavírka platí pro ulice Brněnská a Hradební, a to v úseku od City Parku až po výjezd od Zoologické zahrady. Nejen, že tedy neprojedou centrální části Jihlavy, ale nebude možné ani odbočit na Kosovskou ulici. A do Zoologické zahrady se lidé dostanou pouze ve směru od Okružní ulice. Na parkoviště Obchodního domu budou muset lidé zajíždět přes Žižkovu a Fibichovu ulici. Objízdná trasa povede obousměrně po Znojemské a Brtnické ulici na obchvat a následně na okružní křižovatku u Helenína.
0: Jak to bude s městskou hromadnou dopravou?
1: Ta místem také neprojede. Vedení Jihlavy proto počítá s velkou výlukou, a to celkem pro 9 linek. Konkrétně B, C, 2, 10, 12, 32, 42 a také speciální turistické víkendové linky. Řidiči v nadcházejících týdnech neobslouží zastávky City Park, Zoologická zahrada, Brněnský kopec a také zastávky na Kosovské ulici. Výjíždět ale bude dočasná linka s označením BX. Ta bude vázaná na vlakové spoje v pracovních dnech a bude jezdit mezi zastávkami Demlova a Hlavní nádraží.
0: Co se vlastně bude na průtahu opravovat?
1: Silničáři budou na průtahu frézovat povrch silnice a provedou i různé sanace a drobné opravy. Poté položí novou vrstvu asfaltu. Práce, které v pondělí začnou, jsou ve skutečnosti dvě etapy rekonstrukce spojené do jedné. Krajští silničáři upravili harmonogram tak, aby byl průtah hotový ještě do konce letních prázdnin. Tato spojená etapa potrvá 2 týdny, tedy do 27. července. I poté ale musí lidé počítat s tím, že městská hromadná doprava dál neodbočí do Kosovské ulice. Pokračuje mluvčí kraje Vysočina Monika Brotánková.
2: Současně začne další etapa mezi Zoologickou zahradou a křižovatkou s ulicí Okružní, která má být podle předpokladů hotová do 9. srpna.
1: Rekonstrukce průtahu nicméně zahrnuje celou trasu od čerpací stanice ONO na Žižkově ulici až po okružní křižovatku u Helenína. Všechny práce by měly být hotové do 1. září.
0: Veronika Bartes-Vohralíková informovala zejména řidiče o chystané uzavírce v Jihlavě. Bude to velké. Děkujeme za všechny informace a budeme dál situaci sledovat. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno, máme pátek 10. července. O fotovoltaické elektrárně v Pelhřimově a taky o skupině Rolling Stones teď přichází informovat Jaromír Kulhánek.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Elektřinu ze tří městských fotovoltaických elektráren by mohli využívat i obyvatelé Pelhřimova do konce letošního.

0: speciálně vycvičený německý ovčák má posílit bezpečnost samotných strážníků a usnadnit řešení složitých situací nebo konfliktů. Psa budou využívat hlídky hlavně při kontrolách problémových lokalit. Britská rocková kapela Rolling Stones vydává po 3 letech nové album. Deska s názvem Foreign Tongues je v pořadí jejich 25. Legendární Stouni nahrávku oznámili už začátkem května. Prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0 díky brankám Mbappého a Dembeleho. O postup do finále zabojují Francouzi proti lepšímu z dvojice Španělsko-Belgie. A ještě předpověď počasí. Ráno bude převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na silnici 19 v Novém Městě na Moravě. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí pouze jedním pruhem a podobné to je na stejné silnici před Olešnou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Více se radikalizují, jsou fascinováni násilím na internetu, ale mají velkou motivaci se změnit a pracovat na sobě. Tak mluví odborníci o nedospělých pachatelích. Má smysl tady uvažovat o snížení věkové hranice odpovědnosti? Víc si řekneme za chvíli. Teď přichází Helena Vondráčková a sladké mámení.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Na Českém rozhlase Vysočina dozněla krásná letní písnička od Olympiků Nebe nad hlavou. Máme pátek 10. července, před námi je další prázdninový víkend. Jakého bude provázet počasí, odpoví nám za pár minut meteorolog. Teď jdeme ještě k důležitému tématu. Krádeže, loupeže, ale i kyberzločiny nebo sexuální násilí. Čím dál víc mladých násilných trestných činů se dopouštějí mladí pachatelé. To vyplývá z dat nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Děti do 15 let spáchaly loni přes 1600 činů, dvě třetiny z nich měly na svědomí 13 a 14 letí. Někteří mladiství neumějí ovládnout svůj vztek, další si to prostě chtějí zkusit.
1: U těch dětských jsou to často loupežní přepadení nebo nějaký krádeže nebo ublížení na zdraví, výtržnictví, a o mladistvích třeba nebezpečné vyhrožování nebo radikalizace, extremismus. Tak je tam více sexuálních deliktů, jak se změnil zákon.
2: Říká Zuzana Mokrá, vedoucí Centra prevence a resocializace spolku Ratolest, která s mladými pachateli pracuje přes 15 let. Dříve řešili hlavně loupeže, výtržnictví nebo ublížení na zdraví. To se ale v posledních zhruba dvou letech mění.
1: Teď se ta plejada rozšiřuje a těch sexuálních deliktů je popravdě více, ale taky je to více různých činů.
2: Státní zástupci v roce 2025 objasnili přes 3800 případů, kterých se dopustili děti a mladiství. Právě data nejvyššího státního zastupitelství ukazují, že radikalizace a fyzické násilí u nich stoupá, říká mluvčí Petr Malý.
3: Lze poukázat na obecný nárůst agrese, nevyrovnanosti a impulzivity dětí a mladistvích. V důsledku toho převažuje jeho situační charakter, který často vychází z malicherných sporů, případně je násilí ovlivněno konzumací alkoholu.
2: Zpráva navíc doporučuje uvažovat o posunutí věkové hranice odpovědnosti ne na 14, ale 13 let, řekla ve 20 minutách Radiožurnálu na začátku července nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
4: Protože mezi tyto dvě věkové kategorie je násilná trestná činnost rozprostřena po 30%.
2: Snížení věkové hranice prosazuje taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Rezort teď připravuje analýzu. Zpráva nejvyššího státního zastupitelství navíc doporučuje vznik zařízení pro ty děti, které páchají násilí

0: opakovaně a jsou nebezpečné, říká mluvčí Petr Malý.
1: Řešením by byl zajišťovací ústav s psychologickou, psychiatrickou, terapeutickou i sociální péčí, který však současně umožní přijetí nezbytných opatření k ochraně personálu i společnosti.
0: S většinou dětí se ale dá pracovat, a to po spáchání prvního činu jako prevence dalšího podobného jednání. Podle Zuzany Mokré ze spolku Ratolest vede shodně děti a mladistvé ke spáchání činů nestabilní rodinné zázemí, kyberprostor včetně sociálních sítí nebo i parta.
2: Často uvádějí, že je to poprvé, co se nad věcma můžou zamyslet, protože v partě se musí tvářit, že jsou jako drsní, doma si o tom úplně nepopovídají s rodiči.
0: Podle Mokré si děti i mladiství dokážou svou chybu uvědomit, jen k tomu potřebují prostor. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte páteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, jen vteřiny nás dělí od 8:45.
1: Počasí.
0: A tak přesně ve 8:45 přeju dobré ráno meteorologovi Petru Minsterovi.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá v kraji Vysočina teď ve 8:45?
2: Oblačnosti je velice málo, něco málo se zdržuje na jihu Vysočiny, jinak je jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupily už dokonce i o 10 stupňů, někde máme od 14 v těch vyšších polohách až po 20, například v Moravských Budějovicích, zatímco minimální hodnoty často klesaly pod 10 stupňů.
0: Tak ale pojďme se podívat, jaký páteční den bude.
2: Dnes bude převážně málo oblačností, většinou polojasno v odpoledních hodinách. Ta oblačnost může být malinko větší, ale ta kupovitá oblačnost nebude výrazně mohutná a nebude z ní padat žádná voda, takže bez srážek, a večer opět bude oblačnost ubývat. Teploty se odpoledne dostanou na letních 24 až 27 stupňů. Vítr bude severních směrů zpočátku slabý, postupně mírný, ale jenom do 20 km za hodinu.
0: To je pátek, co víkend bude taky slunečný a beze srážek?
2: Bude podobný i s tím, že v některých údolích opět ta teplota ráno může klesat až k těm 9 stupňům, jinak to bude lehce nad 10 stupňů, odpoledne 25 až 28 stupňů, o malinko tepleji tedy, a oblačnost opět malá, zejména ráno a potom večer, odpoledne přechodně ta oblačnost může být větší, ale beze srážek, opět severní vítr.
0: Zdá se mi, že ty teploty kousíček po kousíčku stoupají. Bude to tak dál i po víkendu?
2: Ano, bude to tak v průběhu celého víkendu a až do zhruba poloviny příštího týdne. Ten severní vítr nechce pustit ten hodně horký vzduch od jihu, hlavně potom přes Alpy, takže ty teploty, které se lehce budou blížit k těm 30 stupňům, pozvolná, s tím, že oblačnost bude většinou malá, tím, že je to suchý vzduch. S výjimkou té neděle, tam ta oblačnost bude trošku mohutnější a i kdyby spadlo pár kapek, tak to nebude moc velké množství vody. Nicméně ten další průběh od toho čtvrtka do pátku už se otočí i vítr a ten jižní vítr už sem pustí, ten hodně teplejší, takže tam už čekáme častěji ty tropické teploty, ale s tím také potom možnost přehánění bouřek.
0: Takže nějaký déšť nejblíže tak v polovině příštího týdne, je to tak?
2: Ano.
0: Děkuji moc za předpověď Petru Minsterovi, krásný pátek a krásný víkend i vám, naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Krásný páteční den a taky krásný víkend přeje Ivana Víznerová všem posluchačům Českého rozhlasu Vysočina. Po 9:00 už roli průvodce převezme kolega Joža Kolář, také naslyšenou, opět zítra ráno po 5:00.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vládo, řekni fór.
1: Tak tohle není vtip. Třeba rodiče vašeho psa vás nikdy nenavštíví. Nebo pes vám nikdy netelefonuje. Pes miluje, když se vaši přátelé zastaví na skleničku. Pes neočekává, že mu zavoláte, když se někde opozdíte. Čím později přijdete domů, tím radostněji vás vítá. Pes není nikdy nespokojen se svým tělem. Pes nedovolí, aby nějaký časopis řídil jeho život. Psa pobavíte, trpíte-li plynatostí. Pes vás nikdy nekritizuje. Pes nechce vědět o každém psu, kterého jste měl. Na psa nemusíte nikdy čekat, je připraven okamžitě vyjít ven. Pes si nikdy nepůjčuje vaše košile. Pes vám nevypne televizi, jestliže se díváte na fotbal. Můžete mít legálně i několik psů. Pes neumí mluvit.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Pejty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Práce na třídě legionářů v Jihlavě postupují do další fáze. Požár v továrním areálu ve Zlíně už hasiči lokalizovali. Tenisový Wimbledon zažije první ryze české finále ženské dvouhry. Nosková se zítra utká s Muchovou. Dopoledne bude ještě převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Uzavírka se dnes z třídy legionářů v Jihlavě přesouvá do dalšího úseku. Řidiči tak neprojedou částí od parkoviště za Bilou po křižovatku s Tolstého ulicí. Doposud dělníci pracovali na spodní části ulice ke křižovatce s Fricovou ulicí.
2: Právě po nově opravené polovině silnice se teď řidiči dostanou na parkoviště u Bily i do areálu okresního soudu. Další možnou trasou bude i propojka z Havlíčkovy ulice. Rekonstrukce třídy legionářů zatím pokračuje podle harmonogramu. Práce skončí letos na podzim. Poté naváže poslední etapa, která si vyžádá uzavírku křižovatky s Tolstého ulicí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hasiči v noci lokalizovali požár v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou a dál se nešíří. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího na třetí. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Pavel Řezníček. Jednotky v noci místo monitorovali pomocí dronů a k hašení i dnes používají vrtulníky. Při požáru se nikdo nezranil, velká část výškové budovy se už ale zřítila. Příčinu požáru zatím hasiči neznají. Firmy, které mají v budově sklady, odhadují škody ve stovkách milionů korun. Nejméně 12 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almeria. Přes noc s ním bojuje asi 150 hasičů. Podle místních úřadů se část obětí našla v turistické chatě, další uhořili v automobilech. Co neštěstí způsobilo, zatím není jasné. Jednou z variant je, že po pádu elektrického vedení začala hořet suchá vegetace. Oheň se pak rychle rozšířil do okolních lesů. Španělsko se v posledních dnech potýká s další vlnou veder a dlouhodobým suchem.
1: Sport.
0: Tenisový Wimbledon zažije první české finále ženské dvouhry. Karolína Muchová se zítra utká s Lindou Noskovou. Muchová totiž nejprve porazila Američanku Goffovou a Linda Nosková pak Kostukovou z Ukrajiny. Nosková je šťastná za obě české hráčky.
3: Pyšná na nás obě, myslím, že i Česko je na nás pyšný a Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Tuhle trávovou sezónu máme od každá titul, takže myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
0: Finále se bude hrát zítra od 17 hodin.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově teď mají 16 stupňů, v Telči a Vatíně 15. Dopoledne bude ještě převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 24 a 27 stupni. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S komplikacemi a také se zdržením počítejte v pražském směru dálnice D1 za 146. kilometrem u Velkého Meziříčí. Překáží tam nehoda osobního auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je krátce po 9. hodině a já vám všem přeji příjemné pohodové sluncem zalité páteční ráno, je 10. červenec a já jsem rád, že vaším společníkem je vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Čerstvý špenát se dá upravit do vynikající omáčky brčálově zelené barvy. Pokud jste příznivci špenátu, tak si počkejte na recept společně s Dášou Kubíkovou.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
4: A také Marí Rotrovou. Tady je písnička s názvem Markétka.

0: Trocha romantiky při pátečním dopolední. Brian Adams, Please Forgive Me. Český rozhlas Vysočina. Dnešní tip na rychlé jídlo využijí milovníci masa i vegetariáni. Pro druhou variantu stačí jen vynechat poslední část receptu s kuřecím masem. Pochutnají si všichni. Díky Dáše Kubíkové.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Oblíbeným rychlým letním jídlům patří bramborové noky. Dobře se s nimi pracuje na pánvi, kde se dají smíchat zleda s jakými ingrediencemi. V létě se hodí čerstvý špenát, který dá základ poměrně výrazně zelené až brčálové omáčce. Ale ta chuť. Tu jídlu dodá jen pár dalších ingrediencí. Smetana, česnek, kuřecí maso a parmezán. Recept mám od Jakuba Slámy z hornického hostince Hodunka ve Štěpánově nad Svratkou.
3: Je to velice jednoduché. Připravíte si noky z bramborového těsta, ty uvaříte ve vodě po dobu 2 minut, než vám vyplavou na hladinu. Zelená omáčka se skládala ze špenátu čerstvej. Ten potom byl rozmixován, nebo ho nemusíte mixovat vůbec. Dokoření se, dochutí se česnekem, pepř, sůl a nechá se chviličku zarestovat. Poté se k tomu přidává smetana, ta se nechává vypařit, trošku parmezánu. A pak se k tomu přidají noky, ty se zamíchají s omáčkou a přidává se k tomu kuře s tymiánem. Dá se jednoduše udělat to kuře na másle, necháte ho zarestovat, nakrájené na kostičky, přidáte nějakou bylinku čerstvou, pak to všechno zamícháte, zasypete parmezánem a máte hotovo.
2: Musím říct, že takto upravené noky mají výjimečnou barvu, ale jsou hotové opravdu rychle a jsou i lehké a moc dobré. Tak je zkuste a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina se za chvíli podíváme do Náměšti nad Oslavou. Tam včera přijeli vojáci ze všech jednotek vzdušných sil. Byli tam přivítat svého nového velitele a rozloučit se s tím starým. Proč byla právě Náměšť symbolická a kam se chce letectvo pod novým velením ubírat, se dozvíte už za okamžik v reportáži.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Vzdušné síly armády České republiky mají nového velitele. Bojový prapor včera oficiálně převzal v Náměšti nad Oslavou generál Petr Tománek. Pozdravit ho tam přijeli vojáci ze všech leteckých a protivzdušných jednotek z celé republiky.
1: Dámy a pánové, nyní bude přinesen bojový prapor velitelství vzdušných sil.
2: Na ploše před hangárem 22. vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou stojí seřazení příslušníci všech jednotek vzdušných sil armády České republiky, aby se rozloučili se starým a přivítali nového velitele.
1: Nyní již očekáváme příchod náčelníka generálního štábu armády České republiky, generálporučíka Miroslava Hlaváče. Po jehož pozdravu jednotkám zazní státní hymna a následovat bude průlet letecké techniky.

0: teď už nad letištěm defilují stroje vzdušních sil. Začaly to vrtulníky, symbolicky tady v náměstí nad Oslavou. Následují dopravní letouny CASA. A v doprovodu dvou letounů JAS-39 Gripen, také dopravní Airbus.
1: A přistoupíme k samotnému slavnostnímu aktu předání a převzetí funkce velitele vzdušných sil.
0: Je po ceremoniálu a já už teď u jednoho z vystavených bojových vrtulníků stojím s oběma generály. Nejdřív se obrátím možná na toho odcházejícího Petra Čepelku. Ten dnešní slavnostní akt je v náměšti nad Oslavou. Je to náhoda, nebo jste si náměšť vybral vzhledem ke svému působení, jak tady na základně, tak vlastně i u vrtulníkového letectva?
2: Je to taková naše symbolika, dohovor s novým velitelem vzdušných sil, s panem generálem Tománkem. Tak já jsem tady prožil svá nejkrásnější léta v průběhu mojí vojenské kariéry. Náměšť mám velmi rád a je to moje srdeční záležitost.
0: S námi je tu ale také nový velitel, generál Petr Tománek. Já předpokládám, že teď na vás čekají výzvy, úkoly.
3: Budeme hlavně se soustředit na navýšení schopností protivzdušné obrany České republiky, navyšování operačních schopností. Aby jsme tohleto všechno mohli splnit, tak se musíme taky soustředit na náš personál, vojáky vzdušných sil.
0: A já jenom dodám, že odcházející velitel Petr Čepelka v armádě nekončí. Bude působit na pozici prvního zástupce náčelníka generálního štábu. Z náměště nad Oslavou Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na náměštsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je půl desáté a to je čas na to, abychom s Miroslavem Markem nahlédli do historie. Dnes bude řeč o větrech, tedy abych to upřesnil, o těch, které foukají venku.
1: Bejvávalo.
2: Jaká povětrnost v den sedmi bratří, taková i sedmi týdnům příštím patří. Vždycky desátého dne sedmého měsíce v roce se zdviženým ukazovákem pravil tuto svou moudrost pradědeček. Podle letitých zkušeností to mělo platit hlavně o dešti. Říkávalo se také, na sedm bratří prškaly spadne, potom po dlouhou dobu.

uváděno jako Alexandr a druhové. V legendách jest psáno, že byli umučeni pro svou víru za císaře Marka Aurelia a s nimi snad i jejich údajná matka Felicita. Ale zpět na český venkov před pár staletími. Pokud v tento den pršelo, zvěstovalo to odložení práce ženců na poli. V tyhle dny se totiž schylovalo ke žním, anebo se leckde už žalo. Ale sedláci věděli, že když dnes zaprší, nezůstane jenom u dneška. Tradovalo se, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neoschne. Jinde zas, když na sedm bratří pršívá, voda z nebe pak týden spadává. Tohle věděl a podle toho se řídil dědeček, pradědek s prabábou i jejich kmotři a ti to měli zase od svých rodičů, takže na tom asi něco bude. No a příště v pondělí o svaté Markétě. Bejvávalo.

0: Tudíž se jménem Gloria zpívá v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina Víťa Vávra. Za chvíli se v minutě pro zdraví budeme věnovat zánětu mandlí a angíně. No a ve 9:45 se jako vždycky ve všední den dopoledne v létě přihlásí Zámecké léto s Pavlem Kudrnou a myslím, že i se soutěží. Tak pečlivě poslouchejte, já vám přeji hezký poslech a za pár minut se na vás zase budu těšit.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: zdraví.
1: Proč se vlastně zánětu mandlí u nás říká angína? Angína je přeci onemocnění srdce, nebo ne?
2: Vzala jsem si na pomoc encyklopedii a zjistila, že angína znamená v překladu svíravá bolest. Z latinského angere, svírat. A to my při zánětu mandlí v krku cítíme, špatně se nám poliká, máme to tam oteklé, zarudlé a k tomu i teplotu a nechutenství. U srdíčka to nestačí nazvat angínou, je to angina pectoris a jedná se také o svíravou bolest, v tomto případě způsobenou ischemii, tím, že se zúží tepny, které přivádí krev a srdeční sval se nedokrvuje. Jsou to tedy dvě úplně jiné věci, i když se stejným názvem.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pátek 10. července je tady, také Pavel Kudrna, na naše zámecké leto můžeme uzavřít, respektive druhý soutěžní týden. Vy, kteří nás posloucháte poprvé, tak vám všechno průběžně vysvětlím, no a vy stálí posluchači víte, že vás dnes čeká hned dvojí soutěžení. Jednak o náš zámecký cestovatelský balíček, no a hned potom z výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku, víc teď už prozrazovat nebudu. Ale František Kinský by mohl prozradit, kam se dnes vydáme.
0: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vydáme do Dačic, kde na Horním náměstí vybudoval Oldřich Krajíř z Krajku takzvaný nový zámek, dnes zámek Dačice. Mísí se v něm renesance, baroko, klasicismus, neobaroko i secese. Více vám o zámku řekne kolegyně Irena Šarounová.
3: S kastelánkou dačického zámku Kristýnou Dvořákovou stojíme nad velkým košem plným pantoflí.
4: Velikánské filcové nahrazují nám takové ty kobercové dálnice.
3: Dačický zámek je zelený, nebo tyrkysový možná bych řekla. To je, co vidím na první pohled, ale pojďme trošku do té historie.
4: Je hlubší, než se na první pohled zdá.
3: Ne, klasicismus?
4: Dneska hlavně klasicismus, ale základ té budovy taky renesanční.
3: My si nebudeme vyjmenovávat majitele zámku od té renesance. Pojďme do začátku 20. století.
4: Rodina, která tady v té době žila, tak byla rodina von Dalberg. V roce 1940 Dalbergové vymřeli a na posledních 5 let, co byl zámek rukou šlechticů, tak sem přišli jejich nejbližší příbuzní a dědicové, rodina Salm zu Salm.
3: Kudy půjdeme?
4: Těmi největšími dubovými dveřmi.
3: Hned proti hlavním dveřím z nádvoří nesmí chybět velký svazek klíčů a vidím kulečníkový stůl.
4: Teď se nacházím vlastně v přízemí severního křídla. Je to společenská část zámku, kdy se vlastně historický hlavní vstup do zámecké budovy.
3: Tady je i dětský stoleček.
4: Rodinou ceněný předmět, dar od císaře Františka Josefa. A totiž naše zámecká paní Charlotte byla rozená Štumfédr a její sestra Luisa byla vychovatelkou císařské rodině a vychovávala právě malého budoucího císaře Františka Josefa. Nechal tu lavičku opatřit cedulku s věnováním.
3: Tante Luise. Takže jí říkali tetičko.
4: Zdá se to tak být.
3: Co to je tady v té truhličce? To vypadá jako nějaká hrací skříň.
4: To je polyfon, předchůdce gramofonu. Desky jsou plechové a jsou perforované. My tady máme vystavený Pochod Radeckého. Jsem zasunula kličku.
3: A točíme. A je to tam Radecký. Krásně to hraje. Procházíme zpátky do chodby.
4: Stojíme ve schodišťové hale, která zabírá polovinu východního křídla.
3: Jsme v prvním patře a teď předpokládám, že vstupujeme už do obytných prostor.
4: Friedrich Ferdinand Dalberg byl přírodovědcem a jeho hlavním zájmem byla ornitologie.
3: Proto ti ptáci vycpaní.
4: To je jenom taková hodně drobná ukázka těch několik vycpaní, co tady máme, protože v době Friedricha Ferdinanda Dalberga tady bylo více jak 1000 vycpaných ptáků, ne v této místnosti, na celém zámku.
3: Vy jste mi slibovala nějakou velkou vzácnost.
4: Naše nejcennější umělecké dílo. Na tom portrétu je Terezie von Dalberg, která zesnula velice brzo a rodina si na památku chtěla nechat vytvořit portrét podle fotografie. A fotografie půjčili studentovi umění a trefili mladého Františka Kupku.
3: Tady to vypadá jako knihovna a knížky jsou až po strop. Má to takovou tu krásnou staroanglickou atmosféru.
4: To je tak, jako by secesně lazená.
3: Knihy patřily Dalbergům?
4: Ano, je to vlastně rodinná knihovna.
3: Určitě je tady nějaký ornitologický atlas.
4: Mnoho. Jsou tady třeba celé ročníky vídeňských časopisů o módě, učebnice dětí.
3: Jsme na arkádách v prvním patře zámku a tady dokonce živí ptáci.
4: Klec s exotickými ptáky je zapsaná už stovky let zpátky, takže sem zkrátka nějací papoušci vždycky patřili.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dačice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak to známe další zámek. Stejně musím říct, byli ti naši předkové šikovní. Zaujal vás taky ten polyfon, perforovaná deska. Jak to vlastně udělali, aby to proděravili tak, že to hraje pak tu melodii? Já myslím, že bez umělé inteligence bychom se dnes neobešli. Já se tedy bez ní obejdu, ale bez počítače nikoliv. Vy budete telefonovat, kdo se zobrazí jako třetí, tak půjde do vysílání soutěžit. Hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, nejprve tedy o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. 731 800 900. Startujeme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak já budu zvonit za chvíli jinak. Ta znělka, která bude výherní, věřím, tak zní trošku jinak než zvony, ale to je dobře. Doufám, že bude znít pro paní Alexandru ze Staňkova. Dobrý den, paní Alexandro.
1: Dobrý den, já taky doufám.
0: Tak já taky doufám, já vám to přeju, takže zámecký cestovatelský balíček je připraven, soutěžní otázka taky, tak já to dnes nebudu zdržovat, čeká nás i losování, pojďme na to. A já se ptám, z té reportáže samozřejmě, jakou barvu má fasáda dačického zámku? Za A bílou, za B červenou, za C zelenou?
1: Zelenou.
0: Je to tak, je to taková tyrkysová barva. Zámecký cestovatelský balíček je váš a máte pětku ode mě.
1: No, děkuji.
0: To je dobře nebo špatně, jestli máte pětku?
1: No.
0: Ono je to jedno, protože...
1: Já
0: vám takhle předvedu, tady je těch pět pingpongových míčků od jedné do šesti, do pěti, pardon, vy máte tedy tu pětku, takže pokud za chvíli vytáhnu pětku a řeknu paní Alexandra Staňkov, vyhráváte soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Mějte se hezky, hezký víkend, naslyšenou.
1: Já taky vám děkuju a mějte se hezky, naslyšenou.
0: No tak teď je přesně ta doba, to napětí pro paní Marii z Brčkova, pro pana Radka ze Světle, pro pana Zdeňka z Říkonína a pro paní Marii z Nivy. Tak kdo pak tedy bude teď tím šťastným? No tak já to takhle roztočím a... Tak a už to mám. Tak je to dvojka, maminko, bych měl dodat. Pan Radek Ambros, Světla, gratulujeme. Takže na zámek se pojede podívat pan Radek. Já tam tu dvojku zase vrátím, protože to bude připraveno na příští pátek. No a nezapomeňte, zase v pondělí se sejdeme, jinak samozřejmě zámecké léto pokračuje i o víkendu, to vás pozveme po 13. hodině v čase původních výletů mimo prázdninových, teď tedy zámeckého léta na zámek v Neustupově v sobotu, no a v neděli to bude zámek v Týnci u Klatov. Takže já se na vás těším v pondělí v 9:45. Krásný den, hezký víkend vám všem přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pelhřimov staví 3 fotovoltaické elektrárny a chce sdílet energii. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo ANO, těsně by se do ní dostali i motoristé. Už druhý mimořádně silný tajfun se během jednoho týdne přiblížil Tchaj-wanu. Dopoledne bude ještě převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Elektřinu ze 3 městských fotovoltaických elektráren by mohli využívat i obyvatelé Pelhřimova. Do konce letošního roku budou panely osazené na budově městského úřadu a domově pro seniory. Do 2 let pak ještě na zimním stadionu. Radnice teď založila energetický spolek, který umožní elektřinu sdílet nejdřív s městskými organizacemi. Uvedl to lidovecký místostarosta Karel Kratochvíl.
2: Těch odběrných míst na elektriku máme přes 270 jako město jeho organizace. Až bude dokončená ta, řekněme, městská síť, tak potom bude za několik let možnost se bavit i s firmami a s občany o zapojení.
0: Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 34% hlasů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončilo s odstupem ODS 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně na nad 5% hranici motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu. Tajfun Bávi, který meteorologové označují za největší za posledních 10 let, se blíží k Tchaj-wanu. Během jednoho týdne jde už o druhou bouři, která vážně ohrožuje tuto část světa. Klimatologové to přičítají mimořádně silnému jevu El Niño.
3: Typhoon Bavi, it's huge. Over the past 10 years.
4: Lodě v přístavech pevně přivázané do formací v ulicích pytle s pískem proti vodě a pohotovost pro bezmála 40 000 vojáků, od kterých stát očekává okamžitou pomoc při záchranných pracích. Tak se připravuje Tchaj-wan. Meteorologové předpovídají, že v horských oblastech může napršet až metr vody, takže kromě záplav hrozí i masivní sesuvy půdy. Zatímco na druhé straně průlivu v čínské provincii Fujian ještě neskončily záchranné práce po tajfunu Maysak, který začátkem týdne zabil skoro 40 lidí. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl na Tour de France 6. etapu a vrátil se do čela průběžného pořadí. Svého největšího konkurenta v boji o prvenství, Dana Vingegaarda, porazil o víc než 2,5 minuty. Čech Matyáš Vacek výrazně ztratil, ze třetí příčky se propadl na 10. a přišel také o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 18 stupňů, v počátkách 17. Dopoledne bude ještě převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 24 a 27 stupni. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda motocyklisty teď překáží na silnici 392 u Kralic nad Oslavou. Dávejte tam pozor, opatrně také na 146. kilometru pražského směru dálnice D1 u Velkého Meziříčí. Došlo tam k nehodě osobního auta a střed dvou osobních vozů máme právě teď hlášení ze Sokolovské ulice v Jihlavě. I tam dávejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Já jsem rád, že vaším dopoledním společníkem i po 10. hodině zůstává vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Od jehož mikrofonu vám všem přeji pohodový poslech. Tipnete si, co dělá sekerník? Je to řemeslo, které vzniklo ve středověku, ale je potřebné do dneška. Počkejte si na příběh z Vysočiny hned po písnice Petra Muka.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.

0: Každé mlýnské kolo ze dřeva počase vždy voda úplně zničí a je potřeba pořídit nové. Výrobu a opravy mlýnských kol mají na starosti sekerníci. Kdy toto řemeslo vzniklo a co všechno musel dříve a musí i dnes takový sekerník umět? To se dozvíme od otce a syna Mikiškových. Jejich zbrusunové mlýnské kolo zdobí Dašovský mlýn na Třebíčsku a my jsme byli u toho, když je tam dávali dohromady.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
2: Slyšíme klepání kladivka. Na kole je tady všechno připravené.
3: My jsme Mikiškovi, František Mikiška a otec a syn Petr a pocházíme z Petrovic u Sedlčan.
2: Kolik vy máte za sebou mlýnských kol?
3: No, když do toho počítám i ty převodové kola, ty paleční, tak jejich tak 110. Ty kola se vždycky umístěvaly v tom prostoru, kterýmu se říkalo lednice, a ty byly přikrytý proti slunci.
2: To dělá člověk, který se jmenuje sekerník.
3: Ten sekerník je takový specializovaný řemeslník, který se začal nějak rozvíjet v tom středověku, když začal velký boom využívání té vody, rozvoj mlejnů, a byli potřeba lidi, kteří to uměli nejenom řemeslnicky, ale i jako navrhnout, třeba i vyřešit přivedení té vody na to místo, kde ten mlejn se třeba teprve stavěl. A to byla taková směs mezi tesařem a truhlářem i nějakým takovým lidovým konstruktérem.
2: A když se zaměříme na Dašovský mlýn, kolik má tady to kolo průměr? Mně to přijde jako
3: No, je to kolo průměru 455 cm.
2: Já se dívám, že máte sebou, to jste určitě si předřezali, obrovskou hromadu těch prkínek.
3: Prkínek, tam... pozor. Každý ten prvek má svůj jako název. Je, to není jen naučte, jako prkínko, naučte. Na to můžete řezat šnitlík do kuchyně na prkínku. Jo. Tohle, to, co tady vidíte, to jsou skruže. Ty boky, to je ze dvou vrstev fošen, jsou takzvaně sešitý k sobě, spojený. My to tady teď děláme trošku ponovu vrtovejma šroubama. Dřív se to dělá kolíkama, dokonce na těch kolíkách ty fajnšmikři měli závity a průměru 20 mm a to teda drželo. No tam je ta jedna hromádka, to jsou lopatky už, které se zastrkávají potom mezi ty postranice. To zubatý, ten silný trámek, to je přeslice do toho středu, ty paprsky, to jsou ramena, ty silný trámy. Teď jak jsme tam nastrkali tamhle ty s tím čepem, to jsou takzvaný svorce, to stahuje ty dvě postranice k sobě a to prolejzá tamhle těma vyvrtenýma dírama ty čepy a to se potom zaklínkuje a drží to k sobě a prakticky je to nerozebíratelný, než to schněje a veme si motorová pila a rozřeše se to. Konstrukce těch kol může být různá, odvisí to od průměru a hlavně jak natejká voda, jestli spodem nebo vrchem, tohle je takzvaný korečník na vrchní vodu. Kdyby tekla voda spodem, mohl by to být lopatník, třeba kolo na Čertovce, jedno z mých nejznámějších, největších, jo.
2: A za ten jeden den to jste schopni dát dohromady a to kolo
3: sestavit? Když se nic takzvaně nepodělá, jo. V dílně už to bylo sestavené, ne úplně, ale děláme si to tam naležato na ty díly, tam si to předmontujeme.
2: Jak vás to baví převzít takový řemeslo po tátovi?
4: No, to je otázka, no. Já jsem jinak vyučený truhlář, takže práce truhlářský mám spousty, děláme to leta. Mě volají jiný zákazníci, než volají tátovi.
2: Zdašová Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina se teď pojďme podívat hned na dvě poznámky. Ta první je na víkend, tedy na zítřek a na neděli do kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě, kde se koná festival kostek a železnic. To je zábavná akce s kostičkami a stavebnicemi různých značek spojená s výstavou modelů. Lego, Merkur, vláčky a modelové železnice od českých modelářů a stavitelů zítra a v neděli v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. No a ta druhá pozvánka je do Jihlavského podzemí. Tam se dnes a zítra odehraje a ožije dávný příběh, kterého můžete být součástí i vy v rámci večerních prohlídek. Na přípravy této akce se jel podívat regionální stopař Adela Zachová a ta nám za chvíli řekne více informací.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Už po čtvrté můžete zavítat do podzemí v Jihlavě na speciální večerní prohlídky. Tentokrát je pro vás připravený nový příběh a na jeho vývoji se budete podílet i vy. Co přesně je pro vás připraveno, je zjistit regionální stopař kolegyně Adéla Zachová přímo do podzemí. Dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne, tady už se všechno chystá a na večer je připravený opravdu zajímavý program. Ta prohlídka bude letos na úplně nové téma a bude také více interaktivní. A tohle dobrodružství je určené hlavně pro děti od 8 do 12 let, samozřejmě v doprovodu rodičů. A během večerní dobrodružné cesty budou děti rozklíčovávat příběh a nebudou na to sami. A jednou z postav, která bude návštěvníky dějem provázet, tak je i Filip Prokop a ten by nám teď mohl prozradit, jaký příběh je pro malé i velké návštěvníky připravený. Já vás vítám v našem vysílání. Dobré ráno.
2: Dobrý den. Příběh návštěvníky zavede do Jihlavy v období 30leté války. Badatel, který v nedávné době v archivu objevil nové informace, společně s návštěvníky bude odhalovat tento tajemný příběh a možná se jim společně podaří najít úkryt, do kterého měšťané před staletími schovali bohatství. Více informací o prohlídce se návštěvníci a posluchači mohou dozvědět na stránkách www.dojehlavy.cz. No a prohlídky se konají dnes a zítra v 17, 18, 19 a 20 hodin. Budeme se těšit.
1: Já se také moc těším, děkuji za informace a už předávám slovo zpátky do studia.
0: Adéla Zachová, regionální stopař a také Filip Prokop nás pozvali na speciální večerní prohlídky do jihlavského podzemí. Děkujeme a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
3: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: hit kapely Alphaville se povedl i v české verzi Karla Gotta Stále mlád a nebo Forever Young v 10 hodin 34 minut Český rozhlas Vysočina. Máta není jen osvěžující bylinka do nápojů. Naše dnešní babské rady připomenou, že máta může posloužit i jako ochránce paprik.
1: Babské rady.
2: Máta obsahuje silice, které mají velice výrazné aroma. A toto aroma většině škůdců rozhodně nevoní, právě naopak. Proto se doporučuje vysadit mátu u paprik. Škůdci typu mšice, mravenci nebo bílé mušky se potom vaší úrodě vyhnou obloukem. Vůně máty hmyzí záškodníky doslova zmate, což prakticky znamená, že se hmyz bude mnohem hůře orientovat. Musíme ještě dodat, že máta má i jednu nevýhodu. Roste poměrně agresivně a velmi rychle se rozrůstá. Kdybyste ji zasadili přímo do záhonku k paprikám, mohla by s nimi začít vést konkurenční boj o živiny a soutěžit s nimi o vodu. Proto ji zasaďte raději do květináče a ty postavte kolem záhonu s paprikami. Tak budete mít jistotu, že papriky budou chráněné, ale zároveň si rostliny nebudou konkurovat.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
3: Telegram s adresou Svět.

říši divu. Vzpomínka na Karla Zecha, Alenka v říši divu na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám nejlepší recept roku 2022. Tentokrát nám ho připraví kuchař Ivan Vodochodský, který z něj má trochu strach. Podrobnosti prozradíme za chvíli.

0: Kateřina Marie Ticha a písnička Plamen dozněla v 10 hodin 45,5 minuty. Pojďme se ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina teď věnovat něčemu dobrému. Až si ho uděláte, opravdu vydržte týden a pak budete nadšení. Kunštátský zámecký perník zná už 5 generací paní Šafářové. Kuchař Ivan Vodochodský ho naučí péct také vás. Stačí si poslechnout už tuto neděli po 10. hodině pořad Pochutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochutkovirok.cz. Původní kunštátský zámecký perník bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěž o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
1: Já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a jeden koláč, tak je to moc teda.
2: Bude to historická příležitost. Poprvé na veřejnosti bude Ivan Vodochodský péct sladké.
1: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jakože nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu.
2: Takže... Nebojte se, já svoje sliby plním.
1: Tak, Patriku, pojďme do toho.
2: Ivan Vodochodský zvládnul umíchat těsto, nakrájet veškeré suroviny do náplně, připravit povidla, ale když jsme těsto měli scelit z drobenky dohromady, to už měl trochu obavy.
1: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
3: My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál, ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat, půjde to.
1: To by mě vrtiška nebo maršálek vyrazil jak skina.
2: V tu chvíli jsme si dokonce vyměnili role. Moderátorem se stal Ivan Vodochodský, pracujícím cukrářem Patrik Rozehnal.
1: Má krásné, jemné, vláčné pohyby, je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdelník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru, to znamená, to je na 20 na 30, to je jako A4.
2: Společnými silami k úspěšnému sladkému zdárnému konci, abychom neudělali ostudu ani paní Šafářové.
1: On mi tady sně celý ten ukulený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
2: Ale pozor, musíme to nechat ještě týden rozležet.
1: To bych si dal.
4: Užijte si s námi pochopit.

Zlobílejch čár zpívala Věra Špinarová. Karlovarský filmový festival jde o víkendu do finále. Jedním z jeho hostů byl i Miroslav Donutil s manželkou Zuzanou. Proto vás dnes čeká repríza rozhovoru s třebíčským rodákem na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Ten rozhovor jsem natočil před několika týdny ve Vídni. Máte se určitě na co těšit. Teď Kulenk, Deng, Geng a Cherish.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Firmy mají zájem o vysokoškolské stážisty. Jihlava hostí extrémní hasičský závod Firefighter Challenge. Požár v továrním areálu ve Zlíně hasiči lokalizovali. Dopoledne bude ještě převážně jasno, přes den už postupně polojasnou šoblačno. Teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kluhánek. O vysokoškolské stáže je v odborných firmách zájem. Společnosti tak mají lepší přístup k budoucím specialistům v oboru. Například ve zdravotnictví jsou stáže povinné a neplacené. Naopak v jiných oborech je můžou studenti spojit i s brigádou.
2: Tak já si uvědomuji, že škola mi rozhodně nedá jako to, co mi dá ta praxe jako tady v ateliéru. Takže pro mě to jediný plus a vydělám si i nějaké peníze jako v létě.
3: Student druhého ročníku stavební fakulty v Brně, Filip Daněk, bude v jihlavském projekčním ateliéru pracovat až do konce léta. Vysokoškoláci plní povinné praxe taky u jihlavského fyzioterapeuta Aloise Poláka.
4: Teď zrovna máme aktuálně 4 stážisty rozdělené do 2 pracovišť a v průběhu léta se nám vystřídá dohromady 8 praktikantů.
3: Letní stáže nabízí například i restaurátoři, technické obory nebo bankovní společnosti. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Hasičský závod Firefighter Challenge hostí dnes a zítra jihlavské Masarykovo náměstí. Poměří se v něm 150 hasičů z 8 evropských zemí. Účastníky čeká řada fyzicky náročných úkolů, mimo jiné i zdolání 12-metrové schodišťové věže nebo slalom. Hodnotí se rychlost i preciznost soutěžících.
5: Na startu budou i zástupci České republiky, včetně úřadující mistryně Evropy Nicole Cempírkové ze Svratky na Žďársku. Ženy i muži mají totiž v této soutěži stejné podmínky. Dorazit mají hasiči mimo jiné z Francie, Rakouska nebo Maďarska. Chybět naopak budou zástupci některých arabských zemí. Julie Kavková, Český rozhlas.
0: Hasiči pokračují v hašení požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou. I dnes k hašení využívají vrtulníky. Hořet začalo včera ráno a část budovy se už na 2 místech zřítila. Příčinu požáru ani škodu zatím hasiči neznají. Firmy, které v budově měly sklady, odhadují hodnotu zničeného zboží ve stovkách milionů korun. Zhořelo také zhruba 30 000 knih nadace Tomáše Bati.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Francie porazili Maroko 2-0 a postoupili do semifinále mistrovství světa. Svůj 8. gól na šampionátu v Severní Americe dal Kylian Mbappé a vyrovnal nejlepšího střelce Lionela Messiho z Argentiny. Francouzi se v semifinále utkají s vítězem večerního zápasu mezi Španělskem a Belgií.
1: Počasí.
0: V Třebíči teď mají 22 stupňů, v Černovicích a Přibyslavi 19. Dopoledne bude ještě převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 24 a 27 stupni. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Se zdržením počítejte v pražském směru dálnice D1 na 146. kilometru u Velkého Meziříčí. Překáží tam nehoda osobního auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pohodové páteční dopoledne vám přeji od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. O víkendu v Karlových Varech vyvrcholí tamní mezinárodní filmový festival. Proto vám dnes nabízíme reprízu rozhovoru s Miroslavem Donutilem. Třebíčský rodák si ani letos svátek filmu se svojí manželkou Zuzanou nenechal ujít.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
6: A ještě než si pustíme první část povídání, je tady Helena Vondráčková. Lásko má, já stůňu.
7: Já, ač mám stůňu.

0: host dobrého dopoledne.
1: Dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina je herec Miroslav Donutil, se kterým se povídám ve Vídni. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste absolvoval vystoupení pro české a slovenské krajany. Jak se vám to líbilo? Bylo to třeba v něčem jiné, než když vystupujete v Čechách, na Moravě a na Slovensku?
2: A víte, že bych řekl, že ani nebylo, protože tam byli většinou sami Češi, taky tam byli Slováci, jak jsem se dozvěděl. A dokonce někteří přijeli až z dálky, z Olomouce, aby se podívali na vystoupení v Rakousku, což mě velmi příjemně překvapilo. Takže já nedělám rozdíl mezi diváky. Já mám diváky rád, dělám to, co dělám pro ně a dělám to pro ně rád kdekoliv, takže ať přijedu kamkoliv, tak vždycky první pocit je, že miluju to, co přijde, to znamená publikum. A ani tady to nebyla výjimka, bylo to krásný, zasmáli jsme se, byl hezký večer.
1: Vy pocházíte z Vysočiny, jste rodák z Třebíče, máte, pokud se nepletu, i čestné občanství města Třebíč. Jaký máte k Vysočině vztah?
2: Vzhledem k tomu, že jsem se narodil v Třebíči, tak asi je to předurčeno geneticky, že vztah k Vysočině mám vřelý, jelikož tam máme i letní dům, tak tam jezdím nejraději a vždycky tam pobývám skoro celé léto i v zimě a Vysočinu miluju.
1: Máte dva syny, dvě děti, jeden z nich se potratil, druhý ne. Můžete přiblížit posluchačům, čemu se vaše synové věnují?
2: No, ten starší syn dokonce nedávno přiznal, když jsme s mladším synem vedli debatu o herectví. Teď nám do toho krásně vyje rakouský pes, nádhera, takové příjemné zpestření. Tak se přiznal, že taky ho to docela jako chytlo jeden čas, že by byl hercem, což mě překvapilo, já jsem to od něho nikdy nečekal. Ale věnuje se věcem, jako že dělá webové stránky pro firmy a reklamně a takovýmhle záležitostem, takže zase není od té kreativity úplně daleko. A co se týče mladšího syna, no, tak ten se rozhodl pro herectví okamžitě, jakmile dokončil základní školu, šel dělat přijímačky na konzervatoř, které se mu povedly, udělali a stal se hercem.
1: A čím jste chtěl být vy, když jste byl malým klukem? Popelářem, kosmonautem, prezidentem nebo hercem?
2: Ani jedno z toho, co jste jmenoval, byť to poslední, hercem, jsem si tehdy ještě neuvědomoval, ale asi to tak mělo být, protože všude, kde jsem byl, jsem místo toho, abych zapadl do kolektivu, z kolektivu trčel. A to je takový průvodní znak každého začínajícího člověka herce, protože chce všude být vidět a víc slyšet. A ono to bavilo mý spolužáky, ale nebavilo to pedagogy. Ale fakt je, že taková ta první přání, to byl námořník, cestovatel, novinář, lesník, jo, tak se to tak jako různě střídalo, protože tehdy jsme cestovat nemohli, tak mě lákali dálky a novinařina a s tím spojená, ale až pak mě došlo, čím vším musel tehdejší novinář projít, aby jim mohl být, takže jsem rád, že jsem si novináře pouze zahrál a ne jim byl.
1: Vy jste začínal svoji hereckou kariéru v Brně. Myslíte, že to bylo těžší, než třeba začínat v Praze, přímo ve velkém městě, v hlavním městě?
2: No, nebylo to těžší proto, protože my jsme se v podstatě už během studia na Janáčkově akademii muzických umění začali potkávat s těmi, kteří tehdy zakládali budoucí slavné brněnské divadlo Husa na provázku, to znamená režisér Zdeněk Pospíšil, Petr Šaraufer, Eva Tálská, Jirka Pecha. No a my třeba s Bolkem Polívkou jsme do toho okamžitě vpluli, ale všichni ti, co studovali se mnou, ať to byli Jirka Bartoška, Karel Hermánek, Pavel Zedníček, Sváťa Skopal, Pavel Trávníček, Eliška Balcerová, Jana Švandová, to všechno studovalo na Janáškově akademii, Dáša Havlová, Veškrnová, Olda Navrátil, tak všichni jsme tím provázkem prošli a tím, že jsme v podstatě vytvořili takovou jednolitou partu, my jsme tomu říkali gerila probíjející se nepřátelským územím, tak se nám to období, které tehdy bylo, docela dobře strávilo.
1: Říká můj dnešní host, herec Miroslav Donutil.
0: Posloucháte reprízu rozhovoru z Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.

0: Miroslavem Donutilem si povídáme o jeho hereckém i soukromém životě. Já, když jsem se chystal na vystoupení s vámi před vídeňským publikem, tak jsem si projížděl různá televizní talk show, kde jste vystupoval, a zajímavě jste popisoval seznámení u pana Krause se svojí manželkou, se kterou oslavíte mimochodem příští rok zlatou svatbu. A vy jste říkal, že jste byl na nějaké akci, vaše současná dnešní manželka tam byla s nějakým přítelem, a ten, když šel do šatny pro bundu, tak jste si domluvili rande. Opravdu to takhle bylo?
1: Opravdu to takhle bylo, no, protože mě se ta dívka, která si tam hrála s malým dítětem, na jehož oslavu jsme tam vlastně přišli, tak mě nesmírně zaujala, a vypadalo to, že jsem zaujal i já jí, což byla výhoda v tom, že když jsem jí oslovil, kde se sejdeme, ona řekla, kde chceš, než se ten vrátil s bundou, tak jsme si domluvili de facto rande. A druhý den před hotelem Slavia, kde jsme si to rande domluvili, na třetí hodinu, já jsem stepoval ve 3 hodiny a věděl jsem, že asi nepřijde, a ona přišla tak kolem 3:30 a jakoby náhodou šla kolem, no a vyrazili jsme na naše první rande, a od té doby je to těch 50 let. No.
0: A jaký je váš recept na tak dlouhé, nebudu tvrdit, že super spokojené manželství bez obláčku, protože samozřejmě život je takový, že občas jsme víc nahoře, občas jsme dole, ale 50 let spolu budete, a to je úžasný. Jaký je váš recept na tak dlouhodobý vztah?
1: Já si myslím, že jednoduchou větou se na to dá odpovědět: vzájemná tolerance. Mm-hmm. To je asi tak všechno.
0: V Národním divadle jste vytvořil bezpočet rolí, ale určitě nejslavnější byl sluha dvou pánů, který měl 600 repríz. Jak na to vzpomínáte?
1: No, tak vzpomínám na to s takovým obdivem, protože ono, když to představení vznikalo, tak nemělo takzvaně na růžích ustláno. My jsme přece jenom byli noví, ti, co jsme tam přišli po tom 90. roce v Národním divadle, a ne všichni chápali, že tímto způsobem se na Národním divadle dá hrát. Já jsem přišel, začal jsem žonglovat s míčky, pomeranči, začal jsem točit talíř na tyčce. To všechno vlastně byla výbava, kterou jsem si přinesl z provázku, a oni na to koukali, co to přišlo za podivného člověka. A ještě navíc jsem začal komunikovat s publikem jako s takovým hereckým bohem, a tak byla dokonce taková, řekl bych, velká nedůvěra, i protesty nastaly, schůze kolem toho, čili zkoušelo se to velmi dlouho, protože postupně z toho představení někteří herci odcházeli a museli být nahrazeni jinými, a nikdo z nás netušil, že to bude takový úspěch, jakým se to představení stalo, protože na premiéře najednou lidi v Národním divadle vstali a začali tleskat, jo. A byl to ohromující úspěch, a to, že to budeme hrát 22 let a bude to mít 600 repríz, to nás tehdy vůbec nenapadlo.
0: Spousta vašich rolí má obrovský úspěch, Nesmrtelné jsou pelíšky. Jak vzpomínáte na natáčení tohohle filmu?
1: Sešla se tam podle mě vynikající herecká parta. Všichni jsme se okamžitě naladili na stejnou vlnu. Nosili jsme si tam svoje vlastní zážitky do toho filmu, zkoušeli jsme, což taky nebývá zvykem. Režisér Hřebejk byl ve formě, my jsme si s Bolkem rozuměli mnoha léta, protože jsme spolu mnoha léta strávili na provázku, takže jako všechno to probíhalo úplně úžasně, bylo to skvělé natáčení, dokonce jsme se báli, tím, jak my jsme se bavili na tom place, aby nedošlo k tomu, co se říká, že když se herec baví na place, nebaví se divák v kině. A nakonec naštěstí opak se ukázal pravdou.
0: A vy sám se díváte o Vánocích na pelíšky?
1: No, to jsme taky netušili, že se z toho stane mnoha lety vánoční hit na českých a slovenských televizích. A když se u nás v rodině rozdají dárky a ještě nějaký čas ty pelíšky běží, tak se na to mrknu.
0: Říká můj dnešní host Miroslav Donutil.
2: Posloucháte reprízu rozhovoru z Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

Oskars, ja, dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialy, mám vanu plnou fialy, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Léto v okolí Javořice. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: dobrého dopoledne.
1: S Miroslavem Donutilem si povídáme o jeho životě, o jeho práci. Já jsem se někde dočetl, že jste snad rekordman v počtu rolí. Máte spočítáno, kolik rolí jste vytvořil v divadle, v televizi, v dabingu, v rozhlase?
2: To se asi těžko dá spočítat, i když je pravda, že mě přinesl jeden z ředitelů České televize, můj soupis rolí z České televize, těch bylo nějak přes 9 tisíc a nevím, jestli to byly role v dokumentárních filmech a hrané role a tak dál, ale co se týče rolí na divadle, tak to zase asi nebude takový rekord, to jsou herci, kteří určitě odehráli těch rolí víc, zvlášť na oblastních divadlech, protože tam se dosahuje maximálního počtu třeba co já vím, 20 repríz a už se zkouší další role. Takže já mám pocit, že v Národním to bylo nějakých 30, 40, na Provázku nějakých 50, takže zase nějaké závratné číslo to není.
1: Zmiňovali jsme Národní divadlo, tam jste vydržel pěkných pár let. Z jakého důvodu jste opustil naši nejslavnější scénu?
2: No pěkných pár let, čtvrtstoletí jsem tam vydržel, 25 let, to je dlouhá doba. Chtěl jsem změnu, už jsem si říkal, že za těch 25 let jsem si tam odehrál spoustu krásných rolí a v podstatě pořád, když se jedna role dostala do derniéry, tak už jsme začínali zkoušet další a já jsem chtěl trošku už taky odpočinek a mít víc času na filmování, což při angažmá v Národním divadle moc nebylo možné, zaplať pánbůh, šel jsem z role do role, zahrál si spoustu krásných rolí, ale na film čas moc nebyl. Teď vlastně jsem tu změnu udělal, před 10 lety jsem odešel, nastoupil jsem ne do angažma, ale jako host do městských divadel pražských, tam hrajeme dvě krásné inscenace, Čapkovou bílou nemoc, Smrt obchodního cestujícího a ta změna k tomu důchodu, který nezbytně přišel a k té práci na takzvané volné noze, mi umožnila točit i víc než předtím.
1: Jak se díváte na práci filmových kritiků? Protože třeba váš poslední film, ve kterém hrajete s Pavlem Zedničkem a Jiřím Lábusem, se kritikům příliš nelíbil, ale já osobně jsem ten film viděl a myslím si, že z hlediska toho, aby se divák v kině pobavil a zasmál, ten účel splnil.
2: Myslím, že jste to za mě řekl, ano. Ten film je určený k pobavení a taky pro mě motivací bylo to, že jsme se poprvé za celou tu dobu, co těch 50 let tu profesi vykonávám, na filmovém plátně potkali s Čmaňou a s Lábusem, což se nám do té doby nepodařilo. Ale jinak je to taková veselá komedie. No.
1: Pavel Zedníček tam hraje otce Jiřího Lábuse ve věku 103 let. Jak moc bylo náročné ho nalíčit vždycky na tu roli?
2: Jo, on tam už od 6 hodin od rána byl v maskerně a už ho tam oblepovali fousy a ty jeho hluboké vrásky, které mámu ještě prohlubovali, aby byl na těch 103 let adekvátní a myslím si, že se to docela povedlo, no, že vypadá docela zajímavě jako stařík, aspoň ví, jak bude ve 103 letech vypadat.
1: Říká Miroslav Donutil, který nedávno oslavil kulaté narozeniny nebo půlkulaté narozeniny a i o nich si budeme za chvíli povídat.
0: Posloucháte reprízu rozhovoru z Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.

0: Herec Miroslav Donutil je mým dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Povídáme si ve Vídni po jeho vystoupení. No a vy jste nedávno měl vystoupení také v Národním divadle, kam jste se vlastně vrátil. A vrátil jste se tam proto, že jste slavil, u chlapa to můžeme říct, 75. narozeniny. Co vás na té oslavě nejvíc příjemně překvapilo, nebo potěšilo, nebo pobavilo?
1: Nejenom příjemně překvapilo, potěšilo, pobavilo, ale dojalo, protože když Český rozhlas ústy pana Cibulky přišel s nápadem, že oslava mých narozenin proběhne v Národním divadle, tak jsem se ptal, jestli Národní divadlo s tím bude souhlasit, a ono souhlasilo, zase ústy ředitele Buriana. No a já jsem najednou přišel do toho Národního divadla a těch 1100 míst bylo zaplněných až po strop, až po to slavné bidýlko, a všichni vstali a tleskali, tak to bylo opravdu dojemný. A i ti hosté, kteří tam se mnou na jevišti byli, tak byli dojatí, a to byli hosté jako Jiřina Bohdalová, Bolek Polívka, Bára Basíková, Jitka Čvančarová a další, takže jako bylo to opravdu jako nádherný přijít do Národního divadla po 10 letech, a první věta, která mě napadla, tady na tomto místě jsem naposledy stál při sluhovi dvou pánů a závěrečné děkovačce při derniéře, a bylo vyprodáno tak, jak teď, a teď je to znovu tak, takže jsem byl velmi potěšen, bylo to moc, moc krásné.
0: A vy jste si tam i něco hezkého zaspíval, nebo se pletu?
1: Pletete. Tam jsem nespíval, tam zpívala Jitka Čvančarová, zpívala tam Bára Basíková, zpíval tam Jura Pavlica, to byli ti, kteří jsou k tomu přímo povoláni, aby zpívali. Já jsem si zaspívala až na oslavě o dva dny nebo o den později, na soukromé oslavě, kde jsme měli kamarády pozvaný naše, tak tam jsem si zaspíval s Petrem Jandou a s Markem Ztraceným a s Žalmanem Lohonkou, a to bylo něco kouzelné. Byl dokonce Marek Ztracený, říká, tak se mi splnil sen, já jsem zpíval s Petrem Jandou. A Peťa Janda, když odcházel z té oslavy, tak říkal, že to byla nejlepší oslava, jakou zažil, což při jeho 83 leté zkušenosti teda byla velká podsta.
0: Jak se udržujete ve formě? Protože Petra Jandy se teď zeptat nemůžu, to by mě taky zajímalo, protože je velmi fit, skáče s olympikem na pódiu jako za mladá. Vy také jste pořád aktivní, hrajete a natáčíte. Jak se udržujete ve formě? Co rád děláte i ve volném čase? Pomáhá vám to nabíjet baterky?
1: Kdyby tady neseděla moje žena vedle mě a neposlouchala to, tak bych řekl, že denně cvičím. Ale to ona ví, že ležím spíš na otomanu denně, než cvičím, ale snažím se pohybovat se tak, že chodím třeba na golf, což je pěkná procházka. Nemůžu říct, že hraju golf, protože to se tak nazvat nedá. To bych musel denně trénovat a opravdu v tom být dobrý, takže hrát golf neumím, ale když do toho míčku majznete a on někam letí, jo, a vy máte radost, že letí, tak to vás nutí k tomu míčku dojít a pak odpálit dál. A nesmí se vám stát to, jako se mě stalo na jednom hřišti, kde jsem krásně odpálil míček, což mě potěšilo. Všichni jsme viděli, kam dopadl. Šli jsme tam k tomu míčku a on tam nebyl. Což teda bylo překvapující, a od tři jamky dál mě ho opálený spoluobčan prodával za 50 korun, byl rychlejší, no. Prostě se tam připlazil a číhal na míček. Ale fakt je, že třeba na ryby chodím rád, a to nejenom tak, že si sednu a čekám, až přijde ryba, ale taky třeba muškaření, brodíte se Vltavou, jo, tak to taky jako, ale každopádně největší energii vám dodá samotné představení a tam se taky napohybujete dost.
0: Zmiňoval jste, řekněme, sporty spíše letního charakteru, máte rád i nějaké zimní?
1: Já mám rád zimní sporty velmi, sleduju je v televizi. Aha. Ale co se týče mého sportovního zimního nadání, tak to je katastrofální, to jsem nikdy nezvládl. Neumím ani lyžovat, ani bruslit, přestože vím, jak se bruslit má a jak se lyžovat má, a dovedu poradit i špičkovým profesionálním sportovcům u televize. A vím přesně sestavu, která by měla hrát. Takový jsme ve většině případů v Čechách všichni.
0: Takže jste si natáčení třeba románu pro muže, který se odehrává ve Vysokých Tatrách,

0: v zimě vyloženě užíval, v uvozovkách.
1: Ano, tam dokonce nám zakázali lyžovat, náš producent Birman nám zakázal lyžovat, což mě teda vyhovovalo, protože já jsem ten zákaz vůbec nenesl úkorně, ale dokonce i procházky po horách jsme měli zakázané, aby se nám něco nestalo, a my jsme potom naopak producentem Birmanem byli vyzváni k jedné procházce, že nám ukáže vodopády, že on je Slovák, že to tam zná, no, tak jsme šli trmou cestou horskou, kde jsme se všichni mohli pozabíjet. Říkám, co jsi nám to zakazoval, když tady nás vedeš takovou cestou. A přišli jsme k těm vodopádům a říká, tak tu nás jsou tě vodopády, aby jsme žádný neviděli. Říkám, a kde jsou? No, oni jsou zamrznuté teraz, no, ale tak jako normálně tu tečou. A když jsme šli zpátky, jak jsme potkali slovenské turisty a oni nám řekli, prosím vás, nehovorte po česky, keď něco hovoríte po česky tu na horách, tak padne lavina. A jsem říkal, co to je za blbost, jako, a ušli jsme 50 kroků a za náma se ozvalo pff, a ten Slovák šel s náma jeden, říkám, co to bylo, no to byla ta lavina, co on to hovoril, no. Takže možná to byla i pravda.
0: Říká Miroslav Donutil, poslední otázka, vaše hlášky z těch filmů, těch nejznámějších, Pelíšky, Tankový prapor, Černí baroni, jsou ikonické, nebojíme se toho slova. Která se myslíte, že z těch hlášek vašich je úplně nejznámější, kterou na vás lidi na ulici pokřikují?
1: Já nevím, to byste se musel zeptat těch, co to pokřikují, ale pamatuju si, že když jsme třeba točili Tankový prapor a já tam měl takovou jednoduchou jenom připomínku, kdy jsem řekl, no jistě, jo, a režisér Olmer mi říká, zopakuj to ještě dvakrát. A já říkám, a proč? No to bude hláška. A já vůbec nevěděl, o čem mluví, jo, protože jsem byl fakt neskušený v té době ještě, co se týče filmování. No tak jsem to ještě dvakrát zopakoval a pak to naměřovali i kameloti v Praze na náměstí. Ale stejně tak potom ty Černí barony, že jo, spousta lidí se naučila šišla, tak jako já v tom filmu, nebo v Pelíškách, prostě všechny ty věci, které tam jsou, tak taky zlidověly v dědictví. No, dá se říct, že těch hlášek asi zůstane v paměti lidí spousta a to je dobře, no.
0: To je moc dobře a moc dobře je i to, že jste našim posluchačům věnoval svůj čas. Já vám za to moc krát děkuji a přeji vám do dalších plodných let všechno nejlepší, zdraví, štěstí a i nadále lásku vaší manželky.
1: Děkuji pěkně, já si to budu přát taky, ať je Vysočina. Mějte se hezky.

0: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina. Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Malé děti, když mají žízeň, tak si dost často řeknou, není v tom problém. Seniori většinou ztrácí pocit žízně. To neznamená ale, že ztrácí potřebu vody. Oni tu vodu potřebují, ale prostě to nevnímají. Navíc mají spoustu léků, různých chronických onemocnění a neméně důležitá je i taková zhoršená soudnost vlastně zhodnocení té situace, která je do nějakého problému může dovést.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
2: Manželský pár je, když hledají cestu jak dál a nemůžou třeba nějakého důvodu rozklíčovat, kde ten problém je, ten kluk jim to okamžitě ukáže, ale okamžitě. A zase záleží na tom, jak to potom uchopí dál samozřejmě.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Za 10 minut už tady bude 12. hodina. Přihlásí se aktuální zprávy Českého rozhlasu Vysočina s Tomášem Kolátorem a po nich jako každý den písničky pro Vysočinu. Už teď se na vás těším. Klidně objednávejte v tuto chvíli přes náš formulář na stránkách vysočina.rozhlas.cz.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Jihlavě začne oprava průtahu městem. Hasiči mají požár ve Zlíně pod kontrolou, zasahovat ale budou určitě i o víkendu. Tenistky Muchová a Nosková postoupily do finále wimbledonské dvouhry. Dvě Češky se v něm utkají poprvé. Dnešní den bude slunečný s teplotami až 27 stupňů. Pravidelné zprávy jsou tady, přináší vám je Tomáš Kolátor. Oprava průtahu Jihlavou začne v pondělí. Termín zahájení prací zveřejnil kraj Vysočina. Řidiči od příštího týdne neprojedou Hradební a Brněnskou ulicí v úseku od City Parku až po odbočku na Kosovskou ulici. Práce na tomto úseku dodavatelská firma sloučila do jedné etapy, aby vše stihla ještě o letních prázdninách. Pokračuje mluvčí kraje Monika Brodhanková. Potrvá tato část uzavírky 2 týdny.
2: Po dokončení této části, předpokládaném 27. červenci, bude znovu otevřený úsek od Znojemské ulice po zoologickou zahradu pro veškerou dopravu s výjimkou linek MHD, které neodbočují do Kosovské ulice. Současně začne další etapa mezi zoologickou zahradou a křižovatkou s ulicí Okružní.
1: Hasiči už druhým dnem zasahují u požáru výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou. Zatím ale od budovy drží bezpečnostní perimetr 70 metrů, protože ve dvou částech se už včera zřítila. K hašení využívají i vrtulníky a místo kontrolují drony. Příčinu nebo předběžnou škodu zatím hasiči neurčili a zatím ani nejde říct, jak dlouho budou muset na místě zasahovat, říká mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček.
3: Vzhledem k tomu, že v budově i nadále hoří, my provádíme dohašování těch jednotlivých ohnísek a hasební práce. Počítáme s tím, že nasazení bude během víkendu určitě.
1: Firmy, které měly v budově například sklady zboží, vyčíslily zatím předběžně škodu na stovky miliony korun. Schořelo taky 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. Americký herec Jeffrey Wright v Karlových Varech znovu uvede film Basquiat. Právě s ním navštívil filmový festival už v 90. letech.
4: Životopisné drama o americkém malíři a jednom z průkopníků graffiti bylo pro Wrighta první velkou filmovou příležitostí. Později stvárnil třeba agenta CIA ve třech bondovkách po boku Daniela Craiga. Jeffrey Wright je taky jedním z kmenových herců režiséra Wesse Andersona. Hraje v jeho filmech jako francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun nebo Asteroid City. Wright za svou kariéru získal Tony, Emmy nebo Zlatý Globus. V Karlových Varech převezme cenu prezidenta. Lucie Pávová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do zítřejšího finále wimbledonské dvouhry. Dvě Češky proti sobě se o titul na Grand Slamu utkají poprvé v historii. Kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová řekla, že formu na travnatém povrchu Češky potvrdili ziskem titulů na turnajích před Wimbledonem.
5: Na té trávě si věří a Linda říkala před pár lety, že prostě trávu zatím úplně nemá moc ráda. Je vidět, jak se na ní naučila hrát hejbace a jak ta tráva jí sedí na tu její hru. A Kája ta prostě má takovou hru, která je všem hrozně nepříjemná. Takže si myslím, že to bude nádherný finále, na který se můžeme všichni hrozně moc těšit.
1: Wimbledonské finále mezi Muchovou a Noskovou se bude hrát zítra od 17 hodin. Počasí. Nejprve aktuální teploty, třeba v Košiticích je 21 stupňů, Třebíč s Moravskými Budějovicemi hlásí 23. Dnes nás čeká polojasné nebe s kupovitou oblačností, tak večeru úplně vymizí. Nejvyšší teploty se budou držet mezi 24 až 27 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Košiticemi a Křelovicemi u odbočky na Ameštovice se stala nehoda motocyklu s autem. Dávejte v úseku pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A já mám pro vás ještě jedno telefonní číslo 22 155 49 99. Ano, i dnes mezi 12 a 13 hodinou plní Český rozhlas Vysočina vaše hudební přání. Písničky pro Vysočinu, písničky na přání začínají. Já vám přeji hezký poslech a dobrou chuť k obědu.
0: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
6: A než splníme první přání, dáme si Jiřího Korna. Žal se odkládá. Před námi je víkend, já bych ho odložil někam hodně daleko, nejlépe tam, kde ho už nikdy nikdo nenajde.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Ale využít můžete i další možnosti, které vás spojí s naším vysílacím studiem, třeba přes internetové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu. A nebo napište krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text v maximální délce 150 znaků. A to všechno pošlete na číslo 90 01 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. První přání je z internetu, zahrajte pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle písničku Žitem. Moc se na ní těším. Béďa podepsám. Tak písničku posíláme a i vaše přání moc rádi splníme. Příjemný a pohodový poslech a nechtě takové i páteční odpoledne.

0: dneska do studia Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. Je obsazená. Zdravím paní Boženku do Předína.
1: Dobrý den, pane Joško. Tak já bych chtěla dneska naše pravnučka, má pátý narozeniny, Štěpánka Michálková z Předína. Mm-hmm. Tak Štěpánko, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. A to přeje mamka, taťka, sestřička Barborka, babička, prababička a pradědeček a celá velká rozvětvená rodina. A dneska má taky svátek paní Libuška Jarošová a zítra bude mít svátek Olinka Urbanová. Tak holky, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a to vám přeju já s Pepem a celá naše rodina.
0: Výborně, my se přidáváme.
1: Posílám tady tu písničku vám, Joško, do rádia a všem posluchačům a regionákům.
0: Děkujem, vybrala jste Pavla Nováka, nádhernou, tak si ji pojďme užít. Mějte se krásně, užívejte víkend
1: taky.
0: A naslyšenou se budu těšit.
1: Taky, naslyšenou.

Zdravíme všechny posluchače, regionáckou partičku i moderátora za Mixpultíkem. Dnes, když nakoukneme do kalendáře, tak tam najdeme dvě jména a jedno z nich má naše skvělá kamarádka regionačka Libuška Jarošová z Kamenné. Co ti, Libuško, přát, aby tě měl každý rád, zdravíčko, štěstíčko, ať si stále jak to sluníčko. Hezky si užij svátečkový den a na dálku si připijem. Všechno nejlepší ke jmeninám přejí Olča a Pepa z Horní Cerekve. Prosíme o písničku od Radka Tomáška Jen sní. Děkujeme za zahrání a všem krásný sluníčkový víkend. Tak já také děkuji, zdravím Libušku Jarošovou do Kamenné. Také přeji všechno nejlepší a písničku posílám.

0: Typy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Mohameda Helmiho, arabského muslima uctívaného v Izraeli. Desítky židů mu vděčí za život. V době, kdy jim hrozila záhuba, potlačil strach a začal žít na hraně života a smrti. Věděl, že může skončit na popravišti. Přesto měl jediný cíl, aby jeho přátelé přežili.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání zavede za Josefem Švejkem i jeho stvořitelem Jaroslavem Haškem. Zatímco Švejk s úsměvem čelil válečné mašinerii, jeho autor si v roce 1915 sáhl na samé dno. Spisovatel, humorista a milovník života se ocitl přímo v první linii v Haliči, uprostřed pekla první světové války.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A výše zmíněné telefonní číslo také vytočil Zdeněk z Těchorazu a já ho díky tomu vítám v našem vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den, Jožo. Já vás také zdravím do Českého rozhlasu Vysočina. Samozřejmě všechny posluchače, celou tu naši fanklubáckou partu a hlavně ty kočičky, kterým budeme nechávat hrát dneska. Jsou to většinou zase, už jsme to slyšeli, ty naše fanklubačky. A vemu to o ty nejmladší teda, protože dneska slaví krásné 14. narozeniny vnučka Kristinka, takže písnička bude pro ní taky. Mm-hmm. No a vemu to ještě zpátky o pár dní. Naše fanklubácká kočička Maruška Střebíče měla krásné narozeniny, takže teď budeme hrát a přát. A pak má Libuška Jarošová svátek dneska a zítra má svátek Olinka Urbanová z Hornice Rekve. Takže všem jmenovaným s mojím miláčkem Líáčkem Helenkou přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody a tuhle písničku pošlem taky mojemu miláčku Líáčkovi, protože jsem jí to slíbil a bude to také pro všechny kočičky, které právě teď poslouchají. A kocourům, jo, že ho necháme zahrát někdy jindy, ne?
2: Dobře. Všechny krásné dívky zkrátka zdravíme, protože to je písnička.
3: Já chtěl od Turba krásným bábám teda, nebo jak se to jmenuje.
2: Krásné báby nemáme, pouze krásným dívkám. A to je ona.
3: Tak zahrajte těm krásným kočičkám, děkuju.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: 22 155 49 99 telefonní linka i pro vaše hudební přání. Příjemný poslech.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, 12. července tomu budou smutné dva roky, co nás opustila moje manželka a babička pěti vnoučat, paní Hana Nahodilová z Babic. Vzpomínku a písničku Miluju tě od Jelenu a Jiřího Pavlice s Hradišťanem jí prosím, jak říkají děti, pošlete tam nahoru na obláček. Stále vzpomínám manžel Ladislav a děti s rodinami. Děkuji, Ladislav Nahodil. Pan Nahodile, písničku posíláme. Miluju tě, Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan.

0: Nádherná, smutná písnička doznívá. Teď trošku změníme žánr a rytmus. Paní Marie je na telefonu 22 155 49 99 a já ji vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Děkuji za přivítání a chtěla bych se připojit k předešlým gratulacím pro Libušku Jarošovou a přidávám krátký vstup.

Krásné letní odpoledne, Jožko, zahrajte písničku Lorraine Euphoria, pokud si vzpomínám, tak to byl vítěz Eurosongu někdy v roce 2011 nebo 2012. Ale pojďme zpátky k přání, které napsal Štěpán. Písničku chce nechat zahrát všem Amélím a všem, kteří poslouchají. Hlavně chci pogratulovat ke včerejšímu fenomenálním výkonům Karolíny Muchové a Lindy Noskové v semifinále Wimbledonu a ve finále budeme mít české zastoupení poprvé v historii českého tenisu. Všechny zdraví a přeje jen to dobré Štěpán. Já děkuju za přání. Písničku rád posílám.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A v těch dnešních zdravím našeho pravidelného posluchače, pana Vítka Střebíče. Dobrý den. Tak, povídejte, jsem to omylem pustil. Povídejte, dobrý den, už vás slyšíme.
2: Já bych dneska chtěl zahrát pro manželku, pro synka, pro celou rodinu, pro všechny děti, pro moju maminku, pro pana Kvajzera, pro dědu Svobodu a pro všechny, kterým nedá nikdo zahrát.
1: Mm-hmm. Vybral jste dobrý lidi, Robert Křesťan a s ním Radlina.
2: Děkuji mnohokrát, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Milé rádio, nechte prosím zahrát písničku od Jaromíra Majera. Hospůdko známá pro našeho tatínka, manžela, dědečka a pradědečka Miloslava Brávka z Jihlavy k jeho dnešním 80. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, radosti a životního optimismu mu do dalších let přeje celá početná rodina. Doufáme, že si společně užijeme ještě spoustu hezkých chvil. Já se k přání připojuji a hezké chvíle si užívejte klidně i teď s Jaromírem Majerem.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

Byl jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

Dobrý den, máme před víkendem. Zahrajte prosím možná i pro inspiraci pamětnickou písničku Ven, kterou v roce 1960 naspívali Iveta Simonová a Milan Chladil. Děkuji, Jarek Střeště. Krásná vzpomínka. Děkuji za ní a moc rád ji posílám.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Hezký pátek. Včera jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že nás ve věku 75 let opustila zpěvačka z Walesu Bonnie Tyler. Spousta jejich hitů byla naspívána i česky, tak si dejme třeba Leonu Machálkovou a Zatmění. Libuškám a Amálkám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům. Sylvie z Prahy.

Leona Machálková rozpívala, za 3 minuty už tady bude 13. hodina, aktuální zprávy Českého rozhlasu Vysočina a Tomáš Kolátor. Tudíž dnešní páteční písničky pro Vysočinu končí, ale ty zítřejší se chystají a o nich se opět uslyšíme, ale já se na vás budu těšit už dnes po 18. hodině v Dechovkách pro Vysočinu. Jinak po 13. vesele a zdravě s Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem. Dnešním tématem bude zácpa. Hezký poslech a pěkné odpoledne. You

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě stále přijímá uchazeče o studium. Česká armáda dneškem kompletně přezbrojila na moderní tanky Leopard 2A4. Meziroční inflace v Česku v červnu zmírnila proti květnu o 0,6%. Dnešní den bude slunečný s teplotami až 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Až do 22. července přijímá Vysoká škola polytechnická v Jihlavě další přihlášky ke studium pro druhé kolo přijímacího řízení. Do prvního kola se přihlásilo více než 1700 zájemců. Podmínky pro přijetí ale splnilo pouze necelých 800 z nich.
2: Do druhého kola přijímacího řízení zatím podle vedení vysoké školy přišlo bezmála 500 přihlášek. Dohromady do všech bakalářských i magisterských oborů může přijmout skoro 1700 studentů. Největší zájem je letos o studium všeobecného lékařství, dále také o obory cestovní ruch, finance a řízení a aplikovaná informatika. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Ve výzbroji české armády definitivně skončily sovětské tanky T-72. Nahrazují je moderní Leopardy 2A4. Poslední z flotily 42 obrněnců dopoledne převzali v posádce v Přáslavicích na Olomoucku. 28 tanků Česko získalo darem od Německa jako kompenzace za pomoc Ukrajině. Za 14 zbývajících zaplatilo bezmála 4 miliardy korun bez DPH. O oficiálním vyřazení T-72 z armádního arzenálu ale ještě musí definitivně rozhodnout vláda, vysvětluje Miroslav Hlaváč, náčelník generálního štábu armády České republiky.
3: Ten tank sovětského typu vlastně už není modernizovatelný, nemáme na to náhradní díly, vlastně ten typ ani nesplňuje ty základní standardy, které vyžaduje aliance na tento typ bojové techniky, takže my se jich postupně budeme zbavovat, prostě pro nás to je neefektivní.
0: Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Sport. Českou atletku Lourdes Glory Manuel čeká další start v diamantové lize. Halová mistryně světa poběží po 8 hodině večer v Monaku 400 metrů. V letošním ročníku diamantové ligy doběhla třikrát druhá. Z českých atletů se představí ještě výškař Jan Štefela, který v Monaku loni skončil druhý. A fotbalové mistrovství světa dnes pokračuje druhým čtvrtfinálovým duelem. Od 9 hodin večer českého času se utká Španělsko s Belgií. Vítěz narazí v semifinále na Francouze, kteří vyřadili Maroko 2-0.
1: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou je aktuálně 22 stupňů, v Hubenově a při Bislavi 21. Dnes nás čeká polojasné nebe s kupovitou oblačností, tak večeru úplně vymizí. Nejvyšší teploty se budou držet mezi 24 až 27 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Řehořovem a Měřínem je na vozovce sražená zvěř, dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Hezké odpoledne, možná večer, záleží, kdy nás posloucháte, jestli v premiéře nebo v naší repríze. Každopádně vítáme vás s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: A dneska máme zácpu, oba. A vlastně i vy všichni máte zácpu.
4: Ano, ve vysílání jako ano. Téma. Velmi zajímavé, úspěšné. A zdá se, že to trápí hodně lidí, protože se k tomu tématu vracíme na základě vašich dotazů. Starý pán je na vyšetření u doktora. Doktor se ho ptá: dědo, a co stolice? Máte ji pravidelnou?
6: Jo, pane doktore, pravidelnou. Každý ráno v 6.
4: A kdy se probouzíte? Obvykle v 6.15.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě, dnes téma zácpa. Ta se často nestává ale tématem společenské konverzace. S nadsázkou můžeme říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se vypravila za přednostou klinického centra Isker Milanem Lukášem a položila mu několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizována právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posrál.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, že jsem to poprvé v životě měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Paní doktorko, je zácpa pro náš organismus zátěž, nebo to přežije jednou za čas v pohodě?
6: Tak vzhledem k tomu, že ta stolice je něco, co to tělo už na nic nepotřebuje, a té stolice může být až 2,5 kg, tak bych řekla, že to docela zátěž může být. Já bych k tomu, co říkal pan doktor, který hovořil o té zácpě atonické, to znamená, kdy to střevo se nehýbe a není schopno posunovat tu stolici, ještě přidala takovou bolestivou spastickou, křečovitou, kde je vlastně zvýšená střevní dráždivost, kdy se zmenší průměr toho střeva a dojde vlastně k tomu, že ta stolice jakoby
0: neprojde
6: a bolí to teda strašlivě a můžou být výrazně zúženy úseky střeva, který okolo nich jsou pytlovitě zase rozšířené, jo? Čili ta zácpa jako nemusí být úplně jenom kosmetická, jednoduchá věc.
0: Může tohle to být i poruchou toho potrubí, když to takto
6: tohle
0: řeknu.
6: Tohle se děje nejčastěji u mladých žen v těhotenství, protože tam vlastně všechno se stará o to, aby chránil se ten plod, čili tam potom ovšem v okamžiku, kdy ta maminka má bolesti břicha, no tak je to hrozně diskomfortní. Jinak z těch věcí, které by se daly zkusit, olej taky nedoporučuji, ale lněné se semínko může dělat docela dobře.
0: Jako takové, nebo třeba nějaký výtažek olejní?
6: Jako takové, ne, jako právě takové. Že olej ne. Radši se přidává to semínko jako takové do jogurtu, do tvarohu, na chleba nebo v pečivu bývá.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám v pořadu Vesele a zdravě. Budeme řešit právě zácpu a brzy odpovídat i na vaše otázky.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Vracíme se k tématu, které nám připomene i náš posluchač. K tématu, které jste zvolili i vy svým zájmem.
1: Zdraví Petr. Čtvrtý den a zase nic. I když tlačím sebe víc, jsou to stavy nemilý. Zkusím to zas za chvíli.
2: Děkuji, pane Petře, protože nám připomínáte římská vlastně kritéria zácpy a to, že máme méně než 3 stolice v týdnu, to znamená čtvrtý den zase nic, to znamená, že už jako spozorníme.
0: No to se chci zeptat, podle mě každý to vnímá jinak, přece každý nechodí úplně ve stejném rytmu, frekvenci.
2: Ne, ale...
0: Někdo může jít... Jednou za 2 dny někdo může jít každý den, kdy už to máme brát, že je ta zácpa tedy?
2: Ano, pokud je za týden méně než 3 stolice, to patří mezi jedno vlastně z těch římských kritérií a druhé, které nám...
0: To se jako
2: nám...
0: lékaři v Římě dohodli nebo staří Římané?
2: Pravděpodobně obojí, jo? Určitě již staří Římané a jinak ta římská kritéria vycházejí z konference, která se konala vlastně, myslím, v roce 99. A ta římská kritéria byla odsouhlasena, že teda jako takhle to má být. A oni jsou už druhý římský kritéria, tohle už jsou 2. A jinak ještě další, co nám připomněl pan Petr, pokud je tuhá, obtížně vypraznitelná stolice víc než ve čtvrtině případů, to znamená, jako když já jdu 3 stolice týdně a všechny 3 tlačím, tak to je přesně už ten případ. Jo? A když za 2 týdny tlačím vlastně 2 stolice moc, jo, tak je to zas ten případ.
0: Je to tlačení v pořádku? Neškodíme si tím třeba už kvůli hemoroidům nebo tak?
2: No tak samozřejmě, jako když nemáme třeba úplně silné břišní svaly, tak to tlačení je k ničemu. Používáme potom jiné svaly a můžeme mít různé problémy. Jinak při tom tlačení my zadržujeme většinou dech, což zase je takzvaný valsalvu. Manévr, který taky jako nemusí být úplně dobře, zvyšuje se tlak v celé dutině břišní, což může dráždit žaludek, takže jako to tlačení, no a navíc můžeme si zvýšit krevní tlak vlastně i v hlavě a může při tom tlačení docházet ke zvyšování vlastně krevního tlaku jako takového, takže to není dobrý nápad. Další, pokud u čtvrtiny z těch stolic máme nekompletní pocit vyprázdnění, to znamená, že jako se vyprázdníme a furt máme pocit, že ještě by tam bylo potřeba, anebo pokud dokonce musíme používat manuální nějaké vyndavání té stolice, ano. Že jako strčíme si prst do zadečku a vyndaváme
0: stolici. Tak to
2: stolici.
0: Je taky problém.
2: No samozřejmě.
0: Naše babičky kdysi říkávaly, že střeva mají svůj mozek.
2: Ano.
0: Je to pravda?
2: A dokonce už dnes víme, že máme dokonce naše bakterie ve střevě a to je 1,5 kila dokonce, to znamená, že to je opravdu hodně bakterií a to je náš druhý mozek, který nám vyrábí 60% serotoninu, což je hormon spokojenosti. Jináč Američané...
0: To je takové to, proč když se nám to dobře povede, že se dobře cítíme?
2: Ano, no tak samozřejmě úspěch, že to je vždycky, ale Američani a Angličani nebo anglosaská angličtina vlastně říká gut feeling. V tom, co my říkáme, cítím to v kostech, tak oni to cítí ve střevech. A další vám řekne vlastně věda o čakrách, což jsou takové ty jako oblasti koncentrace různých energií, že ta čakra, která je za pupíčkem, to znamená v oblasti těch střev, je čakra vůle. A údajně se, pokud ji chcete harmonizovat, tak se harmonizuje zvuky strunných nástrojů, to znamená housle nebo kytara. Harmonizujete si čakru vůle. A zajímavé je...
0: Počkat, to když si k tomu pustíme nějaký takový smyčcový koncert, tak nám to půjde líp?
2: No, harmonizujeme údajně, a nebo tóny kytary, takovýto brnkání. A ten důvod, proč v Japonsku se dělala sepuka, které se u nás chybně říká harakiri, bylo přesně, že člověk vyřezával centrum své vůle jako potrestání za to, že neudělal věci správně.
0: To prosím nedělejte.
2: Nedělejte.
0: Ano. Vyřešíme zácpu jinak.
2: Ano.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dostává se konečně v pořadu Veselé a zdravě na ty dotazy, které jste nám nechali na telefonním záznamníku, případně v psané formě přes stránky veseleazdravie.cz jste je poslali. Tady je první dotaz.
1: No dobrý den, paní doktorko, já bych se vás jenom chtěla zeptat. Já mám taky tu zácpu, ale u toho mám další problém a nikdo mě, aj v nemocnici jsem byla, řekli mě, že jsou zdravá, nic. Dali mě lék Neurol jednou za 6 hodin a teďka mě to nepomáhá, spíš na horečku, ale horečku nemám a je mě fakt špatně, tak co s tím?
2: Tak lék Neurol není ani na horečku, ani na zácpu. Lék Neurol je lék na uklidnění, vlastně na snížení takového celkového napětí. Čili je možné, že pokud vám někdo vyšetřil bříško, tak zjistil, že spíš máte stažené svaly a proto vám dal Neurol na uvolnění.
0: Že to je třeba z psychiky?
2: Může to být z psychiky, ano. Existuje návyková zácpa, která je způsobená vlastně tím, že třeba právě radši chodíme jenom doma, abychom se pak mohli umýt nebo podobně. A tak vlastně tak dlouho zadržujeme, až je problém s vyprázdněním. Čili tady bych doporučila zajít za obvodním lékařem, případně na gastroenterologii, aby se někdo podíval. Já nevím, jestli chodíte na kolonoskopii, ale asi tady by možná byla potřeba.
0: Když jste zmínila, že ne každému je komfortní chodit na toaletu mimo domov.
2: Ano.
0: Stává se, že třeba, i když jedeme na dovolenou, tak máme takovou tu začátečnickou zácpu, že jsme mimo v tom prostředí. Je to taky dáno takhle psychicky?
2: Ano.
0: Než jdeme poprvé se uvolnit na záchod?
2: Prosím pěkně, tady popisuje pan Jakub a paní Vlasta a vlastně možná trošku i paní Malá, popisují vlastně zácpy u dětí a u dětí velmi často psychogenní zácpa je známka určitého diskomfortu nebo strachu. Říká se stažený žaludek, ale to též platí pro stažený vlastně zbytek trávicího traktu.
0: Takže to děti znamená, stresujeme něčím?
2: Že dítě, pokud je stresované, šikanované, bojí se nebo má nějaké problémy, tak má stažený žaludek, může méně jíst. To platí pravděpodobně tady u paní Malé, syn 6 let 17 kilo, to je hodně málo teda, bych řekla, na 6leté dítě. A ta říká, že dítě chodí každé 4 dny s obrovskou stolicí a nebolí ho to. Tady si myslím, že jde o slabé břišní svaly, to znamená, že to vyprázdnění vlastně není možné, dokud není ten střevní obsah velký. A tady bych doporučila vlastně pokonzultovat s pediatrem, jestli netrénovat břišní svalstvo různými cvičeními v leže a podobně. Ale u pana Jakuba a paní Vlasty, co dělat a co rozhodně nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, tak tam bych posilovala pocit bezpečí, uvolnění, učila dýchání, držela třeba v náručí, masírovala bříško teplou rukou, to může pomáhat, učila i dítě, aby masírovalo bříško a podporovala bych vlastně tu stolici vyvoláním takzvaného gastrokolického reflexu, to znamená, že žaludek dá podnět střevu k vyprázdnění a to se dobře trénuje, když se rád ano, to děťátko napije chladné vody na lačný žaludek.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Další dotazy přijdou na řadu hned po písničce, po malé pauze.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, ve studiu Patrik Rozehnal, doktorka Kateřina Cajdamlová a odpovídáme na dotazy, které jste nám už před časem nechali, když jsme poprvé vysílali téma zácpa. Sešlo se tolik dotazů, že na některé z nich chceme odpovědět i dnes.
1: Dobrý den, paní doktorko, prosím vás pěkně. Trpím zácpou a stolice dojde až do konečníku a neozve se, nedá znamení, že je plný ten konečník. Takže s tímto mám problém, aby se potom mohla vyprázdnit. A nevím, proč tomu tak je, kde je chyba.
2: Tak inervace této části vlastně trávicího traktu. Zásobení nervy, protože tady se bavíme o senzitivních nervech, které si mají všimnout, že vlastně je na čase, aby se vyprázdnilo střevo, tak to bych doporučila nechat zkontrolovat jednak lokálně, to znamená podívat se, co s tím konečníkem je, jestli vlastně není třeba spasty jako v křeči, nebo jestli nedělá nějaké jiné potíže.
0: To budeme dělat sami nebo lékař?
2: Tohle by měl dělat lékař, říct to vlastně svému obvodnímu lékaři. Já vím, že je to trošku intimní, ale bez toho, že se podívá, co se děje v oblasti konečníku, těžko, protože to mohou být i hemoroidy, může to být greco. A druhá možnost je trénovat vyprazňování, protože to je reflex a ten reflex může s vyšším věkem vyhasínat. A třetí možnost, že by něco mohlo být z dolní bederní páteří až křížovou oblastí a tam zase to ten lékař nejsnáze pozná, protože nám udělá různé manévry a zjistí. Čili může to být těmito třemi věcmi.
0: Přidejte i další dotaz z našich stránek veseleazdravie.cz.
2: Ano, chci se zeptat, čím to může být, jak řešit, když stolice se nahromadí z kamení u konečníku, takže nejde ven. To znamená, tady to je, bych nejprve zkusila řešit přidáním pitného režimu, přidáním vlákninové stravy, už tady zaznělo různé kivy nebo lněné semínko. Zkusila bych přidat ovoce, zeleninu. Zase tady připomínám, že na každých 10 kg hmotnosti potřebujeme 100 gramů vlákninové stravy. Čili tohle bych zkoušela. Jinak tohle je přesně na to manuální vybavení, abych vlastně roztáhla ten konečník, šahnu si tam prstem a vybavím. No ale nenechávala bych to být, podívala, zase bych stála v kolonoskopii, aby se někdo na tu poslední část střeva podíval, jestli tam není nějaká překážka.
0: Další dotazy budou následovat po krátké pauze a tu nám vyplní opět písnička.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je připravena odpovídat na další otázky, které jste předem nechali na našem telefonním záznamníku a taky na stránkách veseleazdravie.cz. Co tam máte ještě, paní doktorko?
1: Paní Monika před týdnem na toaletním papíře našla drobné stopy krve, asi před 3 dny i pocit zácpy, časté chození na toaletu a nic nevyšlo, pocit překážky. Tady už vlastně slyšíme, že to pravděpodobně bude záležitost hemoroidů. I s tím krvácením, pokud ta krev je červená, tak to opravdu vypadá, že tam jsou ty hemoroidy, což jsou vlastně určité, jako kdybych rozšířené žíly v oblasti konečníku a mohou tu sliznici takovým způsobem vytlačit, že brání průchodu stolice. No, protože ten hemoroid je vlastně pod tou sliznicí, čili tím, jak se zvětší a zadržuje tu krev, tak zastavuje vlastně průchod stolice. Takže já si nemyslím, že se jedná o rakovinu tlustého střeva, ale každopádně do toho konečníku by se někdo měl podívat.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, tady Olšerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy ve zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v břuchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
1: Tak, nejprve drobné uklidnění, protože pokud za 2-3 dny nakonec ta stolice je, tak se pravděpodobně nejedná o nic vážného. Další uklidnění je to typický příznak u poruch snížené funkce štítné žlázy, čili bych to určitě nahlásila jednak svému obvodnímu lékaři, ať třeba zkontroluje, jestli těch tabletek není potřeba trošku víc. To znamená, tohle by to mohlo být. No a samozřejmě pitný režim a čtvrtá věc, s vyšším věkem slábne svalstvo, zejména ženám, protože už nemáme ty anabolické steroidy, čili může jít i právě o to, že to břišní svalstvo už tak úplně nefunguje. Tam se doporučuje vlastně zase masáž toho bříška, zatlačit si třeba i rukou a pomáhat tomu střevu těmi masážemi. Je to z té pravé dolní jámy kyčelní směrem nahoru jako obrácené U do té dolní levé jámy kyčelní. Ruka by měla být teplá a měli bychom to dělat vlastně pravidelně s pokusem o vyprázdnění a můžeme zkusit i ten gastrokolický reflex, to znamená ráno nalačno se napít studené vody.
0: Máme ještě dotaz psaný?
1: Tady máme ještě, co nedělat, já jsem to možná dostatečně neřekla, co určitě nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu. Takže nutit k vyprázdnění radši ne, opravdu spíš ten pocit bezpečí a pátrat, co by to dítě mohlo děsit. A jestli navštívit dětského psychiatra, já bych nejdřív zaskočila za obvodním lékařem a zkusila vlastně pohovor, protože ti obvodní lékaři, že oni mají školení na různé typické poruchy dětského věku a co se psychiatrů, psychologů dětských týče, tak tam může být třeba rok objednací lhůta, čili určitě tohle bych řešila už se svým obvodním lékařem.
0: I u těch dospělých je možné, že si třeba zácpu přivodíme sami nějakým špatným návykem?
1: Určitě, ano. Ta psychogenní zácpa, to je pocit trapnosti nebo strachu nebo nějakého jako lidé třeba, kteří trpí meteorismem, to znamená, že odchází plyny.
0: Jsou hlasitější to?
1: Ano, tak si zvýší tonus vlastně konečníku tím, že se snaží, aby právě k tomu odcházení plynů hlasitě nedošlo a výsledkem potom může být, že ten konečník se stane spastickým. Čili zase...
0: Jakože nefunguje, není tak pružný?
1: Je v křeči.
0: V křeči.
1: Je v křeči. No, že prostě drží.
0: Drží to.
1: Drží, ano. Takže celkové u uvolnění může vést i k tomu, že se uvolníme takto. A jinak bych doporučila, pokud je ta zácpa dlouhodobá a jsou ještě další příznaky, jako třeba únava nebo nějaké přibývání na váze, tak i zvážit, že by se jednalo o tu štítnou žlázu a nechat si vyšetřit i tu.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká za malou chvíli.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: závěr si s doktorkou Kateřinou Cajdanovou připomeneme v pořadu, který řeší zácpu, tedy jak ji léčit nebo jak si od ní odpomoci, jak jí předejít, paní doktorko?
1: Tak doporučila bych pár věcí. Tak pokud se to stane poprvé, to znamená, že máme náhle zácpu, nevíme proč, tak bych zkusila nějaký čaj nebo nějaký čípek, tady poradí nejlépe v lékárně. Takže určitě si přečíst příbalák a držet se dávkování. Rozhodně projímadla u chronické zácpy ne, protože na ně vzniká návyk a může dojít k poškození sliznice střeva a úplnému jako odumření té hladké svaloviny. Čili
0: kdy
1: fakt ne.
0: Použít projímadlo?
1: No,
0: málo
1: jako
0: kdy.
1: Málo, skoro, nevím. Já spíš čípky, kapky a spíš ty čaje. Jinak je důležité, jak dlouho ty problémy trvají, kdy to začalo, jestli k tomu zvracíme, máme krev ve stolici, nějaké bolesti, jestli nemáme teplotu a jestli to má někdo v rodině, protože zácpa bývá dědičným problémem. Je to záležitost inervace a vlastně aktivity střeva. Jinak je důležité přidat tekutiny, přidat pohybovou aktivitu. Pokud náhodou berete nějaké léky dlouhodobě, přečtěte si příbalák, řekněte to lékaři. No a vyšetřit konečník, pokud vlastně tam, jak jsme říkali, dochází k tomu, že ta stolice neodchází. Rozhodně ho vyšetřit, když je jakékoliv krvácení a dělat i vlastně vyšetření na takzvané okultní krvácení, které není červené a není vidět, ale je to krvácení do střeva. To se dělá vlastně ze stolice a je to vyšetření laboratorní, protože pokud se někdo bojí nádoru tlustého střeva, tak tam tenhle ten příznak bývá často pozitivní, ještě v době, kdy třeba ta zácpa není tak úplně vážná. Jinak je důležité vlastně absolvovat pravidelné kolonoskopie. No a v okamžiku, kdy ten lékař rozhodne, že už ta zácpa nějakou dobu trvá a to je potřeba to střevo vyprázdnit, no tak se dávají ty klistýry takzvané. Ale já bych si je nedávala doma, prosím.
0: Závěrečná rada doktorky Kateřiny Cajdamlové. Ať je všechno v pořádku, těmito problémy netrpíte ani žádnými jinými, jinak jsme vám samozřejmě kdykoliv k dispozici a ty příznaky různých nemocí s vámi budeme dál řešit pravidelně v našem pořadu Veselé a zdravě. Nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, tam jsou články, záznamy našeho pořadu, můžete se k tomu vrátit. A aby vám nic neuniklo, tak se přihlašte jako fanoušci na náš profil na Facebooku Veselé a zdravě. A my se budeme těšit zase příště.
1: My se budeme těšit a vám přejeme, buďte veselí a zdraví.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: V Jihlavě začne oprava průtahu městem. Ode dneška je uzavřená silnice ze Sobíňova do Ždírce nad Doubravou. Kriminalisté zahájili v případu požáru budovy 34 v baťovském areálu úkony trestního řízení. Škoda zatím vyčíslená není. V noci teploty klesnou až pod 10 stupňů. Zítřejší den bude podobný tomu dnešnímu. Zprávy Českého rozhlasu Vysočina začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Oprava průtahu Jihlavou začne v pondělí. Termín zahájení prací zveřejnil kraj Vysočina. Řidiči od příštího týdne neprojedou Hradební a Brněnskou ulicí v úseku od City Parku až po odbočku na Kosovskou ulici. Práce na tomto úseku dodavatelská firma sloučila do jedné etapy, aby vše stihla ještě o letních prázdninách. Podle mluvčí kraje Vysočiny Moniky Brotánkové potrvá tato část uzavírky 2 týdny.
4: Po dokončení této části, předpokládaném 27. červenci, bude znovu otevřený úsek od Znojemské ulice po Zoologickou zahradu pro veškerou dopravu s výjimkou linek MHD, které neodbočují do Kosovské ulice. Současně začne další etapa mezi Zoologickou zahradou a křižovatkou s ulicí Okružní.
3: A úplně uzavřená je ode dneška také silnice ze Sobíňova do Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Řidiči po ní neprojedou až do 7. srpna. Důvodem je oprava železničního přejezdu. Informovala o tom Správa železnic. Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede obousměrně přes Českou Bělou směrem na Chotěboř a pokračovat bude po silnici na Bílek. Rozsáhlý požár budovy 34 ve Zlíně policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Budova začala hořet včera ráno. Větší část už se zřítila a požár stále hasí desítky hasičů. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
5: Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Trestní zákoník v tomto případě stanoví až 5letý trest odnětí svobody. Celková škoda způsobená požárem prozatím nebyla vyčíslena.
3: Letošní úroda ovoce bude zřejmě o polovinu nižší než obvykle. Vyplývá to z odhadů Ministerstva zemědělství. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka největší újmu na ovoci způsobily 2 vlny jarních mrazů. Jablek bude oproti průměru letos asi 53%. O něco lépe jsou na tom meruňky. Úroda bude zhruba 2/3. Kromě mrazů ovoce poškodila i nedávná vlna veder, doplňuje Martin Ludvík.
6: U některých ovocných druhů došlo i k popálení té dozrávající úrody, ať to je třeba u rybízu, u malin, ale i třeba u meruněk. A také samozřejmě ty stromy v tak vysokých teplotách v podstatě přestávají růst a ty plody se nějak dál vyvíjet, takže někde to může mít vliv na to, že ty plody jsou o něco menší.
3: Nejnižší úroveň úrody ovocnáři očekávají u hrušek, asi 1/3 oproti průměru. Sport. České volejbalistky nastoupí v Lize národů v Bělehradě proti Bulharsku. Oba týmy se střetnou v srpnu v Brně ve skupině mistrovství Evropy. Kapitánka Michaela Mlejnková připomíná i postavení českého týmu ve světovém žebříčku.
7: Tím, že oni jsou právě pod náma v tom žebříčku, tak to bude hodně důležité, aby prostě jsme získali body, protože si myslím, že když prohrajeme, tak ztratíme hodně bodů. Tohle je hodně důležité do toho rankingu a hlavně prostě sbírat ty zkušenosti z toho turnaje. Ta Evropa bude taky mega těžká, protože tam máme taky strašně moc zápasů v málo dnech, takže musíme do toho nastoupit agresivně.
3: Utkání Češek s Bulharskem začne v 16.30 a na tenisovém Wimbledonu se bude bojovat o mužské finále. Brit Ferry nastoupí za půl hodiny proti Němci Zverevovi. Druhé semifinále pak obstará Ital Sinner se Srbem Djokovicem.
2: Počasí.
3: V Humpolci mají 22 stupňů, ve Velkém Meziříčí 24. V noci jen malá oblačnost, teploty klesnou až k 8 stupňům. Zítřejší nebe čekáme přechodně oblačné se sluníčkem a teplotami až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či větší komplikace v regionu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krátce po 14. hodině posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Zámek ve Větrném Janíkově nebývá zase až tak často přístupný, ale právě teď o víkendu ho navštívit můžete. Jaký kontrast uvnitř uvidíte, to uslyšíte za chvilku.

0: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. My vás dnes pozveme na prohlídky zámku ve Větrném Jeníkově, kam nás pozve starosta Jeníkova, pan Pavel Koníř. Já vás vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Nejdříve nám prozraďte, co všechno mohou posluchači vidět u vás na zámku v rámci těch komentovaných prohlídek.
1: Prohlídky provedou kompletní zámek, dá se říct, od půdy až po sklep. A půlka zámku je honosná, užívaná a druhá půlka je vybydlená po bývalém režimu. Takže se dá zhlédnout jak stávající stav, tak dezolátní stav.
0: Zámek ve Větrném Jeníkově není otevřený každý den. Ty nejbližší prohlídky budou teď v sobotu a v neděli. Tak nám řekněte, v jakých časech, jak se mohou lidé přihlásit a taky v jakých dalších termínech se k vám do zámku mohou přijít podívat?
1: Zámek není otevřený pravidelně. Aktuálně v červenci máme vybraný termíny na 11.7. v 10.00, 12.7. v 10.00 a následně 18.7. v 15.00. A pak jsme zařadili dva pracovní dny, 30.7. a 31.7. oba dva dny v 15.00. Dobré je se rezervovat. Rezervovat se dá na webových stránkách zámku www.zamek-vetrny-jenikov.cz.
0: Do zámku ve Větrném Jeníkově nás pozval starosta pan Pavel Koníř. Já vám děkuju, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Spát, probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Léto na Ledečském hradě. Český rozhlas Vysočina žije

0: Dobré páteční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Vysoká škola Polytechnická v Jihlavě má stále ještě volná místa pro nadcházející akademický rok. O jaké obory je největší zájem a kolik zatím evidují uchazečů, tak to se dozvíte v našem vysílání za chvíli.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Vysoká škola Polytechnická v Jihlavě stále přijímá přihlášky ke studiu v nadcházejícím akademickém roce. Až do 22. července se můžou zájemci hlásit na bakalářské i magisterské obory. Jaký je zatím zájem, to teď ve studiu řekne redaktorka Tereza Pešoutová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Druhé kolo je vyhlášené pro kompletně všechny obory, které vysoká škola nabízí. Konkrétně jde u bakalářského studia o 3 technické obory, 3 zdravotní a 2 s ekonomickým zaměřením. Navazující magisterské studium má po jednom oboru v každé této oblasti. Vedení školy zatím eviduje ve druhém kole přijímacího řízení bezmála 500 uchazečů, předpokládá ale, že bude vyhlašovat i třetí kolo.
0: V prvním kole se tedy uchazečů přihlásilo málo?
1: Vlastně jich bylo celkem dost, přihlášku si podalo více než 1720 uchazečů, vysoká škola jich nakonec ale přijela jen bezmála 800. Buď se nedostavili k přijímacím zkouškám, nebo u nich nesplnili požadavky. Samotná přijímací zkouška se u každého oboru liší. V případě aplikované informatiky skládají uchazeči počítačový test, u cestovního ruchu se zkouška skládá z testů z angličtiny a obecných studijních předpokladů a třeba u zdravotně sociální péče nebo všeobecného ošetřovatelství, kromě testů z odborných předmětů, prochází uchazeč i ústním pohovorem. U oboru aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a aplikované strojírenství zase určuje pořadí přijatých pouze termín podání přihlášky. Zkoušku uchazeči neskládají.
0: Říkala si, že přijatých je teď tedy skoro 800 zájemců. Kolik celkem míst Vysoká škola Polytechnická nabízí?
1: Maximálně může vysoká škola přijmout necelých 1690 studentů do všech oborů, tedy bakalářských i magisterských, a to v prezenční i kombinované formě. Podle vedení vysoké školy je největší zájem o všeobecné lékařství, dále o cestovní ruch, finance a řízení a o aplikovanou informatiku. Postupně roste počet přihlášek i na další technické obory. Jinak pokud se podíváme na konkrétní počty přijímaných do jednotlivých oborů, tak nejvíce studentů nabírá vedení školy do bakalářských oborů, cestovní ruch a finance a řízení a do každého z nich může přijmout až 390 uchazečů. Naopak nejnižší kapacitu, celkem 40 studentů, má obor porodní asistence. Navazující magisterské obory už mají obvykle nižší počty přijímaných uchazečů.
0: O volných místech na Vysoké škole Polytechnické v Jihlavě nás informovala kolegyně Tereza Pešoutová. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Máme krátce po půl třetí a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Každé mlýnské kolo ze dřeva počase vždy voda úplně zničí a je potřeba pořídit nové. Výrobu a opravy mlýnských kol mají na starosti sekerníci. Kdy toto řemeslo vzniklo a co všechno musel dříve a musí i dnes takový sekerník umět, to se dozvíme od otce a syna Mikeškových. Jejich zbrusunové mlýnské kol zdobí Dašovský mlýn na Třebíčsku a my jsme byli u toho, když je tam dávali dohromady.
2: Slyšíme klepání kladivka. Na kole je tady všechno připravené.
3: My jsme Mikeškovi, František Mikeška a otec a syn Petr a pocházíme z Petrovic u Sedlčan.
2: Kolik vy máte za sebou mlýnských kol?
3: No, když do toho počítám i ty převodové kola, ty paleční, tak je jich tak 110. Ty kola se vždycky umístěvaly v tom prostoru, kterýmu se říkalo lednice, a ty byly přikrytý proti slunci.
2: To dělá člověk, který se jmenuje sekerník.
3: Ten sekerník je takový specializovaný řemeslník, který se začal nějak rozvíjet v tom středověku, když začal velký boom využívání té vody, rozvoj mlejnů, a byly potřeba lidi, kteří to uměli nejenom řemeslnicky, ale i jako navrhnout, třeba i vyřešit přivedení té vody na to místo, kde ten mlejn se třeba teprve stavěl. A to byla taková směs mezi tesařem a truhlářem i nějakým takovým lidovým konstruktérem.
2: A když se zaměříme na Dašovský mlýn, kolik má tady to kolo průměr? Mně to přijde jako
3: No, je to kolo průměru 455 cm.
2: Já se dívám, že máte sebou, to jste určitě si předřezali, obrovskou hromadu těch prkínek.
3: Prkínek, pozor. Každý ten prvek má svůj jako název. To není jen jako prkínko, na to můžete řezat šnitlík do kuchyně na prkínku. Jo. A tohle, co tady vidíte, to jsou skruže. Ty boky, to je ze dvou vrstev fošen, jsou takzvaně sešitý k sobě, spojený. My to tady teď děláme trošku ponovu vrtovejma šroubama. Dřív se to dělá kolíkama, dokonce na těch kolíkách ty fajnšmekři měli závity a průměru 20 mm a to teda drželo. No tam je ta jedna hromádka, to jsou lopatky už, které se zastrkávají potom mezi ty postranice. To zubatý, ten silný trámek, to je přeslice do toho středu, ty paprsky, to jsou ramena, ty silný trámy. Teď jak jsme tam nastrkali tamhle ty s tím čepem, to jsou takzvaný svorce, to stahuje ty dvě postranice k sobě a to prolejzá tamhle těma vyvrtanýma dírama ty čepy a to se potom zaklínkuje a drží to k sobě a prakticky je to nerozebíratelný, než to schněje a veme si motorová pila a rozřeše se to. Konstrukce těch kol může být různá, odvisí to od průměru a hlavně jak natejká voda, jestli spodem nebo vrchem, tohle je takzvaný korečník na vrchní vodu. Kdyby tekla voda spodem, byl by to byl lopatník, třeba kolo na Čertovce, jedno z mých nejznámějších, největších, jo.
2: A za ten jeden den to jste schopni dát dohromady a to kolo
3: no,
2: sestavit?
3: Když se nic takzvaně nepodělá, jo. V dílně už to bylo sestavené, ne úplně, ale děláme si to tam naležato na ty díly, tam si to předmontujeme.
2: Jak vás to baví převzít takový řemeslo u tátovi?
4: No, to je otázka, no. Já jsem jinak vyučený truhlář, takže práce truhlářský mám spousty, děláme to leta, ale mě volají jiný zákazníci, než volají tátovi.
2: Zdašová, Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: No a kolo se nakonec podařilo usadit a pozítří, tedy v neděli odpoledne, se nám

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Máme krátce před 3:45 a vy posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: My teď v našem vysílání taky vítáme meteorologa Petra Minstra. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak zdá se, že se i na Vysočinu dnes opět vrátilo léto.
2: Tak teplotně to není úplně všude, ty jsou od 24 do 26, takže zejména potom na jihovýchodě, tam přes ty 25 stupňové hodnoty letní se dostáváme. V těch nejvyšších polohách, třeba ve Žďárských vrších, je to potom někde ke 22 stupňům. Máme ale většinou slunečno, ta oblačnost je taková drobná, kupovitá, malá, skoro jasno nebo polojasno a vítr pofukuje od severu nebo severozápadu, většinou jenom mírný.
0: Bude jasná i noc na zítřek povětšinou?
2: Ne úplně a ne celou dobu, to skoro jasno, polojasno, jenom přechodně nějaká větší oblačnost, ale ta bude spíš jenom bránit tomu, aby ty teploty k ránu byly nižší, protože se očekávají mezi 11 a 8 stupni při stálem větru nebo právě té trochu větší oblačnosti by byly minimální hodnoty kolem 12 stupňů, tedy dost podobně jako dnes. Zítra potom čekáme teploty o něco malinko vyšší, od 25 do 28 stupňů a stále bude té oblačnosti z těch moravských krajů docela málo, protože Vysočina je dál od toho zdroje vlhkosti, který je zhruba někde nad východní Evropou. Tlaková níže k nám tedy zasahují spíš oblaka jenom částečně a i zítra bude polojasno nebo odpoledne maximálně oblačno.
0: No a pojďme se ještě podívat na neděli, ta bude jaká?
2: Tam bude té oblačnosti malinko více, opět spíše na tom východě by se dokonce v odpoledních hodinách mohla objevit výjimečně nějaká krátká přeháňka, ale ta nejistota je tam ještě docela veliká, protože je hodně sucho. Ty teploty potom o něco povyskočí jednak ráno mezi 14 a 10 stupni a odpoledne do 28 stupňů a potom ještě o něco povyskočí až k tropickým hodnotám na začátku příštího týdne, s tím, že hlavně pondělí potom bude většinou slunečné.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Petr Minstr. I vám přejeme hezký a taky klidný víkend. Mějte se a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, dospívala nám Věra Martinová. Se zámeckým letem navštěvujeme po celé prázdniny naše památky. Výjimku neuděláme ani dnes. Kam se vydáme tentokrát, to ví průvodce zámeckým letem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vydáme do Dačic, kde na horním náměstí vybudoval Oldřich Krajíř z Krajku takzvaný nový zámek, dnes zámek Dačice. Mísí se v něm renesance, baroko, klasicismus, neobaroko i secese. Více vám o zámku řekne kolegyně Irena Šarounová.
3: S kastelánkou dačického zámku Kristýnou Dvořákovou stojíme nad velkým košem plným pantoflí.
4: Velikánské filcové nahrazují nám takové ty kobercové dálnice.
3: Dačický zámek je zelený, nebo tyrkysový možná bych řekla. To je, co vidím na první pohled, ale pojďme trošku do té historie.
4: Je hlubší, než se na první pohled zdá.
3: Ne, klasicismus?
4: Dneska hlavně klasicismus, ale základ té budovy taky renesanční.
3: My si nebudeme vyjmenovávat majitele zámku od té renesance. Pojďme do začátku 20. století.
4: Rodina, která tady v té době žila, tak byla rodina von Dalberg. V roce 1940 Dalbergové vymřeli a na posledních 5 let, co byl zámek rukou šlechticů, tak sem přišli jejich nejbližší příbuzní a dědicové, rodina Salm zu Salm.
3: Kudy půjdeme?
4: Těmi největšími dubovými dveřmi.
3: Hned proti hlavním dveřím z nádvoří nesmí chybět velký svazek klíčů a vidím kulečníkový stůl.
4: Teď se nacházím vlastně v přízemí severního křídla. Je to společenská část zámku, kdy se vlastně historický hlavní vstup do zámecké budovy.
3: Tady je i dětský stoleček.
4: Rodinou ceněný předmět, dar od císaře Františka Josefa. A totiž naše zámecká paní Charlotte byla rozená Štumfédr a její sestra Luisa byla vychovatelkou císařské rodině a vychovávala právě malého budoucího císaře Františka Josefa. Nechal tu lavičku opatřit celouku s věnováním.
3: Tante Luise.
4: Ano.
3: Takže ji říkali tetičko.
4: Zdá se to tak být.
3: Co to je tady v té truhličce? To vypadá jako nějaká hrací skříň.
4: To je polifon, předchůdce gramofonu. Desky jsou plechové a jsou perforované. My tady máme vystavený pochod Radeckého. Jsem zasunula kličku.
3: A točíme. A je to tam Radecký. Krásně to hraje. Procházíme zpátky do chodby.
4: Stojíme ve schodišťové hale, která zabírá polovinu východního křídla.
3: Jsme v prvním patře a teď předpokládám, že vstupujeme už do obytných prostor.
4: Friedrich Ferdinand Dalberg byl přírodovědcem a jeho hlavním zájmem byla ornitologie.
3: Proto ti ptáci vycpaní.
4: To je jenom taková hodně drobná ukázka těch několik vycpaní, co tady máme, protože v době Friedricha Ferdinanda Dalberga tady bylo více jak 1000 vycpaných ptáků, ne v této místnosti, na celém zámku.
3: Vy jste mi slibovala nějakou velkou vzácnost.
4: Naše nejcennější umělecké dílo. Na tom portrétu je Terezie von Dalberg, která zesnula velice brzo a rodina si na památku chtěla nechat vytvořit portrét podle fotografie. A fotografie půjčili studentovi umění a trefili mladého Františka Kupku.
3: Tady to vypadá jako knihovna a knížky jsou až po strop. Má to takovou tu krásnou staroanglickou atmosféru.
4: Ta je tak jakoby secesně lazená.
3: Knihy patřily Dalbergům?
4: Ano, je to vlastně rodinná knihovna.
3: Určitě je tady nějaký ornitologický atlas.
4: Mnoho. Jsou tady třeba celé ročníky vídeňských časopisů o módě, učebnice dětí.
3: Jsme na arkádách v prvním patře zámku a tady dokonce živí ptáci.
4: Klec s exotickými ptáky je zapsaná už stovky let zpátky, takže sem zkrátka nějací papoušci vždycky patřili.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Dačice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Z pátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Vysoká škola polytechnická v Jihlavě stále přijímá uchazeče o studium. V Chotěboři finišuje festival Fantazie. V noci teploty klesnou až pod 10 stupňů. Zítřejší den bude podobný tomu dnešnímu. Pohodové odpoledne vám u poslechu zpráv přeje Tomáš Kolátor. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Jde o návrh koaličních poslanců, který má podle nich zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem. Vzniknout by měl úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem, zakončené jedním razítkem. Pokračuje ministrně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
2: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů a abychom dohnali co nejdříve naše sousedy a celou Evropu.
1: Opozice koaliční novelu dlouhodobě kritizuje, nejen proto, že podle ní stavební řízení nezrychlí, ale i proto, že jde o návrh poslanecký a ne vládní a neprošel tak řádným připomínkovým řízením. Až do 22. července přijímá Vysoká škola polytechnická v Jihlavě další přihlášky ke studiu pro druhé kolo přijímacího řízení. Do prvního kola se přihlásilo více než 1700 zájemců. Podmínky pro přijetí ale splnilo pouze necelých 800 z nich.
3: Do druhého kola přijímacího řízení zatím podle vedení vysoké školy přišlo bezmála 500 přihlášek. Dohromady do všech bakalářských i magisterských oborů může přijmout skoro 1700 studentů. Největší zájem je letos o studium všeobecného lékařství, dále také o obory cestovní ruch, finance a řízení a aplikovaná informatika. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Ještě do neděle můžou fanoušci sci-fi a fantasy navštívit v Chotěboři 31. ročník festivalu Fantazie. Zatím na něj přijelo přes 1300 účastníků. V porovnání s minulým rokem je to podle pořadatelů o několik set méně. Organizátoři navíc letos program přesunuli z centra Chotěboře pouze do hotelu Fantazie. Podle spoluorganizátora festivalu Tomáše Bačkovského se tak veškerý program koná na jednom místě.
4: Právě proto, aby jsme dokázali nabídnout celým prostoru, tak jsme z hotelového prostoru, který se využíval pro parkování, tak jsme ho adaptovali na další programový sál. Sport.
1: Do grandslamového finále poprvé v historii postoupily dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu si proti sobě zahrají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová zdolala Američanku Goffovou ve třech setech. Nosková porazila Ukrajinku Kostiukovou ve dvou sadách. Muchová o své výhře rozhodla až v super tiebreaku.
5: Bylo to strašně nahoru dolů. Minus matchball, pak matchball, pak výpal 10 metrů, pak winner. Byl to strašně těžký zápas a vůbec nevím, jak se mi povedlo z toho dostat. Myslím, že jsem si proto prostě šla, měla jsem trošku štěstí, všechno hrálo tak nějak se mnou a byla jsem strašně ráda, když se mi to podařilo uzavřít.
1: Wimbledonské finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou začne zítra v 17 hodin českého času. Počasí. Pelřimově je aktuálně 22 stupňů, v Libici nad Doubravou 24. V noci jen malá oblačnost, teploty klesnou až k 8 stupňům. Zítřejší nebe čekáme přechodně oblačné se sluníčkem a teplotami až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Opatrně mezi Dlouhou Brtnicí a Brtničkou na Jihlavsku. Stala se tam nehoda dodávky a dvou aut a na místě zasahují záchranáři.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Mrazy, sucho a potom vedra. Části ovocnářů letošní extrémy počasí výrazně snížily úrodu. Dá se proti takovému počasí efektivně bránit a má smysl se inspirovat v pěstování například na jihu Evropy? Téma pro následující reportáž, kterou nabídneme za čtvrt hodiny.
6: Dobré odpoledne s Martinem.

0: zdraví.
1: Proč se vlastně zánětu mandlí u nás říká angína? Angína je přeci onemocnění srdce, nebo ne?
2: Vzala jsem si na pomoc encyklopedii a zjistila, že angína znamená v překladu svíravá bolest. Z latinského angere, svírat. A to my při zánětu mandlí v krku cítíme, špatně se nám poliká, máme to tam oteklé, zarudlé a k tomu i teplotu a nechutenství. U srdíčka to nestačí nazvat angínou, je to angina pectoris. A jedná se také o svíravou bolest, v tomto případě způsobenou ischemii, tím, že se zúží tepny, které přivádí krev a srdeční sval se nedokrvuje. Jsou to tedy dvě úplně jiné věci, i když se stejným názvem.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Malé děti, když mají žízeň, tak si dost často řeknou, není v tom problém. Seniori většinou ztrácí pocit žízně. To neznamená ale, že ztrácí potřebu vody. Oni tu vodu potřebují, ale prostě to nevnímají. Navíc mají spoustu léků, různých chronických onemocnění a neméně důležitá je i taková zhoršená soudnost, vlastně zhodnocení té situace, která je do nějakého problému může dovést.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
2: Manželský pár je, když hledají cestu jak dál a nemůžou třeba nějakého důvodu rozklíčovat, kde ten problém je, ten kluk jim to okamžitě ukáže, ale okamžitě. A zase záleží na tom, jak to potom uchopí dál samozřejmě.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Eva Farná dospívala ve vysílání Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. České ovoce bude letos o polovinu méně než obvykle. Ukazují to odhady ministerstva zemědělství. Škody letos napáchalo kromě jarních mrazů taky sucho a nedávná vlna veder. Odborníci varují, že se změnou klimatu může k podobným scénářům docházet i v následujících letech. Nižší úrodu očekávají taky v moravském Žižkově na Břeclavsku.
1: Paní Eva si přišla pro meruňky do ovocnářství v moravském Žižkově. Ve vlastním sadu se jí totiž letos neurodilo skoro nic.
2: Máme 30 stromů a měli jsme 4 meruňky, takže chodím sem, mají je totiž nejlepší.
1: Většinu úrody paní Evě zničily jarní mrazy. Ovocnář Leoš Buzrla, od kterého si teď meruňky koupila, část sadu před mrazy uchránil zatápěním z propanbutanových lahví. Jdeme se tam teď podívat.
3: Když jsem to uchránil, tuhle odrůdu, hlavně odolnější, tak se to jakž tak zachránilo do plné plodnosti. No.
4: Vidět i na těch stromech, že jsou laicky řečeno docela obsypané těmi meruňkami, ale ne všechny ty odrůdy měly takové štěstí.
3: No ty vypadly na 50%, ty vypadaly horší. Jako.
1: Jarní mrazy vystřídalo sucho, škodu napáchala i nedávná vedra.
3: Když jsou ty velké horka, ty meruňky zase nenarůstají, spíš se vaří a nedorůstají do té velikosti, která by byla potřeba.
1: Vracíme se zpátky do prodejny u sadu. Kromě meruněk tu Leoš Buzrla prodává i další plodiny ze své produkce.
3: Švestky, ty jsou v pohodě, jabka. Průměrově to bude těch 50%, dá se říct, některá odrůda je nakonec taková stabilní a některá bude teda slabší.
1: Možnosti, jak ovoce před extrémním počasím chránit, jsou omezené. V horku je to dostatečná závlaha, to je ale v období sucha problém, vysvětluje bioklimatolog Miroslav Trnka.
5: Ty ovocné dřeviny, pokud mají dostatek vody, tak jsou schopné ustát vyšší teploty než v případě sucha. Ale současně se potýkáme i s tím, že v oblastech, kde bychom potřebovali zavlažovat, tak nám chybí dostatečné zdroje vody nebo možnost jejich akumulace.
1: Zavést systém závlah na stovky hektarů sadů, podobně jako je tomu na jihu Evropy, je nákladné. Podle Trnky ale do budoucna nejspíš nevyhnutelné.
5: Do nedávna jsme měli výhodu v tom, že jsme měli více srážek zadarmo, nemuseli jsme zavlažovat, to se ze změnou klimatu bohužel mění a mění to je ekonomiku pěstování těch plodin.
1: To podle Trnky sice neznamená, že by se v Česku ovoce jako meruňky nebo broskve už nedalo pěstovat, pěstitelé ale budou muset s novými podmínkami počítat.
5: Bude to prostě vyžadovat daleko větší míru adaptability, rychlého se učení, právě třeba ze Španělska, z Řecka, jako přebírání modelů, které fungují, ale současně je potřeba říct, že to je výrazně jiný klimatický region. Takže my můžeme to vždycky převzít jenom do jisté míry.
1: Na rozdíl od jihu Evropy se tuzemští zemědělci budou i v příštích letech dál potýkat s jarními mrazy, které u nás kvůli dřívějšímu nástupu jara představují větší riziko právě pro ovocné květy. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: Máme krásně před víkendem, je tady páteční odpoledne, 15:30, vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Víte, jak bude v následujících 7 týdnech, obzvlášť pokud ještě vyhlížíte termín dovolené, tak naše přeci právě v těchto dnech dokázali předpovědět, jak moc bude v těch nadcházejících týdnech pršet. Jak to dělali, řekne v dnešním Bejvávalo Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Jaká povětrnost v den 7 bratří, taková i 7 týdnům příštím patří. Vždycky 10. dne 7. měsíce v roce se zdviženým ukazovákem pravil tuto svou moudrost pradědeček. Podle letitých zkušeností to mělo platit hlavně o dešti. Říkávalo se také, na 7 bratří prškali spadne, potom po dlouhou dobu vládne. Podle mírnější varianty hrozilo aspoň toto. Déšť, který se spustí v den 7 bratří, 7 dní potrvá. Na 10. červencový den totiž připadal svátek 7 bratří. Jmenovali se svatí Felix, Filip, Vital, Marciál, Alexandr, Silan a Januarius. Těchto 7 svatých bratrů bývá také uváděno jako Alexandr a druhové. V legendách jest psáno, že byli umučeni pro svou víru za císaře Marka Aurelia a s nimi snad i jejich údajná matka Felicita. Ale zpět na český venkov před pár staletími. Pokud v tento den pršelo, zvěstovalo to odložení práce ženců na poli. V tyhle dny se totiž schylovalo ke žním, anebo se leckde už žalo. Ale sedláci věděli, že když dnes zaprší, nezůstane jenom u dneška. Tradovalo se, že prší-li na 7 bratří, 7 neděl střecha neoschne. Jinde zas, když na 7 bratří pršívá, voda z nebe pak týden spadává. Tohle věděl a podle toho se řídil dědeček, pradědek s prabábou i jejich kmotři a ti to měli zase od svých rodičů, takže na tom asi něco bude. No a příště v pondělí o svaté Markétě.
1: Bejvávalo.

0: Ladíte stále dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, možná už vyrážíte někam na víkend, ale třeba ještě v neděli večer nevíte, co přesně budete dělat, tak my vás pozveme na úsobské koncertní léto, protože právě tam v neděli od 18 hodin v kostele svatých andělů strážných vystoupí folková legenda Vladimír Merta a my vás tam za Český rozhlas Vysočina srdečně zveme.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jardo, řekni fór.
1: Tak tohle není vtip, je to takové pojednání, v čem se liší psy a ženy. Tak třeba rodiče vašeho psa vás nikdy nenavštíví, nebo pes vám nikdy netelefonuje. Pes miluje, když se vaši přátelé zastaví na skleničku. Pes neočekává, že mu zavoláte, když se někde opozdíte. Čím později přijdete domů, tím radostněji vás vítá. Pes není nikdy nespokojen se svým tělem. Pes nedovolí, aby nějaký časopis řídil jeho život. Psa pobavíte, trpíte-li plynatostí. Pes vás nikdy nekritizuje. Pes nechce vědět o každém psu, kterého jste měl. Na psa nemusíte nikdy čekat, je připraven okamžitě vyjít ven. Pes si nikdy nepůjčuje vaše košile. Pes vám nevypne televizi, jestliže se díváte na fotbal. Můžete mít legálně i několik psů. Pes neumí mluvit.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

ženy jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout tak. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout tak. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

0: kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípy najmou ptá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a je čas si dát něco dobrého.
2: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Dnešní tip na rychlé jídlo využijí milovníci masa i vegetariáni. Pro druhou variantu stačí jen vynechat poslední část receptu s kuřecím masem. Pochutnají si ale všichni.
3: K oblíbeným rychlým letním jídlům patří bramborové noky. Dobře se s nimi pracuje na pánvi, kde se dají smíchat leda s jakými ingrediencemi. V létě se hodí čerstvý špenát, který dá základ poměrně výrazně zelené až brčálové omáčce. Ale ta chuť. To jídlo dodá jen pár dalších ingrediencí. Smetana, česnek, kuřecí maso a parmezán. Recept mám od Jakuba Slámy z hornického hostince Hodunka ve Štěpánově nad Svratkou.
4: Je to velice jednoduché. Připravíte si noky z bramborového těsta, ty uvaříte ve vodě po dobu 2 minut, než vám vyplavou na hladinu. Zelená omáčka se skládala ze špenátu čerstvej, ten potom byl rozmixován, nebo ho nemusíte mixovat vůbec. Dokoření se, dochutí se česnekem, pepř, sůl a nechá se chviličku zarestovat. Poté se k tomu přidává smetana, ta se nechává vypařit, trošku parmezánu, a pak se k tomu přidají noky, ty se zamíchají s omáčkou a přidává se k tomu kuře s tymiánem. Dá se jednoduše udělat to kuře na másle, necháte ho zarestovat, nakrájené na kostičky, přidáte nějakou bylinku čerstvou, pak to všechno zamícháte, zasypete parmezánem a máte hotovo.
3: Musím říct, že takto upravené noky mají výjimečnou barvu, ale jsou hotové opravdu rychle a jsou i lehké a moc dobré. Tak je zkuste a dobrou chuť.
2: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Křižanov koupil dům v nebezpečné křižovatce, chce tam chodník a parkování. Ode dneška je uzavřená silnice ze Sobíňova do Ždírce nad Doubravou. Koaliční rada se dnes nakonec nesejde. V noci teploty klesnou až pod 10 stupňů. Zítřejší den bude podobný tomu dnešnímu. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Úpravu křižovatky na příjezdu do městy se připravuje Křižanov na Žďársku. Radnice kvůli tomu za 3,5 milionu korun odkoupila rodinný dům na Benešově náměstí. Právě v tomto místě se průtah Křižanova kříží se silnicí přivádějící dopravu od Velkého Meziříčí, dálnice D1 a od vlakového nádraží.
2: Pro řidiče přijíždějící od Velkého Meziříčí je komplikované zatáčení doleva i v pravém úhlu doprava kvůli špatnému výhledu. Problém mají na místě ale také chodci. Křižanov teď chystá studii na využití prostoru. Mohl by tam vzniknout nový chodník, stromy a na místě můžou být také nová parkovací místa. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: A silnice ze Sobíňova do Ždírce nad Doubravou na Havlíčko-Brodsku je ode dneška uzavřená. Řidiči po ní neprojedou až do 7. srpna. Důvodem je oprava železničního přejezdu. Informovala o tom Správa železnic. Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede obousměrně přes Českou Bělou směrem na Chotěboř a pokračovat bude po silnici na Bílek. Koaliční rada, na které chtěla SPD řešit zapojení Česka do americké iniciativy na zbraně pro Ukrajinu, dnes nakonec nebude. Českému rozhlasu to potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO. Z jednání se totiž omluvili ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministrně financí Alena Schillerová z ANO a místopředseda SPD Radim Fiala. Koaliční SPD svolala radu proto, že s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí. Poprvé o zapojení Česka do iniciativy mluvil Macinka před odletem na summit NATO. Koaliční vláda ANO, SPD a motoristů doteď odmítala dávat peníze na zbraně pro Kyjev. Sport. Fotbalista Václav Černý ukončil v 28 letech kariéru v reprezentaci. Hráč Bešiktaše Istanbul to řekl v rozhovoru s tureckou televizí TRT Sport. Černý nastoupil v národním týmu do 30 zápasů a dal 8 branek. Naposledy hrál v říjnu při porážce 1-2 ve světové kvalifikaci na Faerských ostrovech. Po nedávném vypadnutí ze světového šampionátu se s národním dresem rozloučili taky obránce Tomáš Holeš a útočník Patrik Šik. Počasí. V Jihlavě máme teď 24 stupňů, v Moravských Budějovicích 25. V noci jen malá oblačnost, teploty klesnou až k 8 stupňům. Zítřejší nebe čekáme přechodně oblačné se sluníčkem a teplotami až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 asi na 125. kilometru ve směru na Prahu stojí v levém jízdním pruhu porouchané auto. Počítejte s tím a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je pan Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
3: Děkuji za přivítání, Pavle. Zdravím všechny dámy a pány, kteří nás poslouchají a pochopitelně svůj oblíbený klobouk před všemi hluboce smekám. A věřím, že dnešní humoriáda spolu s Pavlem přispěje krásné, milé atmosféře.
2: Ano, každý se těší na pátek s legrací do plných obrátek.
1: Humoriáda.

0: Václav Neskář nám zaspíval o jedné krásné mademoiselle, tak spoustu takových a nejen takových i jiných krásných žen a letních mužů potkal určitě jen přeučil na dovolené v Řecku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, Pavle. Před několika dny jsme se vrátili s mojí milovanou Evinkou z Řecka, konkrétně z ostrovu Tasos, kam velice rádi jezdíme. Bylo to nádherné, ohromující.
0: Takže jste odpočatý, plný energie a elánu.
1: No, teďka se těším na letní shakespeareovské slavnosti, konkrétně na slavnou inscenaci, která už se leta hraje, a to jsou Veselé paničky Windsorské, jehož režii tenkrát Jirka Menzel uspořádal.
0: A hraje se v podstatě ve všech největších třech městech naší republiky.
1: Ano, je to tak. Ano.
0: Brno, Praha, Ostrava, tak tam můžete vidět pana Přeučila. A teď se podíváme do našeho seznamu. Koho nabídneme posluchačům jako prvního?
1: Ano, jako prvního nabízíme Lubomír Černík. Scénka se jmenuje Porodnice aneb Nestárnoucí smích.
0: Já jen dodám, že je to nahrávka Československého rozhlasu z roku 1964.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježíš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Pustíme prosím uzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Čože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. A kdo je tak dlouhej? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik, 3,60 kg? Kdo? No dcera, no, samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumba? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Kliďas. Prosím? Porodnice, vydavíte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Jo, 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no to věřím, to věřím. Že Blahovce jete, no to se má, to se má. A komu vláho přejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyřídte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik Lubomír Černík, trošku oprášíme informace o něm. Český divadelní filmový herec, zpěvák, dramaturg, dramatik a spisovatel, zakládající a dlouholetý člen satirického divadla Večerní Brno, což byla taková protiváha pražskému Semaforu.
1: Je to tak, ano.
0: Je to tak, potvrzuje Jan Přeučil. Možná pamětníci si vzpomenou na tento hlas pana Černíka. Můžeme ho slyšet dál na téma porodnice a rození dětí, anebo si dáme anekdoty, tentokrát s Petrem Rychlým. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Právě teď pokračuje Humoriáda, naším hostem je Jan Přeučil, zdraví vás je Pavel Kučera a máme tady hlasování, zdali chcete vyprávění Lubomíra Černíka na téma porodnice, které už jsme načali, anebo nastoupí anekdoty s Petrem Rychlým, A nebo B, je to jednoduché, volte si i vy. Dobrý den.
5: Dobrý den, Standa Zemník. Vás, Pavle, zdraví, pana Přeučila.
6: Děkuji, také pěkný den.
5: Já bych chtěl to Ačko, protože to jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne?
4: No, zdá se, že ne, anebo dlouho ne. Tak.
5: No, dlouho ne, tak hele.
4: No.
5: Mějte se krásně.
4: Děkujeme.
5: Já děkuju, ahoj.
4: Děkujeme,
6: taky naslyšenou. Všechno krásné vám přejeme.
4: Dobré odpoledne.
7: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučile.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Brňákovi Lubomíru Černíkovi.
4: Výborně, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, pánové, vy jste tam úplně církevní, Jan Pavel, oba vás srdečně zdravím.
4: Včera byl Petr Pavel, dneska je Jan Pavel, no. Včera byl Petr Salava.
8: Musím hlasovat pro porodnici 64,
4: výborně.
8: Protože jsem se narodila v porodnici v roce 64.
4: Tak to sedí.
8: A zdravím taky pana Dalického, protože sotva jsem se narodila, protože bylo hodně dětí, málo postýlek. Tak mě dali do postýlky s nějakým panem Daleckým, tak kdyby se ozval pan Dalecký, který se narodil v Havlíčkově Brodě kolem 10. ledna 64, tak máte u mě oba dva něco dobrého řeckého podle výběru pana Přeučila. Tak.
6: Děkuji
4: no,
6: pěkně.
4: Nabídka, která se neodmítá, no uvidíme, no. Mějte se hezky a děkujeme za připomínku tohoto silného ročníku, jak jsme slyšeli. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Míla Ušené z Prahy 8, málo nezkého lidí, ale to je detail. Já vás oba zdravím a
6: děkuji.
9: Pana Přeučila o něco víc, protože jsem dneska uklízel na mém kanále a tam mám záznam snů z Nového Yorku. Předevčírem se to hrál, že?
6: Aha, ano, jo, jo.
9: A já mám rád tyhle ty věci, co jsou jako dobrý a starý dobrý humor, čili je mi jasný, že asi víte, že je to prostě porodnice, protože to je nádhera nesmírná. To je humor, který je vtipnej, že? Takže moc děkuju.
4: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se hezky.
4: Pán je znalec, díky moc. Dobré odpoledne dalšímu. Halo.
10: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk. Zdravím vás. Chtěl jsem hlasovat pro Bčko, pro pana Rychlýho. A chtěl jsem poprosit pana Přeučila, jestli by mě mohl, nebo všem teda říct, co, jaký film nejreč hrál, jestli by to šlo poprosit, jako co ho nejvíc tak bavilo, a co má za koníčky a co rád čte. Děkuju moc, naschledanou.
4: Tak to je jak tisková konference, dobře, zkusíme odpovědět. Tak který film máte nejraději z těch, ve kterých jste hrál, nebo který je vám
6: no, tak
4: blízký?
6: Já velice rád vzpomínám na svůj první film Smrt v sedle v roce 59-60. A nedávno běžel v televizi, ve filmové relaci a je to velice zajímavý film s velikým krásným obsazením.
4: A ještě pokud si pamatuju, koníčky, co vás baví?
6: Koníčky, baví mě divadlo.
4: No tak to je jasné, ale ve volném čase prostě pouze relaxujete, čerpáte
6: energii.
4: No já
6: energii. Velice rád plavu, jo?
4: Dobře. Tak děkujeme za rozhovor
6: ano,
4: v tuto
6: děkuji.
4: Chvíli. Já už mám sečteno, takže se vracíme do našeho archivu Československého rozhlasu do roku 1964 a je tam složka nebo nahrávka s názvem Lubomír Černík, nestárnoucí smích.
11: Profesor. Ano.
2: aparátu. Jak dceruška. A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel, moje paní, není tuším doma. Aha, no. Já si znamenám, mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Je dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím, jakmile se vrátí, nazdar. Praktik. A poradnice. A sestřička. A sestřičko, a co vy? Chlapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co vy? Paní, zdravá. No, výborně. Sestřičko, a co vy? 52 cm, no, klacek, po mně. Ja. Chlapeček, nešel na procházku, nenojete. Malej, ja. Sestřičko, a co vy? Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co vy? Děkuju. A co vy? Já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauce. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím.

0: good barista.
1: Haló, haló, haló. Haló. Haló, sestřička, jo? Kluk? No to, sláva, kolik má nožiček? 10, 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
0: Ahoj. A závěrem prodavač.
2: Prosím, psali jste si, cože mám chlapečka? Bohužel nemám, chlapečky došly. Jo, a že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý, Mausa služebník.
3: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Olga Lounová nás vyzvala v písni v závěru, ať si jdeme ještě užívat svět. Tak teď si ho užijeme s dalším humorem, který nám vybere náš dnešní host v humoriádě Jan Přeučil.
2: No tak já vybírám scénku, ve které vystupují moji kolegové, s kterými se dobře znám, a to je Jirka Lábus a Oldřich Kaiser.
1: Téma je zácpa, mimochodem to bylo i téma v pořadu Veselé a zdravě dnes po 13. hodině s Patrikem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, takže ano. Možná navážeme. Přepojujeme na pořad Ruská ruleta.
3: Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Ježiš.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač, tady je v závoru se tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na jeviště dělat.
4: Tak takže nakonec je to lidský.
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No právě.
3: Tak 2 minuty.
6: Haló, Wagner, pořád stejný. No jo, nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. Popravu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Ty lety do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozejtří, jo? Portfolio, jak to vypadá s tím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten... Jo, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no. Vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, jo. No, říkám, je to stek, všecko takhle. To je. Tak na zdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím.
8: Tak co, jak to vypadá?
6: Pořádně, sestři.
8: Pořád nic?
6: Ne, pořádně, sestři. Mám Ještě? Takový práce, víte, abych se steknul, jo. Teď mám, zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je, co? No nic, to je prostě.
8: Pojďte to zkusit, pojďte.
6: No,
8: pojďte.
6: A tomu nevěřím.
8: Pojďte z lůžka, pojďte to zkusit.
6: A se pokusím, ale marný. Je to marný.
8: Pojďte, budete mít klid. To musíte zkoušet, to nemůžete ležet. To musíte zkoušet, pojďte.
6: Zkuste mi ještě dát ten preparát, jestli máte něco.
8: Vy
6: jste mi dal jenom jeden ten, lelitin.
8: Vemte si tenhle ten, ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
8: Vemte pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano. Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, prosím. Je to marný, ne? Tak.
8: Bych chtěl chvíli trošku.
6: No. Nechte mě v klidu, já můžu
8: jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? No. Tak ano. Jo.
7: Já jsem vám něco říkala, že jo? Na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozici, mi blokujte letenky na pozici a do Abu Dhabi, ano? Vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všecko platí, prosím vás, jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví ohledně tak akcí, ano, na tu tutovku, no, to všecko bude, vypadá to velice slibně, vypadá to... Rušte ty letenky taky. Ne, to byl falešný poplach, ne, to bylo... Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, nic, ne, všecko rušit. Jak říkala, cucat. A už to spolk. Šmaria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, že jo, když jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Tak to budu jenom milionář. A těch je... steku.
8: Tak běžte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano.
7: Haló? Teď jste něco hlo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to...
6: Ne, to je falešný poplach, ne.
7: Já nesmysl.

0: Jo, to jako když prostě spolknete granát, jo, to prostě. To je, kdybyste byl zabetonovaný, víte, povolí všechno, to všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si vypil, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete. Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
1: Nevím, pane doktore.
0: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik téma zácpa i léčba radikální s Jiřím Lábusem, Oldřichem Kajzrem a také průvodcem ruskou ruletou Markem Ebenem. Tak Jiří Lábus, to je naše téma. Ano. Pane přeučile, vy jste se určitě potkali spolu?
4: No, my se známe, poznali jsme se na divadelní fakultě, on byl o dva ročníky jinde, nežli já. No a měl jsem to ohromné štěstí, já se velice vážím jako kolegu a vynikajícího herce. Když jsem hostoval v Ypsilonce, tak seděl vedle mě v herecký šatně. Mm-hmm. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy seděl vedle mě úplně zhroucený. Jo. A já říkám, Jirko, co ti je? A on říkal, Honzo, je to na pytel. Já říkám, co ti je? Je to na pytel. A co se ti stalo? Je to úplně na pytel. A co máš, máš nějaký problém? Ne, je to na pytel. Ty nejsi zdravý, ne, je to na pytel. A co se ti stalo? Musím lakovat okapy.
3: Aha, tak. Takže se vlastně
4: získal barák,
3: po
4: tátovi nějak a musel lakovat okapy a byl úplně z toho pytli.
3: Měl řemeslnické starosti, no jo. Ale rádi ho vítáme v Humoriádě, stejně jako vás. A
4: děkuji.
3: Teď můžeme pokračovat s našimi posluchači. Pustí se do hlasování. Vybíráte Jiřího Lábuse anebo herecké historky, tentokrát třeba s Ondřejem Sokolem. Humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A jsme zpátky v Humoriádě. Aktuální výběr pro naše posluchače a posluchačky a posluchačata možná Jiří Lábus anebo herecké historky. Vyberte si sami na telefonu 731 800 900. V tuto chvíli přidáte své hlasy. Třeba vy, dobrý den.
2: Takže Pavličku, já tě zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladý Boleslavy.
1: Zdravíme.
3: Ano.
2: Prosím tě, chtěl bych pozdravit pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: To je jasný. My se spolu známe, že jo, a chtěl bych chtěl bych teda Bčko. Ano. A zároveň, jestli můžu pozdravit Petra Štajharovýho ze Sacký.
1: Už se stalo.
2: A celou partu Sacký.
1: Tak, dobře. A Jiří Lábus nebo herecké historky s Ondřejem Sokolem? To jsem nepostřelil.
2: Pane Lábuse.
1: Dobře,
3: ano.
1: Děkujeme, Milane.
3: Mějte se hezky.
1: Přesně tak, mějte se krásně a zveme dalšího. Dobrý den.
4: Mirek, Velká Vítež, dobrý den.
1: Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já bych volil pana Lábuse.
1: Ano.
4: A chtěl bych se zeptat pana Přeučila, kde jsou ti dnešní herci, zábava z 60., 70., 80. let úplně vymizela. Kde jsou ti dnešní herci?
3: No.
4: Na ty dnešní nové filmy na většinu se nedá ani dívat.
1: Tak třeba už všechno dobré bylo natočeno, co my víme?
4: Já nevím, ale každopádně člověk se dívá půl hodiny na film, vůbec nepochopí, co chtěl básník říct a kde spát. Děkuji,
1: no, jasně.
4: Mějte si pěkně.
1: Tak třeba nám dorostou a narodí se noví tvůrci a noví komici a noví baviči a budeme mít co vysílat dál a dál.
3: A noví charismatičtí kolegové.
1: Jako je pan Přeučil. Dobré odpoledne.
3: Děkuji.
1: Halo?
5: Tady je Pavel z Chocerát.
1: Pavle, zdravíme.
5: Zdravím vás ze studiu. Jsem právě pro Ondřejovém, mírím z Kopečka domů a určitě bych si dal pana Lábuse.
3: Ano.
1: Děkujeme, přejeme šťastnou cestu, hezký víkend, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
1: Tak přátelé, máme rozhodnuto, sečteno, přičteno, odečteno ne, ale všechno v součtu znamená, že Jiří Lábus bude pokračovat. Tentokrát si dáme rozhlasové reklamy.
6: Tut, správný čas je přesně. A nyní minuty s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
7: Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma.
6: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, že Lero a já... Ty nevěrnice, tahni ke všem čertům, už tě nechci ani vidět, ty zvíře.
7: Takže půjdu, mám jiného přítele.
6: Koho?
7: Dobrou knihu.
6: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10. Krásné. Psi, jau, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete, státní spořitel na splní každé vaše přání. Mámo zelená, táto červená, mámo flek, červená flek, flek, zelená flek. Barevný televizor do každé rodiny. Věruš, dělej, ten vlak nestihneme, ujede nám to.
7: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy.
6: Tak proboha, ženská, hni sebou, kdy to nestihneme.
7: Já vážně nemůžu.
6: Tak dělej. Pijte šratici. Zrychlí váš krok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Po reklamě je tu další nabídka pro vás. Kdo vás zaujme teď? Stavíme proti sobě anekdoty s Petrem Rychlým anebo herecké historky s Ondřejem Sokolem. Takže Rychlý nebo Sokol u vás vyhraje. Hlasujte SMS-kou, který humorník vás může zaujmout a rozesmát v pátek. Humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04. Pošlete své hlasy nebo je zavolejte na 731 800 900. Těší se na vás i náš dnešní host Jan Přeučil.
3: Děkuji, také se těším.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Připomenu aktuální nabídku pro naše posluchače. Je tu Petr Rychlý s anekdotami anebo Ondřej Sokol s hereckou historkou z Damu. A to je škola, která panu Přeučilovi určitě něco říká. Divadelní akademie muzických umění. Je to
2: no tak? Jistě, na to no. Strašně rád vzpomínám. A zvláště na svého vynikajícího profesora Radovana Lukavského, který nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem.
1: Ano, a naopak zase na vás jako pedagoga vzpomíná celý ten slavný ročník, který jste měl.
2: Tak to mě těší.
1: Žilková, Asterová, Chýlková,
2: Karel Roden.
1: No jo. Tak možná nás někdo z nich poslouchá, uvidíme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: No, dobrý den.
1: No.
3: Já jsem z Vysočiny.
1: To je dobře.
3: Teď bych nechcel, abych si sám sobě přál. Já se taky jmenuji Pavel Kučera.
1: Výborně, krásné jméno.
3: No a co tam máte pro nás?
1: Máme tady Petra ještě? Rychlého nebo Ondřeje Sokola.
3: Tak mi dejte Petra Rychlého.
1: Píšeme si Ačko. Zdravíme, pane Kučero.
2: Vás také.
1: Naslyšenou. Hezký den a podobně.
2: Vám také.
1: Tak, pojďme dál. Kdo pak bude s námi teď? Dobrý den. Haló. Už vás slyšíme.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
4: Dobrý den. Milena, nebo Přehrady Rozkoš.
1: Mm-hmm.
4: Já vás oba dva srdečně zdravím.
2: Děkujem.
4: A hlasuji pro anekdoty.
1: Děkujeme.
4: A chtěla bych říct panu Přeučilovi, že mě úplně úžasně dostává film Stáří není pro sraby.
2: Mm-hmm. Ano, ano.
4: Pro...
2: Je tak to mě těší. Děkuju.
1: Tak toho těší pana Přeučila určitě a děkujeme za připomínku tohoto filmu nedávno natočené.
2: Ano, ano.
4: Je to opravdu, je to prostě něco úžasného.
1: Dobře.
4: A moc ráda bych takovej týden prožila, ale bohužel to se mi nepovede.
1: A tak aspoň iluze z filmu máme ještě, že je tu filmové umění a jiné, i rozhlasové,
2: ano,
1: i náš pořad. Mějte se krásně. Děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza. Momentálně na trase Style Parkrevic, jinak Přeučila.
2: Děkuji.
5: A chtěl bych volit Ačko.
1: Ačko, ano. Petr Rychlý, jeho anekdoty. Děkujeme pěkně, Honzo. Hezký víkend i vám. Naslyšenou. Tak, přátelé, pojďme se číst a provést výběr aktuálně podle hlasování a jeho výsledků. Petr Rychlý a anekdoty ve finále Humoriády.
6: Takhle na rohu stojí kuře a vypaluje si zobákem. Jde kolem kohout, jo? Co si to dovoluješ, kuře? Tady stojíš na rohu a vypaluješ si zobák.
7: No co? To ti do toho, ty frajere.
6: Jo, tak frajere, jo. Tak počkej, tohleto. To já řeknu tvé matce, že si tady vypaluješ zobák, že tady kouříš cigarety. A to kuře řekne... Jo, to klidně můžeš, ty frajere. Já jsem totiž umělý líně. Potká v lese jelen Ježka. A úplně ten jelen tak jako zjíhne, říká Ježku. Ahoj. A Ježek pojde, co je, co mě tak vítáš?
8: No, protože mám pro tebe hezkou básničku.
6: Jo.
8: No jistě, poslouchej. Ježku, Ježku, máš na hlavě plešku.
6: A na to Ježek povídá, to je výborný, no, to je výborný. Já mám pro tebe taky básničku,
8: ale nepovídej, jdi ty, a jakou?
6: No, tak poslouchej, no. Jelena, Jelena, ty jsi ale debil.
1: Oh. Tak to je smích pana Přeučila. Všechno funguje, doufejme i ano. U našich posluchačů, že se pobavili s námi při pátku. Děkujeme za návštěvu, hezké léto.
2: Já také přeji všem krásné léto, krásné dny a užívejme si všichni života.
1: Říká Jan Přeučil, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a krásný víkend.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Ve Žďárské Studánce u Křiváku roste množství škodlivých bakterií. Rolling Stones dnes vydávají své 25. studiové album s názvem Foreign Tanks. V noci teploty klesnou až pod 10 stupňů. Zítřejší den bude podobný tomu dnešnímu. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. K povolení stavby má totiž stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Opozice byla proti, novelu dlouhodobě kritizuje.
2: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
3: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
2: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
4: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
2: Novelu stavebního zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Kvalita vody ze Žďárské Studánky u Křiváku se za poslední měsíc výrazně zhoršila. Příčinou je rostoucí počet kolonií koliformních bakterií, který tam stoupl víc než 10x. Voda je po červencových odběrech nepitná, stejně tak jako u další studánky na Kalafaru.
5: Na koliformní bakterie platí pro pitnou vodu nulový limit. Pocházejí ze střev živočichů, kteří žijí v půdě. Můžou způsobit střevní potíže, typicky průjmy a nevolnost, ale také zvracení. Z veřejných sledovaných studánek ve Žďáře nad Sázavou je po posledních odběrech dál bez koliformních bakterií i dalších závad jen salvátorka u Pilské nádrže. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Po třech letech se Rolling Stones vracejí s novou hudbou. Dnes vydávají své 25. studiové album Foreign Tanks.
6: První ochutnávku z nové desky nabídli Rolling Stones fanouškům už 5. května. Single In The Stars potvrdil, že po úspěchu zmíněného alba Hackney Diamonds kapela rozhodně nekončí. Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
7: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku.
6: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
7: To bych si moc přál. Opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
6: Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Alžběta Havlová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenista Alexander Zverev postoupil do finále Wimbledonu. Ve třech setech porazil německý hráč domácího reprezentanta Artura Ferryho. Zverev tak může navázat na titul z nedávného Roland Garros. Soupeře se dozví večer. Světová jednička Italianik Sinner nastoupí proti grandslamovému rekordmanovi Srbu Novaku Djokovičovi. A dnes večer čeká fotbalové mistrovství světa další čtvrtfinálový duel. Od 9 hodin českého času se utká Belgie se Španělskem. Počasí. V Havlíčkově Brodě mají 25 stupňů, v Černovicích nebo Hubenově 24. V noci jen malá oblačnost, teploty klesnou až k 8 stupňům. Zítřejší nebe čekáme přechodně oblačné se sluníčkem a teplotami až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na kilometru 122,5 na dálnici D1 ve směru na Prahu se stuklo nákladní auto s osobním autem a po vozovce se pohybují lidé, dávejte tam pozor. Opatrně pak i na kilometru 134,5, taktéž na Prahu, tam stojí porouchané vozidlo.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Krátce po 17. hodině začíná na Českém rozhlase Vysočina páteční den v kraji. Už 31. ročník festivalu Fantazie hostí tradičně na začátku léta Chotěboř. Do města se na něj sjíždějí návštěvníci z celé republiky. Někteří vyráží nejen na přednášky, ale i do ulic města převlečení za své oblíbené filmové hrdiny. A my se tam vypravíme i po 17:30. No a věnovat se budeme taky plánované uzavírce na Průtahu Jihlavou.
0: Český rozhlas Vysočina. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: V pondělí začne oprava Jihlavského průtahu. Termín zahájení prací zveřejnil kraj Vysočina. Řidiči od příštího týdne tak neprojedou Hradební a Brněnskou ulicí v úseku od City Parku až po odbočku na Kosovskou ulici. Podle mluvčí kraje Moniky Brotánkové potrvá tato část uzavírky 2 týdny.
2: Po dokončení bude otevřený úsek od Znojemské ulice po zoologickou zahradu pro veškerou dopravu s výjimkou linek MHD, které neodbočují do Kosovské ulice.
1: Další uzavírka v Jihlavě na třídě legionářů se pak přesouvá do dalšího úseku. Nově řidiči neprojedou částí od parkoviště Zabilou po křižovatku s Tolstého ulicí. Podrobněji se dopravě v Jihlavě budeme věnovat po skončení přehledu. Kácení stromů na Havlíčkobrodském sídlišti Pražská prověřuje Česká inspekce životního prostředí. Stavební firma pracující na revitalizaci sídliště údajně pokácela řadu stromů ve vegetačním období, tedy v době, kdy na nich můžou hnízdit ptáci. Podle krajského ředitele Jana Panského teď inspekce schání veškeré podklady.
3: Scháníme podklady, abychom zjistili, jakým způsobem bylo kácení povoleno. I když nemůžu dělat žádné závěry, tak musím konstatovat, že tenhle způsob kácení není v pořádku.
1: O vysokoškolské stáže je v odborných firmách na Vysočině zájem. Společnosti tak mají lepší přístup k budoucím specialistům v oboru. Na stáž mezi stavební projektanty vyrazila naše redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková. Reportáž uslyšíte před 17:30. Vysoká škola polytechnická přijímá další přihlášky ke studiu pro druhé kolo přijímacího řízení, a to až do 22. července. Do prvního kola se přihlásilo více než 1700 zájemců. Podmínky pro přijetí ale splnilo pouze necelých 800 z nich. Sci-fi fanoušci můžou až do neděle zavítat na festival Fantazie v Chotěboři. Zatím na něj přijelo přes 1300 účastníků. Na festival nakoukneme krátce po 17:30 v reportáži. A přehled dnes uzavřeme kláním hasičů. Dnes a zítra totiž hostí Jihlavské Masarykovo náměstí hasičský závod Firefighter Challenge. V něm poměří síly v různých disciplínách celkem 150 hasičů z 8 evropských států. Takový je dnešní den v našem regionu. Příjemný podvečer vám přeje Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Řidiči se musí připravit na rozsáhlou uzavírku v centru Jihlavy. Od pondělí totiž začne rekonstrukce průtahu města a značně omezí dopravu na Hradební a Brněnské ulici. Podrobnější informace zazněly i v dnešním Dobrém ránu v živém vstupu, ve kterém si povídala moderátorka Ivana Víznerová s redaktorkou Veronikou Bartés-Vohralíkovou.
1: Kudy tedy řidiči od pondělí neprojedou?
2: Uzavírka platí pro ulice Brněnská a Hradební, a to v úseku od City Parku až po výjezd od Zoologické zahrady. Nejen, že tedy neprojedou centrální části Jihlavy, ale nebude možné ani odbočit na Kosovskou ulici. A do Zoologické zahrady se lidé dostanou pouze ve směru od Okružní ulice. Na parkoviště Obchodního domu budou muset lidé zajíždět přes Žižkovu a Fibichovu ulici. Objízdná trasa povede obousměrně po Znojemské a Brtnické ulici na obchvat a následně na okružní křižovatku u Helenína.
1: Jak to bude s městskou hromadnou dopravou?
2: Ta místem také neprojede. Vedení Jihlavy proto počítá s velkou výlukou, a to celkem pro 9 linek. Konkrétně B, C, 2, 10, 12, 32, 42 a také speciální turistické víkendové linky. Řidiči v nadcházejících týdnech neobslouží zastávky City Park, Zoologická zahrada, Brněnský kopec a také zastávky na Kosovské ulici. Výjíždět ale bude dočasná linka s označením BX. Ta bude vázaná na vlakové spoje v pracovních dnech a bude jezdit mezi zastávkami Demlova a Hlavní nádraží.
1: Co se vlastně bude na průtahu opravovat?
2: Silničáři budou na průtahu frézovat povrch silnice a provedou i různé sanace a drobné opravy. Poté položí novou vrstvu asfaltu. Práce, které v pondělí začnou, jsou ve skutečnosti dvě etapy rekonstrukce spojené do jedné. Krajští silničáři upravili harmonogram tak, aby byl průtah hotový ještě do konce letních prázdnin. Tato spojená etapa potrvá 2 týdny, tedy do 27. července. I poté ale musí lidé počítat s tím, že městská hromadná doprava dál neodbočí do Kosovské ulice, pokračuje mluvčí kraje Vysočina Monika Brotánková.
3: Současně začne další etapa mezi Zoologickou zahradou a křižovatkou s ulicí Okružní, která má být podle předpokladů hotová do 9. srpna.
2: Rekonstrukce průtahu nicméně zahrnuje celou trasu od čerpací stanice ONO na Žižkově ulici až po okružní křižovatku u Helenína. Všechny práce by měly být hotové do 1. září.
1: Veronika Bartés-Vohralíková informovala zejména řidiče o chystané uzavírce v Jihlavě. Budeme dál situaci sledovat. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Spolupráce výhodná pro obě strany. To jsou letní stáže vysokoškoláků ve firmách. Ve kterých oborech nachází studenti uplatnění a jaký přínos mají pro zaměstnavatele? O tom budeme mluvit za chvíli.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Firmy v našem kraji přes léto využívají služeb stážistů z vysokých škol. Získávají tak budoucí odborníky v oboru pro studenty, jde pro změnu zase o vítaný přivýdělek. Uplatnění snadno najdou například i budoucí stavaři.
1: A teďka tady zrovna zakresluju stávající stav jedné průmyslové haly tady v Jihlavě.
2: A vy zrovna děláte co na počítači?
3: Já zrovna řeším opěrnou stěnu v Malým Beranově.
4: Studenti Veronika Suchá a Filip Daněk tráví celé léto v jihlavském projekčním ateliéru. Oba jsou ve druhém ročníku na vysoké škole a chtějí nabrat zkušenosti z praxe.
1: Tak já si uvědomuji, že škola mi rozhodně nedá jako to, co mi dá ta praxe jako tady v ateliéru, takže pro mě to je jediný plus a vydělám si nějaké peníze jako v létě.
3: Vlastně moji školu to nezajímá, jestli vlastně dělám ve stavařině, ale dělám to kvůli tomu, že je to zase něco, vidím, jak se to dělá v realitě, nějaký ty technické dokumentace, které se třeba úplně na vysoké ještě nesepisují až někdy u bakalářky a tak, takže.
4: Od vedlejšího stolu na ně dohlíží architekt Radim Paďha.
5: Přes rok je to vysoce komplikované, protože jsou vytížení školou, což je v pořádku, a tak se těšíme na léto, až zase nastoupí a máme je tady k ruce.
2: A je to každé léto?
5: Je.
2: Takže se těšíte, když přijdou ty prázdniny, že
5: přesně
2: se někdo
5: tak,
2: ozve?
5: Letos jsme opravdu byli netrpěliví a čekali jsme a v podstatě jsme je naháněli, aby už začali, aby měli hotové zkoušky a mohli fungovat u nás.
4: Některé školy letní neplacené stáže předepisují dokonce jako povinnost. Týká se to i studentek zdravotnických oborů Terezy z Jihlavy a Elišky ze Stonařova.
6: A já studuju fyzioterapii na Fakultě tělesné kultury v Olomouci.
7: A já fyzioterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
6: Tak vlastně minulý týden jsme byli i v nemocnici, takže jsme si vyzkoušeli zase trochu jiný provoz. A teďka jsme už tady v ambulancích.
4: Stará se o něj jihlavský fyzioterapeut Alois Polák. V létě se v jeho centru vystřídá celkem 8 studentů.
8: My sami jsme v rámci studia praxi absolvovat museli, takže svým způsobem to takhle jakoby vracíme a zároveň se prezentujeme jako zaměstnavatel ve chvíli, kdy studenti skončí školu jako absolventi a hledají uplatnění, tak už o nás ví.
4: Letní stáže nabízí například i technologické firmy, restaurátoři, státní správa nebo bankovní společnosti. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Dnešním hostem dobrého dopoledne byl herec Miroslav Donutil. Jožka Kolář se s ním povídal o nejznámějších hláškách z filmů, kde hrál.
1: Vaše hlášky z těch filmů, těch nejznámějších, Pelíšky, Tankový prapor, Černí baroni, jsou ikonické, nebojíme se toho slova. Která se myslíte, že z těch hlášek vašich je úplně nejznámější, kterou na vás lidi na ulici pokřikují?
2: Já nevím, to byste se musel zeptat těch, co to pokřikují, ale pamatuju si, že když jsme třeba točili Tankový prapor a já tam měl takovou jednoduchou jenom připomínku, kdy jsem řekl, no jistě, jo, a režisér Olmer mi říká, zopakuj to ještě dvakrát. A já říkám, a proč? No to bude hláška. A já vůbec nevěděl, o čem mluví, jo, protože jsem byl fakt neskušený v té době ještě, co se týče filmování. No tak jsem to ještě dvakrát zopakoval a pak to na mě řvali i kameloti v Praze na náměstí. Ale stejně tak potom ty Černý barony, že jo, spousta lidí se naučila šišla, tak jako já v tom filmu, nebo v Pelíškách, prostě všechny ty věci, které tam jsou, tak taky zlidověly v dědictví, no... Dá se říct, že těch hlášek asi zůstane v paměti lidí spousta a to je dobře, no.
0: No a ještě doplním, že zítra, tedy v sobotu, vás mezi 11. a 12. hodinou tady na Českém rozhlase Vysočina čeká sestřih všech dopoledních hostů z tohoto týdne. Den v kraji.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, kde právě teď taky posloucháte Den v kraji. Postavy v kostýmech filmových nebo herních hrdinů teď můžou potkat lidé v Chotěboři. Koná se tam už 31. ročník festivalu Fantazie, na který se sjíždí nadšenci sci-fi a fantasy z celé republiky. Připravené jsou pro ně deskové i počítačové hry, přednášky nebo tematické workshopy. Někteří se na festival své kostýmy i měsíce dopředu sami vyrábí.
1: Třeba ty nátepníky, ty mám vyrobené z termoplastu, takže ty jsou věrné předloze, ale třeba ty šperky mám dokoupeny podle toho, co se bylo k sehnání.
2: Předvádí mi návštěvnice festivalu Fantazie Jana svůj kostým, inspirovaný postavou Lionela Baratheona ze seriálu Rytíř sedmi království.
1: Vyrábím se celý sama, je to celý ušitý samozřejmě, teda až na boty, ty si nějak sháním extra. Používáme hodně 3D tisk, což mi manžel vyrábí. Většinou všechno děláme takhle po práci ve svém volném čase, je to fajn hobby.
2: Jana se fenoménu cosplay, tedy převlékání za filmové hrdiny, věnuje skoro 13 let. Postavy si vybírá hlavně podle jejich charakteru.
1: Já tady vlastně s kamarádkami dělám třídenní program ohledně kostýmů, jmenujeme se Cosplay Line, a kde vlastně představujeme všechny ty různé disciplíny, které se můžou v cosplay objevit.
2: Na letošní 31. ročník paní Jana dorazila do hotelu Fantazie, kam se pro letošek přestěhoval kompletní program. Další prostory v centru Chotěboře, které festival využíval, byly totiž pro některé specifické body programu zbytečně velké, vysvětluje zástupce ředitele festivalu Fantazie Tomáš Bačkovský.
3: Druhým důvodem bylo to, že příprava festivalu v těch prostorách, kde se festival odehrával minulé 3 roky, byla velmi náročná. My jsme ty budovy museli adaptovat na ty naše účely, přivést tam velké množství vybavení, stoly, židle, gastrovybavení.
2: Na festival už letos dorazilo přes 1300 návštěvníků. Další stovky pořadatelé ještě očekávají. Připravené jsou pro ně workshopy i přednášky.
3: Tohle je největší sál tady v hotelu a v tom sále v jeho třetině jsou hry, spíš starší počítačové hry staršího charakteru. Máme tady na počítačích nainstalované muzeum videoher.
2: Festival Fantazie v Chotěboře skončí v neděli. Z Chotěboře Adéla Boháčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Mýty, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Mohameda Helmiho, arabského muslima uctívaného v Izraeli. Desítky židů mu vděčí za život. V době, kdy jim hrozila záhuba, potlačil strach a začal žít na hraně života a smrti. Věděl, že může skončit na popravišti. Přesto měl jediný cíl, aby jeho přátelé přežili.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání zavede za Josefem Švejkem i jeho stvořitelem Jaroslavem Haškem. Zatímco Švejk s úsměvem čelil válečné mašinerii, jeho autor si v roce 1915 sáhl na samé dno. Spisovatel, humorista a milovník života se ocitl přímo v první linii v Haliči, uprostřed pekla první světové války.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: počasí.
1: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, v našem vysílání je teď taky meteorolog Petr Mainstr. I vám přeju dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme se podívat na to, jaké počasí nás čeká teď o víkendu. Začneme asi předpovědí na noc, na zítřek.
2: Oblačnost se bude ještě dále zmenšovat, ono je málo, ale na severu přece jenom nějaké drobné kupy jsou, takže je polojasno, ale většinou skoro jasno. Nějaká oblačnost ještě i v průběhu noci se bude vyskytovat a teploty ty z těch zhruba 25, kde se vyskytují teď, klesnou na 11 až 8 stupňů na kopcích a tam, kde bude foukat, může být kolem 12, to ranní minimum. Přes den potom bude ráno malá oblačnost, skoro jasno, v průběhu dne bude podobně jako dnes narůstat kupovitá oblačnost, takže většinou bude oblačno a teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr bude stále z těch severních směrů od severozápadu nebo severu a o rychlostech do 20 km za hodinu.
1: Jaké počasí pak očekáváte v neděli?
2: V neděli to bude dost podobné s tím, že té oblačnosti bude přibývat v průběhu dne trochu více. Od něj by se mohly vyskytnout i nějaké slabší přehánky, bylo by to spíše na severovýchodě kraje, ale ta pravděpodobnost je malá. Teploty po ránu kolem 12, odpoledne od 24 do 28 stupňů a stále severní vítr.
1: Počasí nám předpověděl na víkend meteorolog Petr Mainstr. I vám přejeme hezký víkend a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
3: Kup mi den, kup mi noc,

0: Dnešní vydání Dne v kraji na Českém rozhlasu Vysočina je u konce. V 18 hodin pro vás budeme mít aktuální zprávy a po nich vás čekají dnešní dechovky pro Vysočinu společně s kolegou Jožou Kolářem. Já vám přeju hezký letní víkend.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Koaliční partneři projednali mimo jiné situaci ohledně pomoci pro Ukrajinu. Křižanov koupil dům v nebezpečné křižovatce, chce tam chodník a parkování. Lesní požáry na jihu Španělska nepřežilo 12 lidí, po dalších 23 úřady pátrají. V noci teploty klesnou až pod 10 stupňů, zítřejší den bude podobný tomu dnešnímu. Na řadě jsou zprávy, vítá vás u nich Tomáš Kolátor. Zástupci vládní koalice uzavřeli spor ohledně pomoci pro Ukrajinu. Členové hnutí SPD kritizovali postup ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů sobě, který přesměroval do programu PURL peníze na americké zbraně pro Ukrajinu. Podle předsedy SPD Tomia Okamury si koaliční zástupci vše vyříkali.
2: Já jsem samozřejmě řekl, že by bylo dobré, aby když by kdokoliv z ministrů, že když by někdo měl pocit nebo by viděl, že nějaké rozhodnutí nebo nějaké téma by mohlo být hraniční při porovnání s programovým prohlášením vlády, tak abychom se včas v předstihu informovali.
1: Nešlo prý ale o stěžejní téma jednání. Koaliční partneři řešili například reformu vzdělávání, která by zrušila 9. třídu základní školy, nebo podzimní harmonogram poslanecké sněmovny. Úpravu křižovatky na příjezdu do městy se připravuje Křižanov na Žďársku. Radnice kvůli tomu za 3,5 milionu korun odkoupila rodinný dům na Benešově náměstí. Právě v tomto místě se průtah Křižanova kříží se silnicí přivádějící dopravu od Velkého Mezříčí, dálnice D1 a od vlakového nádraží.
3: Pro řidiče přijíždějící od Velkého Mezříčí je komplikované zatáčení doleva i v pravém úhlu doprava kvůli špatnému výhledu. Problém mají na místě ale také chodci. Křižanov teď chystá studii na využití prostoru. Mohl by tam vzniknout nový chodník, stromy a na místě můžou být také nová parkovací místa. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Hasiči v jihošpanělské Andaluzii stále bojují s rozsáhlými požáry. Tamní úřady informovaly o nálezu další už 12. oběti. Dalších 23 lidí je pohřešovaných. Oheň se dále rychle šíří. Podle španělské veřejnoprávní televize během 2 hodin spálil další 15-kilometrový úsek lesa.
4: Andaluzské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že většinu obětí nejspíš tvořili zahraniční turisté. Podle šéfa oblasti Juana Manuela Morena nerespektovali doporučení, nepočkali na případnou evakuaci a plamenům se pokusili uniknout v autech. Právě v kabině vozů hasiči našli i 4 oběti požáru. Úřady už z oblasti evakuovaly zhruba 1000 lidí. Požáry region sužují od čtvrtka. Podle andaluzské vlády je asi způsobil spadlý kabel vysokého napětí. Elektrárenská společnost Endesa, která do oblasti dodává energii, ale uvedla, že kabel nebyl pod proudem a nejspíš byl součástí nepoužívaného vedení desítky let opuštěné restaurace. Matěj Kolář, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Španělska a Belgie se utkají o postup do semifinále mistrovství světa. Zápas začne ve 21 hodin českého času v Kalifornii. A cyklista Belgičan Tim Merlier vyhrál v hromadném spurtu 7. etapu Tour de France. Čech Pavel Bittner finišoval 11. Ve žlutém trikotu celkového lídra zůstává Slovinec Tadej Pogačar. Počasí. V Jihlavě je 25 stupňů, v Dukovanech nebo ve Velkém Mezříčí 26. V noci jen malá oblačnost, teploty klesnou až k 8 stupňům. Zítřejší nebe čekáme přechodně oblačné se sluníčkem a teplotami až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Od 131. kilometru po 119. na dálnici D1 ve směru na Prahu se tvoří kolony. Očekávejte proto zdržení. Nehoda dvou aut se pak stala mezi Stonařovem a Třeští. I tam dávejte pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je krátce po 18. hodině a příznivci a fanoušci dechovek vědí, co se bude dít. Ano, i dnes v pátek 10. července začínají dechovky pro Vysočinu a já vám od mikrofonu přeji příjemný a pohodový poslech. Telefonní linka do našeho studia má stále stejné znění a je vám k dispozici 22 155 49 99.
0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
5: A začínáme hezky zvesela s Karlem Hegnerem a falešnou frajárkou.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazena a já už zdravím Honzu z Brna. Ahoj.
1: Ahoj Joško, zdravím tebe i všechny milovníky dechové pro Vysočinu. Vybral jsem tam písničku s Valaškou, jmenuje se Ta naše láska a bude pro tebe a pro ty moje všechny kamarády, od Batelova až po Lanžot, Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Letexovým do Skály, Slávce do Třebíče, jejímu manželovi nahoru do nebe a písničku pošlem ještě Lubošovi do Sedlejova.
0: Dobře, všechny zdravíme, písničku posíláme. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj Joško.
2: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: pojďme splnit další telefonické přání. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer, tady je Zdena Spačková a já tuto písničku posílám na Slovensko do Nitry pro Alenku Hajkovu, která dělala sestřičku Nitře na chirurgii a teď je vážně nemocná. A taky přeji hodně zdravíčka, a protože dneska má taky narozeniny 73. Tak vám moc krát děkuji.
0: Dobře, tak posíláme písničku a držíme palce. Život je boj, to je zkrátka fakt.
1: Ano, děkuji, děkuji.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Jo, naschledanou.
0: 22155 4999 telefonní linka do studia Českého rozhlasu Vysočina i pro vaše přání. Jožek Kolář přeje příjemný a pohodový poslech.

0: Další, koho teď vítám ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina, je Jarda Zlačic. Ahoj.
1: Ahoj, Joško. Já dnes budu mít první pozvánku na dechovkový festival, který bude zítra na Moravě. A zítra potom řeknu pozvánku další a ta bude na neděli. A nechám si vlastně jen tu zítřejší pozvánku. Takže tu Faranka Fest, je to festival dechový věk, který je v Rakvicích, bude zítra v 16 hodin, to už jsem říkal vlastně v Rakvicích, hrála ta Tufaranka ze Šakvic a budou tam hrát mládežnická kapela základní umělecké školy Podivín a Rakvice, pak by tam měla být Straňanka, Stříbrňanka a naposled Tufaranka vlastně jakoby, která tenhle ten festival pořádá. Pořádem bude provázet Karel Hegner, ty jsi ho měl vlastně na začátku té písničce, že jo? A vlastně po skončení přehlídky následuje taneční zábava s dechovou hudbou Tufaranka, takže ten festival zhruba bude trvat tak si, myslím, že trvá tak asi zhruba do těch 20 hodin, takže potom vlastně bude vlastně zábava vlastně buď s poslechem, nebo a i s tanečkem. Jinak vstupné je 250 korun, vstupenky jsou slosovatelné a festival je v areálu Sokolny v Rakvicích. Takže pokud by někdo chtěl vyrazit, takže to je první pozvánka na víkend na Moravu teda.
0: Jo, dobře, tak děkujem. A tu Faranku si teď zahrajeme.
1: Tu Faranku zahrajeme, písnička Měl jsem lásku a já ji pošlu Verče a Marie Joplřimová, Honzovi do Brna. Joško, písnička bude taky pro tebe.
0: Dobře, díky moc a ať se všem líbí. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Bohoušek z Poděšína je právě teď na lince 22 155 49 99 a i on vyřkl přání pro dnešní dechovky. Ahoj Bohoušku.
1: Ahoj Jožko a zdravím vás všichni posluchači taky a zítra se dožívá krásných kulatín paní Marie Slámová tady z Poděšína, tak bychom ji nechali zahrát a přejeme všecko nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku a spokojenost jejímu manželovi taky a jejím mladým, mají 5 dětí, tak všem mladým a vnoučatům a přejeme všecko nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a hlavně to zdraví a zahrál by jim to Elektroband Den svatební. Ještě mají dcery na vdávání, tak se jim třeba svatební den hodí někdy.
0: Dobře, tak jo, díky moc. Přidáváme se k tvému pozdravu a gratulaci a písničku rádi posíláme. Měj se hezky, pěkný víkend a naslyšenou. Ahoj.
1: Naslyšenou, díky.

roků od té doby uběhlo a nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení. Jak už to v životě chodí? Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes, při našem výročí, mám radost, že i děti na nás myslí. A tak vím,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
3: A také s Jardou z Vyskytné, kterého vítám v našem vysílání. Ahoj, Jardo.
4: Ahoj, Jožko, že taky zdravím. Zdravím všechny posluchače Dechovek pro Vysočinu. A dnes slaví svůj svátek Libuše. Tak bychom chtěli popřát a nechat zahrát dnešnímu svátku paní učitelce, magistře Libušce Hodíkové, z Nové Cerekve toho času po domově důchodců pro Seči Obořišti a popřát, Libuško, přejeme ti do dalších let života všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a rodinné pohody v kruhu svých nejbližších a ještě dlouhá léta. To přejou všichni bývalí žáci základní devítileté školy v Nové Cerekvě ročník 1950-51. Písničku posílám Ješko i tobě.
3: Děkuju.
4: Písničku zítřejšímu svátku pošleme i Olince Pechové z Vyskytné. Olinko, přejeme ti hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody. Užij si to s Pavlem, s dětma a s vnoučatama. A písničku posílám všem Libuškám a všem Olinkám. A vybral jsem písničku Holuběnku od Mistříňanky a posílám ji všem posluchačům a přeji jim všem hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Jožko, tobě moc děkuju a budu se těšit zase někdy na slyšenou.
3: Ahoj. Já také děkuji, měj se hezky a písnička ať všem udělá radost. Ahoj.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Vysočina je v pernamence, já jsem za to rád, 22 155 49 99, to je jeho znění. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Jarka, já musím oplatit písničku Mirkovi a Věrce do Batelova, posílám.
0: Ano.
1: A ještě tady hodnýmu sousedovi Kájovi Dejčovi a jeho mamce, ty určitě poslouchají. Tak zdravím od všichni, kdo poslouchají.
0: Dobře, vybrali jsme, nebo vybral se okolo Seče a já doufám, že se všem Joška Černý bude mluvit. Vám taky, mějte se hezky, naslyšenou.

0: Jožka Černý dospíval a my se můžeme podívat za paní Slávkou do Třebíče a jejím přáním. Dobrý den.
1: Dobrý den vám, pane Jožo, a všem posluchačům tohoto pořadu. Srdečné díky posílám Honzíkovi do Brna, Jarkovi a Janě Přibělovým do Vyskytné, Václavovi Šebestovi do Želiva a manželovi nahoru do Nebička. Všem posluchačům pro radost i potěšení a krásné léto se sluníčkem a deštičkem posílám od Nauše Pepika pozdrav po hvězdách. Mm-hmm. Písnička je i pro vás, pane Jožo, a děkuji někdy naslyšenou.
0: Já také moc krát děkuji, mějte se hezky a ať písnička všem udělá radost, samozřejmě, včetně vás. Naslyšenou, hezký večer.
1: Naslyšenou.

0: Domatelova zdravím Pepu a jeho hudební přání pro dnešní den. Ahoj Pepo, vítám tě ve vysílání.
1: Ahoj, ahoj. Zdravím tě a všichni posluchače. A těší mě, když je mají zájem o dechovky i mladší generace, tak jako třeba Šimon z Batnice. Šimone, vydrž. Dneska to pošlu manželce Janě, samozřejmě Jardovi do Dačic, Mírkovi a Věře, Jirsovi Dobatelova, Jardovi Reitermanovi, Láďa Čejka, Láďa Drápal a do třeště výjimečně dneska Zdeněk Krejčí a Jirka Zlatuška. Tak hoši, poslechněte si to a pušť to tam, ať je to, a je to i pro tebe samozřejmě.
0: Děkuju, jo? Vybral si zlatou křídlovku s batelovskou muzikou, věřím, že se všem bude líbit. Měj se krásně, děkuju, ahoj.
1: Ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: Pojďme teď splnit přání z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář Dechovek pro Vysočinu. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky od kapely Vysočinka pro naši maminku Marii Benešovou z Pelhřimova, která dnes 10. července slaví své 80. narozeniny. Milá maminko, říká se, že andělé nemohou být všude a proto Bůh stvořil maminky. Jsme šťastné, že máme toho nejlepšího anděla právě my. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám a hlavně hodně zdraví, lásky a pohody do dalších let ti přejí dcery Iva a Eva s rodinami. My se k tomu krásnému přání přidáváme. Vysočinka, písnička Mámo, mámo. Tak právě tuhle posíláme.

0: páteční dechovky pro Vysočinu jsou v plném proudu. Pokračujeme s dalším telefonátem. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady je Jožka z Nových Dvorů. Chtěl bych nechat zahrát pro sebe a svoji přítelkyni Milenu Flámu a vlastně pro všechny lidi, kteří tato rádio poslouchají. Mm-hmm. Děkuji za zahrání a zase někdy brzy naslyšenou.
0: Já také děkuji a písničku moc rád posílám. V podání kapely Veselka, ať se líbí. Naslyšenou, hezký večer.
1: Naslyšenou.

Také SMS-ku tady mám zajímavou. Pane Jožo, valčíky miluji, ale což takhle od Moravanky, s kým se já vínko dám? Pro všechny lidi dobré vůle na Vysočinu, na Vysočině milované. Díky Václav, pane Václave, já děkuji za tu milou zprávu a písničku samozřejmě posílám.

0: Pojďme splnit další telefonické přání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane redaktore, já bych vás prosila, tady je Marie Spone, kdybyste byl tak hodný a mohl zahrát sestřičkám panu doktorovi, paní doktorce na gynekologickém oddělení hlavně písničku Vysočinku a moc jim děkuji za
0: dolinečku,
1: dobrou
0: jo?
1: Péči a ochotu a všechno, jak jsem tam byla moc spokojená. Děkuji vám moc.
0: Dobře, mějte se hezky naslyšenou. Tak, paní, jsme předtím domluvali dolinečku, tak hrajeme dolinečku, tu faranku.

0: Zahrajte pro moji milovanou, pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle písničku od Stříbrňanky Večerka. Zdraví jí, mé ďabé ďa. Písničku posíláme, dnešní dechovky končíme. Zase zítra.
1: Nekonečně dlouhá plynoucí řeka, proplouvající našimi dny, roky, staletími. Řeka času a život lidský, malé pozastavení.

jako čas k ničemu. Čas pohody a odpočinku. Čas všední a sváteční. Čas veselý i čas vážnosti. Postojme chvíli na břehu řeky času.

a přibírá pramenky bolesti a štěstí. Dýchání času mísí se v ní s úlevným oddechem génia lidu. Píseň je takovým zrcadlem, v němž se odráží tok času, celý náš život, naše výhry i prohry, naše odvěká touha vyplnit svůj čas něčím novým a hodnotným.

Píseň nás spojuje s jinými lidmi, nám blízkými, kteří jsou naladěni na stejnou strunu a společně s námi se rozezvučí v krásnou harmonii. Všichni se z něčeho radujeme. Všechny nás občas něco zarmoutí.

0: A to je život. To je řeka času, která se nezastaví a pořád se žene kupředu.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Inspekce životního prostředí prověřuje pokácení stromů na sídlišti v Havlíčkově Brodě. Ve Žďárské studánce u Křiváku roste množství škodlivých bakterií. Unijní ministři financí odsouhlasili nový plán na čerpání peněz z fondu obnovy pro Maďarsko. V noci teploty klesnou až pod 10 stupňů. Zítřejší počasí bude podobné tomu dnešnímu. Začínají zprávy Českého rozhlasu Vysočina. Dobrý večer vám u nich přeje Tomáš Kolátor. Kácení stromů na Havlíčko-Brodském sídliště Pražská prověřuje Česká inspekce životního prostředí. Stavební firma pracující na revitalizaci sídliště údajně pokácela řadu stromů ve vegetačním období, tedy v době, kdy na nich můžou hnízdit ptáci. Podle krajského ředitele Jana Pánského teď inspekce schání veškeré podklady.
4: Momentálně scháníme podklady, abychom zjistili, jakým způsobem bylo kácení povoleno. I když nemůžu dělat žádné závěry, tak musím konstatovat, že tenhle způsob kácení je naprosto zcela určitě nevhodný a není v pořádku.
3: Podle vedení Havlíčkova Brodu má firma dokončit práce v září příštího roku. Mohla by tak začít práce v jiné části stavby. Kvalita vody ze Žďárské studánky u Křiváku se za poslední měsíc výrazně zhoršila. Příčinou je rostoucí počet kolonií koliformních bakterií, který tam stoupl víc než 10x. Voda je po červencových odběrech nepitná, stejně tak jako u další studánky na Klafaru.
5: Na koliformní bakterie platí pro pitnou vodu nulový limit. Pocházejí ze střev živočichů, kteří žijí v půdě. Můžou způsobit střevní potíže, typicky průjmy a nevolnost, ale také zvracení. Z veřejných sledovaných studánek ve Žďáře nad Sázavou je po posledních odběrech dál bez koliformních bakterií i dalších závad jen salvátorka u Pilské nádrže. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Evropská rada schválila Maďarsku nový plán na čerpání z dříve zmrazeného fondu obnovy. Umožní tak vyplatit Budapešti v přepočtu skoro 250 miliard korun. Ty Evropská unie Maďarsku zmrazila za vlády bývalého premiéra Viktora Orbána kvůli nedostatkům v oblasti právního státu a omezení nezávislosti justice. 27 fondy Maďarsku uvolní poté, co nová maďarská vláda premiéra Pétera Maďara předložila plán opatření v boji proti korupci nebo k posílení nezávislosti soudnictví. Sport. Tenista Alexander Zverev postoupil do finále Wimbledonu. Ve třech setech porazil německý hráč domácího reprezentanta Artura Ferryho. Zverev tak může navázat na titul z nedávného Roland Garros. Jeho soupeře vzejde z právě hraného duelu Djokovic-Sinner. A počasí. Třebíče a Dukovanech mají 26 stupňů, v Košiticích nebo Telči 24. V noci jen malá oblačnost, teploty klesnou až k 8 stupňům. Zítřejší nebe čekáme přechodně oblačné se sluníčkem a teplotami až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Z
6: Zelená vlna Vysočina.
3: Na hlavním tahu u Čechočovic na Třebíčsku leží sražená zvěř, dávejte tam pozor. A pozor dávejte také při cestě ze Světlé nad Sázavou na Opatovice, i tam se srazila. Tam je havárie motorky.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V Hezky česky není nikdy okurková sezóna. Ta je spíš ve zpravodajství. Novináři pak hledají různá témata jenom, aby bylo co psát. To tady není náš případ. A tak si dnes rozebereme okurkovou sezónu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak ji nazvat jinak opisem? Ono je to výstižné okurková sezóna, snad jako mrtvá sezóna.
2: V podstatě se používají oba ty výrazy, i když u nás asi je frekventovanější okurková sezóna. Co se týče té mrtvé sezóny, ta je frekventovaná v anglofonní, frankofonní oblasti.
1: Dead season, nebo jak to je?
2: Tak.
1: Fakt?
2: Ano, ano, obecně, ještě se tady upřesněme, týká se to období, výklad zní tak, že to bylo období jistého ekonomického útlumu, kdy vlastně všechno trošku odpočívá. Z hospodářského hlediska klesají zisky a tak dále.
1: Jenom zemědělci mají co dělat.
2: A ti zřejmě neutvářejí ten slovník, který proniká například do médií. Ale vezměte si i kulturní oblast, divadelní prázdniny a tak dále. Všechno je to
1: trošku
2: prázdné.
1: No povězte, jsou nějaké doklady, kdy vůbec tohle sousloví bylo poprvé použito třeba tady v českých zemích nebo ve střední Evropě?
2: Našla jsem právě to označení okurková sezóna. Výklad zní tak, že pravděpodobně přešlo tohle označení do češtiny z němčiny, kde je doloženo, to je poměrně takový legrační příklad, je doloženo poprvé v dopisu, který obdržel Johann Wolfgang Goethe od svého přítele, a kde se mu píše: tady u nás to právě vypadá neutěšeně, obchodníci to nazývají dobou kyselých okurek. No a tohleto označení, ta okurková sezóna, nebo teda v němčině to přímo bylo i období kyselých okurek, potom zhruba od 80. let 19. století se začalo objevovat v českém tisku, v časopisech, v novinách a podobně, a tím proniklo do toho obecného povědomí, začalo se užívat patrně, znělo poměrně výstižně a vtipně.
1: Teď jsem si vzpomněla své dětství. Chrudim, pouč, byla někdy v létě nebo na sklonku léta, a močáky. Takové ty velké okurky, no to bylo. A měla jste někdy okurkovou limonádu?
2: Ne, ale zrovna mi ji nedávno nabízeli a já jsem trošku si představila mrkvovou zmrzlinu z toho vtipu, tak jsem odmítla.
1: Ne, zkuste to, je to osvěžující. Na první pohled se člověk diví, ale skutečně.
2: Tak já uvidím.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že melouny se na našem území pěstovaly už ve středověku? Tohle sladké ovoce, které se správně česky nazývá lubenice obecná, má pro nás stále punc exotiky, daří se mu totiž v teplém podnebí. Ovšem bývaly doby, kdy se docela běžně pěstovalo na tuzemských polích. Dokládají to nejen zmínky ve starých textech, ale i objevy archeologů. Semena melounů objevili při vykopávkách v centrech měst jako Brno, Opava nebo Uherský Brod. Nálezy datovaly do 14. až 15. století, tedy na samý konec středověku. Podle toho se dá odvodit, že třeba na jižní Moravě panovalo teplejší počasí, které umožňovalo bezproblémové pěstování melounů. To samé se dá říct i o Polabí, kde jsou tyto sladké plody doložené v 17. století. Ten, kdo se pěstování melounů věnoval, měl dokonce své vlastní pojmenování, byli to takzvaní melouníci. Na závěr bychom si měli ujasnit jednu věc, ve které se často chybuje. Meloun je všeobecně považovaný za ovoce, ovšem ve skutečnosti je to zelenina. Melouny mají blízko třeba k cuketám nebo dýním. Zřejmě pro jejich sladkou chuť je však běžně označujeme za ovoce.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Dnešní vydání sousedů začneme v Opavě. Tamní slezsko-německý spolek si brzy zvolí nového předsedu. Důvodem je, že ten současný Richard Neugebauer byl zvolen prezidentem shromáždění německých spolků v České republice. Na pozici opavského předsedy kandiduje otec Norbert Jan Maria Hnátek z řádu německých rytířů. Kolega Richard Čulko se proto vydal do Opavy, aby otci Norbertovi položil několik otázek.
2: Der Schlesische Deutsche Verein in Troppau, Opava, wird demnächst einen neuen Vorsitzenden wählen. Grund ist die Tatsache, dass der bestehende Vorsitzende Richard Neugebauer zum Präsidenten der Landesversammlung der deutschen Vereine gewählt wurde. Zur Wahl stellt sich Pater Norbert Jan Maria Hnátek vom Deutschen Ritterorden. Ein Grund also, nach Troppau zu fahren und den Pater Norbert ausfragen. Pater Norbert, können Sie sich bitte den Zuhörern und Zuhörern kurz vorstellen?
3: Ja, mein Name ist Norbert Jan Maria Hnátek. Ich bin 52 Jahre alt und seit 2003 Priester. Es sind wunderbare 23 Jahre. Ursprünglich war ich Priester der Diözese Ostrau-Troppau, doch als geistlicher Leiter des Kirchenmusikkonservatoriums lernte ich den Deutschen Orden kennen und wurde eingeladen, Mitglied zu werden. Ich nahm diese Einladung und diese Herausforderung für mein Leben an. Im Jahr 2010 wurde ich in das Noviziat in Wien aufgenommen. 2011 legte ich in Buzau-Bosow meine erste Profess ab. Der 20. August ist schon der 15. Jahrestag. Am 9. August 2014 legte ich dann in der Konkathedrale von Opava, Troppau, meine ewige Profess ab. Als Priester des Deutschen Ordens war ich zunächst in Verein nahe der Ordensburg Bosow-Buzau tätig. Seit 2018 wirke ich als Pfarrer der Pfarrei St. Johannes von Nepomuk in Opava-Gilschwitz, Kileschowice, sowie als Oberer des Ordenskonvents am Fischering in Opava, in Troppau, als Rektor der Kapelle zur Kreuzerhöhung in der Matitschenstraße in Opava und schließlich als Pater Spiritual geistlicher Leiter des Kirchenmusikkonservatoriums des Deutschen Ordens in Opava.
2: Wie sieht die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verein in Troppau aus?
3: Der Schlesisch-Deutsche Verein organisiert seit vielen Jahren Messen in deutscher Sprache, vor allem für Familien aus der deutschen Minderheit, aber natürlich auch für alle, die die deutsche Sprache schätzen. Unmittelbar nach meiner Ankunft in Troppau, Opava, nahm Diplom-Ingenieur Hans-Dieter Korbel Kontakt zu mir auf und bat mich, diese Messen womöglich fortzuführen. Auf diese Weise lernte ich den Schlesisch-Deutschen Verein besser kennen und begann, mich auch an weiteren Aktivitäten des Verbands in Troppau zu beteiligen. Eine meiner ersten Veranstaltungen für die Schlesisch-Deutsche Verein war mein Vortrag über den Deutschen Orden und dessen Wirken im Altvatergebirge. Nach der vorletzten Vorstandswahlen der Verein wurde ich ordentliches Vorstandsmitglied. Ich engagiere mich bereits regelmäßig und mit Freude in der Vorstandsarbeit sowie bei den Aktivitäten unserer Verein in Troppau. Zudem leiste ich regelmäßige Beiträge für Rubrik für Dropauer Nachrichten, Rubrik Geistliches Wort.
2: Was möchten Sie als Vorsitzender, wenn Sie gewählt werden sollte, als das Wichtigste im Vereinsleben ansprechen?
3: Ich sehe es als vordringlichste Aufgabe an, junge Menschen in das Leben unseres Vereins einzubeziehen. Ich möchte unser Zentrum stärker für die Öffentlichkeit in Opava öffnen und Schlüssen aller Altersstufen ermöglichen, unser Zentrum regelmäßig für Nachmittagsaktivitäten zu besuchen. Diese sollen im Rahmen von Arbeitsgruppen stattfinden, die sich mit deutscher Kultur, Sprache, Musik, Kochen und weiteren Hobbys befassen. Die Organisation soll in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern erfolgen. Kunst- und Musikschulen, Sprachschulen, allgemeinbildenden Schulen in Opava und Umgebung, der Schlesischen Universität Opava, dem Kirchenmusikkonservatorium des Deutschen Ordens, der Stadt Opava, den Gemeinden der Region Hultschin sowie weiteren verlässlichen Partnern. Ich möchte aber auch immer wieder fragen, woran die derzeitigen Mitglieder unseres Vereins wirklich interessiert sind. Nicht nur die Jungen, sondern auch die Älteren. Zudem möchte ich gemeinsam mit Vereinsmitgliedern und anderen Interessierten Aktivitäten ins Leben rufen, die die Generationen zusammenbringen. Sommerauftakt mit einem Grillabend, gemeinsame Studienreisen, Fahrten zu den kulturellen und landschaftlichen Schönheiten Schlesiens sowie Besuche von Wallfahrtsorten. Ich denke, wir können in unserem Zentrum kleine Ausstellungen junger Künstler aus der Region, Kammerkonzerte talentierter Musiker und Sänger sowie weitere Veranstaltungen organisieren. Natürlich lässt sich nicht alles sofort umsetzen. Wir sind zwar nicht viele, aber gemeinsam können wir, je nach Interesse, nach und nach zumindest einige Dinge einführen, die zu unserer gemeinsamen Lebensfreude beitragen. Ich möchte die bereits etablierten, beliebten Veranstaltungen wie vorweihnachtlichen Treffen, Deutsche Messen, Fasching, Muttertag, Jubilantentreffen, Sprechstunden unterstützen und weiterentwickeln. Unser Verein sollte jedoch auch bei Veranstaltungen der genannten Institutionen, insbesondere der Stadt Opava, stärker in Erscheinung treten. Dank unserer jungen Mitglieder werden wir auch in den sozialen Netzwerken zunehmend sichtbarer. Anschließend möchte ich auch meinen Vorgängern, insbesondere den Vorsitzenden an den Diplom-Ingenieur Hans-Dieter Korbel sowie an den Diplom-Ingenieur Richard Neugebauer für ihre Arbeit und ihr Engagement für unseren Verein danken. Ich bin dankbar, dass beide bereit sind, mich in meiner neuen Funktion für den Verein mit Ihrem wertvollen Rat zu unterstützen.
2: Lieber Pater Norbert, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche viel Erfolg und Gottes Segen für die Arbeit. Dankeschön.
3: Bitteschön.
0: Jubiläum der Woche. Den Abschluss unserer Sendung bildet wie gewohnt unser Blick auf die Jahrestage der Woche. Morgen jährt sich zum 95. Mal der Geburtstag des Journalisten und Politikers Hans Johnny Klein.
4: Klein wurde am 11. Juli 1931 in Meerschönberg, dem heutigen Schumberg, geboren. Dort besuchte er die Volks- und Oberschule. Im Jahre 1946 musste er gemeinsam mit seiner Familie die Tschechoslowakei im Zuge der Vertreibung verlassen. Die Familie ließ sich anschließend in Baden-Württemberg nieder, wo Hans Klein seine Schulausbildung abschloss. Nach einem Volontariat bei einer Zeitung erhielt er ein Stipendium für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften und Geschichte an der Universität Leicester in Großbritannien. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland arbeitete er zunächst als Journalist bei verschiedenen Zeitungen und einer Nachrichtenagentur. 1959 wechselte er in den diplomatischen Dienst, war als Presseattaché an den deutschen Botschaften in Jordanien, Syrien und Indonesien tätig. 1964 wurde er Pressereferent vom Bundeskanzler Ludwig Erhard und verfasste später dessen Memoiren. Außerdem war Hans-Johnny Klein Pressesprecher der Olympischen Sommerspiele 1972 in München. 1976 begann seine politische Laufbahn. Für die CSU zog er in den Deutschen Bundestag ein. Ende der 80er Jahre gehörte er als Bundesminister der Regierung von Bundeskanzler Helmut Kohl an. Von 1990 bis zu seinem Tod leitete Hans-Johnny Klein das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Zugleich war er Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Darüber hinaus engagierte sich Johnny Klein in der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Nach 1990 setzte er sich mit großem Einsatz für die deutsch-tschechische Versöhnung ein, war mehrere Jahre stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Hans-Johnny Klein starb 1996 und fand seine letzte Ruhestätte in Bernau am Chiemsee. Zu seinem Gedenken wird seit 2016 der Johnny Klein-Preis für deutsch-tschechische Verständigung verliehen. Mit dieser Auszeichnung werden Journalistinnen, Journalisten und Publizisten aus Tschechien, Österreich und Deutschland geehrt, die sich in besonderer Weise um die deutsch-tschechische Verständigung verdient gemacht haben.
1: Závěr pořadu bude patřit výročí týdne. Zítra uplyne 95 let od narození novináře a politika Hanse Johnnyho Kleina. Na svět přišel 11. července 1931 v Šumperku, kde navštěvoval základní školu a gymnázium. V roce 1946 se svou rodinou musel z Československa nuceně vystěhovat. Kleinovi se pak usadili v Bádensku-Württembersku. Zde Hans Klein dokončil střední školu. Po ní absolvoval stáž v novinách a získal stipendium ke studiu ekonomie a historie na univerzitě v Leicesteru ve Velké Británii. Po návratu do Německa se živil jako novinář v různých novinách a v tiskové agentuře. V roce 1959 nastoupil do diplomatických služeb a pracoval jako tiskový ataše na německých ambasádách v Jordánsku, Sýrii a Indonésii. V roce 1964 se stal poradcem pro tisk spolkového kancléře Ludvika Erharda. Později Hans Klein sepsal Erhardovi paměti. Byl také mluvčím letní olympiády v Mnichově v roce 1972. V roce 1976 se Hans Johnny Klein vydal na politickou dráhu. Za stranu CSU byl zvolen do spolkového sněmu. Na konci 80. let byl ministrem ve vládě Helmuta Kohla. Od roku 1990 až do své smrti byl Johnny Klein vedoucím tiskového úřadu spolkové vlády a také místopředsedou spolkového sněmu. Byl také aktivní ve vyhnanecké komunitě a po roce 1990 se zasazoval o česko-německé usmíření. Několik let byl také místopředsedou sudetoněmeckého krajanského sdružení. Hans Johnny Klein zemřel v roce 1996 a je pohřben v Bernau u Chiemsee. Na jeho počest je od roku 2016 udělovaná cena Johnnyho Kleina za česko-německé porozumění, která je určena novinářům a publicistům z Česka, Rakouska a Německa.
4: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Schulko a Veronika Kindlová.
5: hodina.
6: Český rozhlas zprávy.
7: Obchodní řetězec Lidl řeší únik osobních údajů zákazníků jeho e-shopu. V Ostravě začíná naplno pracovat první český kvantový počítač. Ve finále wimbledonské dvouhry mužů proti sobě nastoupí Sinner a Zverev. A počasí zítra jasno až polojasno, přechodně oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Českému rozhlasu to dnes potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barabášová. Hackři se podle ní dostali například ke jménům klientů, jejich telefonním číslům nebo také e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barabášové dozvěděl o útoku na začátku tohoto týdne.
8: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
7: Hackři data ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se už kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů a poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Kácení stromů na Havlíčkobrodském sídlišti Pražská prověřuje Česká inspekce životního prostředí. Stavební firma, která pracuje na revitalizaci sídliště, údajně pokácela řadu stromů ve vegetačním období, tedy v době, kdy na nich mohou hnízdit ptáci. Podle krajského ředitele Jana Panského teď inspekce schání veškeré potřebné podklady.
9: Momentálně scháníme podklady, abychom zjistili, jakým způsobem bylo kácení povoleno. I když nemůžu dělat žádné závěry, tak musím konstatovat, že tenhle způsob kácení je naprosto zcela určitě nevhodný a není v pořádku.
7: Podle vedení Havlíčkobrodské radnice má firma dokončit práce v příštím roce v září. Mohla tak zahájit práce v jiné části stavby. V Ostravě začala naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátké době řešit extrémně složité úlohy. Už se také hlásí první zájemci o jeho využití. Jak potvrdil Branislav Jancík z Ostravského superpočítačového centra, poptávka je například v oblasti přenosů energií nebo také vývoje nových materiálů.
10: Jedna z dalších domén, v kterých se kvantové počítače uplatňuje, je projekt zameraný na neurodegeneratívne onemocnení mozgu, ako sú Alzheimerová choroba a ďalšie neuropatie. Kvantové počítače majú potenciál dať nám tie odpovede presne. Sport.
7: Italský tenista Jannik Sinner nedal v semifinále Wimbledonu šanci sedminásobnému vítězi turnaje Novaku Djokovicovi a po výhře 3-0 na sety si v Londýně zahraje o svůj druhý titul. Jeho soupeřem bude v neděli Alexander Zverev z Německa. Ten dnes odpoledne porazil domácího Artura Ferryho také 3-0 na sety.
6: Počasí.
7: Letní počasí bude pokračovat v noci na sobotu. Čekáme v České republice převážně malou oblačnost. Pouze na severovýchodě území zpočátku ještě může být oblačno. Nejnižší teploty nad ránem ještě docela osvěžující mezi 14 a 9 stupni. Zítra přes den bude převládat slunečno, tedy jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno, pršet by nemělo. Maxima zítra většinou mezi 25 a 29 stupni. Pouze na severovýchodě republiky budou o něco nižší, kolem 23. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severu.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
7: Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy zůstává ucpaná za sjezdem na Měřín. Je to kvůli dvěma omezením. V obou případech je uzavřený pravý pruh. Aktuálně se brzdí na kilometru 127 a k Velkému Beranovu na 119. se jede téměř hodinu. A pozor, v Praze na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most popojíždí kolona od sjezdu do Průběžné. 15 minut ztratíte na trase k Průmyslové. Kousek přední v levém pruhu odklízí následky nehody. Projíždí se pouze pravým pruhem, jeďte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Dobrý večer a příjemný poslech.
6: Vesele a zdravě.
11: Hezké odpoledne, možná večer, záleží, kdy nás posloucháte, jestli v premiéře nebo v naší repríze. Každopádně vítáme vás s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.
5: A dneska máme zácpu oba. A vlastně i vy všichni máte zácpu.
11: Ano, ve vysílání jako ano. Téma. Velmi zajímavé, úspěšné. A zdá se, že to trápí hodně lidí, protože se k tomu tématu vracíme na základě vašich dotazů. Starý pán je na vyšetření u doktora. Doktor se ho ptá. Dědo, a co stolice? Máte ji pravidelnou?
12: Jo, pane doktore, pravidelnou. Každý ráno v 6.
11: A kdy se probouzíte? Obvykle v 6.15.
6: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Veselé a zdravě, dnes téma zácpa. Ta se často nestává ale tématem společenské konverzace. S nadsázkou můžeme říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Naše redaktorka pořadu Veselé a zdravě Bára Kvapilová se vypravila za přednostou klinického centra Iskr Milanem Lukášem a položila mu několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizována právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Veselé a zdravě.
0: Paní doktorko, je zácpa pro náš organismus zátěž, nebo to přežije jednou za čas v pohodě?
6: Tak vzhledem k tomu, že ta stolice je něco, co to tělo už na nic nepotřebuje, a té stolice může být až 2,5 kg, tak bych řekla, že to docela zátěž může být. Já bych k tomu, co říkal pan doktor, který hovořil o té zácpě atonické, to znamená, kdy to střevo se nehýbe a není schopno posunovat tu stolici, ještě přidala takovou bolestivou spastickou, křečovitou, kde je vlastně zvýšená střevní dráždivost, kdy se zmenší průměr toho střeva a dojde vlastně k tomu, že ta stolice jakoby
0: neprojde, neprotlačí se.
6: A bolí to teda strašlivě a můžou být výrazně zúženy úseky střeva, který okolo nich jsou pytlovitě zase rozšířené, jo? Čili ta zácpa jako nemusí být úplně jenom kosmetická, jednoduchá věc.
0: Může tohle to být i poruchou toho potrubí, když to takto
6: tohle
0: řeknu.
6: Tohle se děje nejčastěji u mladých žen v těhotenství, protože tam vlastně všechno se stará o to, aby chránil se ten plod, čili tam potom ovšem v okamžiku, kdy ta maminka má bolesti břicha, no tak je to hrozně diskomfortní. Jinak z těch věcí, které by se daly zkusit, olej taky nedoporučuji, ale lněné semínko může dělat docela dobře.
0: Jako takové, nebo třeba nějaký výtažek olejní?
6: Že olej ne. Radši se přidává to semínko jako takové do jogurtu, do tvarohu, na chleba nebo v pečivu bývá.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám v pořadu Veselé a zdravě. Budeme řešit právě zácpu a brzy odpovídat i na vaše otázky.
5: Veselé a zdravě.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Vracíme se k tématu, které nám připomene i náš posluchač. K tématu, které jste zvolili i vy svým zájmem.
1: Zdraví Petr. Čtvrtý den a zase nic. I když tlačím sebe víc, jsou to stavy nemilý. Zkusím to zas za chvíli.
2: Děkuji, pane Petře, protože nám připomínáte římská vlastně kritéria zácpy a to, že máme méně než 3 stolice v týdnu, to znamená čtvrtý den zase nic, to znamená, že už jako spozorníme.
0: No to se chci zeptat, podle mě každý to vnímá jinak, přece každý nechodí úplně ve stejném rytmu, frekvenci.
2: Ne, ale...
0: Někdo může jít... Jednou za 2 dny někdo může jít každý den, kdy už to máme brát, že je ta zácpa tedy?
2: Ano, pokud je za týden méně než 3 stolice, to patří mezi jedno vlastně z těch římských kritérií a druhé, které
0: nám... To se
2: nám...
0: jako lékaři v Římě dohodli nebo staří Římané?
2: Pravděpodobně obojí, jo. Určitě již staří Římané a jinak ta římská kritéria vycházejí z konference, která se konala vlastně, myslím, v roce 99. A ta římská kritéria byla odsouhlasena, že teda jako takhle to má být. A oni jsou už druhý římský kritéria, tohle už jsou 2. A jinak ještě další, co nám připomněl pan Petr, pokud je tuhá, obtížně vyprazdnitelná stolice víc než ve čtvrtině případů, to znamená, jako když já jdu 3 stolice týdně a všechny 3 tlačím, tak to je přesně už ten případ. Jo? A když za 2 týdny dny tlačím vlastně 2 stolice moc, jo, tak je to zase ten případ.
0: Je to tlačení v pořádku? Neškodíme si tím třeba už kvůli hemoroidům nebo tak?
2: No tak samozřejmě, jako když nemáme třeba úplně silné břišní svaly, tak to tlačení je k ničemu. Používáme potom jiné svaly a můžeme mít různé problémy. Jinak při tom tlačení my zadržujeme většinou dech, což zase je takzvaný Valsalvův manévr, který taky jako nemusí být úplně dobře. Zvyšuje se tlak v celé dutině břišní, což může dráždit žaludek. Takže jako to tlačení, no a navíc můžeme si zvýšit krevní tlak vlastně i v hlavě a může při tom tlačení docházet ke zvyšování vlastně krevního tlaku jako takového. Takže to není dobrý nápad. Další, pokud u čtvrtiny z těch stolic máme nekompletní pocit vyprázdnění, to znamená, že jako se vyprázdníme a furt máme pocit, že ještě by tam bylo potřeba, anebo pokud dokonce musíme používat manuální nějaké vyndavání té stolice, ano. Že jako strčíme si prst do zadečku a vyndaváme
0: stolici. Tak to
2: stolici.
0: Je taky problém.
2: No samozřejmě.
0: Naše babičky kdysi říkávaly, že střeva mají svůj mozek.
2: Ano.
0: Je
2: mají.
0: To pravda?
2: A dokonce už dnes víme, že máme dokonce naše bakterie ve střevě a to je 1,5 kila dokonce, to znamená, že to je opravdu hodně bakterií a to je náš druhý mozek, který nám vyrábí 60% serotoninu, což je hormon spokojenosti. Jináč Američané...
0: To je takové to, proč když se nám to dobře povede, že se dobře cítíme?
2: Ano, no tak samozřejmě úspěch, že to je vždycky, ale Američani a Angličani nebo anglosaská angličtina vlastně říká gut feeling. V tom, co my říkáme, cítím to v kostech, tak oni to cítí ve střevech. A další vám řekne vlastně věda o čakrách, což jsou takové ty jako oblasti koncentrace různých energií, že ta čakra, která je za pupíčkem, to znamená v oblasti těch střev, je čakra vůle. A údajně se, pokud jí chcete harmonizovat, tak se harmonizuje zvuky strunných nástrojů, to znamená housle nebo kytara. Harmonizujete si čakru vůle. A zajímavé je...
0: Počkat, to když si k tomu pustíme nějaký takový smyčcový koncert, tak nám to půjde líp?
2: No, harmonizujeme údajně, a nebo tóny kytary, takový ano. To brnkání. A ten důvod, proč v Japonsku se dělala sepuka, které se u nás chybně říká harakiri, bylo přesně, že člověk vyřezával centrum své vůle jako potrestání za to, že neudělal věci správně.
0: To prosím nedělejte.
2: Nedělejte.
0: Ano. Vyřešíme zácpu jinak.
2: Ano.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dostává se konečně v pořadu Veselé a zdravě na ty dotazy, které jste nám nechali na telefonním záznamníku, případně v psané formě přes stránky veseleazdravie.cz jste je poslali. Tady je první dotaz.
1: No dobrý den, paní doktorko, já bych se vás jenom chtěla zeptat. Já mám taky tu zácpu, ale u toho mám další problém a nikdo mě, aj v nemocnici jsem byla, řekli mě, že jsou zdravá, nic. Dali mě lék Neurol jednou za 6 hodin a teďka mě to nepomáhá, spíš na horečku, ale horečku nemám a je mě fakt špatně, tak co s tím?
2: Tak lék Neurol není ani na horečku, ani na zácpu. Lék Neurol je lék na uklidnění, vlastně na snížení takového celkového napětí. Čili je možné, že pokud vám někdo vyšetřil bříško, tak zjistil, že spíš máte stažené svaly a proto vám dal Neurol na uvolnění.
0: Že to je třeba z psychiky?
2: Může to být z psychiky, ano. Existuje návyková zácpa, která je způsobená vlastně tím, že třeba právě radši chodíme jenom doma, abychom se pak mohli umýt nebo podobně. A tak vlastně tak dlouho zadržujeme, až je problém s vyprázdněním. Čili tady bych doporučila zajít za obvodním lékařem, případně na gastroenterologii, aby se někdo podíval. Já nevím, jestli chodíte na kolonoskopii, ale asi tady by možná byla potřeba.
0: Když jste zmínila, že ne každému je komfortní chodit na toaletu mimo domov.
2: Ano.
0: Stává se, že třeba, i když jedeme na dovolenou, tak máme takovou tu začátečnickou zácpu, že jsme mimo v tom prostředí. Je to taky dáno takhle psychicky?
2: Ano.
0: Než jdeme poprvé se uvolnit na záchod.
2: Prosím pěkně, tady popisuje pan Jakub a paní Vlasta a vlastně možná trošku i paní Malá. Popisují vlastně zácpy u dětí a u dětí velmi často psychogenní zácpa je známka určitého diskomfortu nebo strachu. Říká se stažený žaludek, ale to též platí pro stažený vlastně zbytek trávicího traktu.
0: Takže to děti znamená, stresujeme něčím?
2: Že dítě, pokud je stresované, šikanované, bojí se nebo má nějaké problémy, tak má stažený žaludek, může méně jíst. To platí pravděpodobně tady u paní Malé, syn 6 let 17 kilo, to je hodně málo teda, bych řekla, na 6leté dítě. A ta říká, že dítě chodí každé 4 dny s obrovskou stolicí a nebolí ho to. Tady si myslím, že jde o slabé břišní svaly, to znamená, že to vyprázdnění vlastně není možné, dokud není ten střevní obsah velký. A tady bych doporučila vlastně pokonzultovat s pediatrem, jestli netrénovat břišní svalstvo různými cvičeními v leže a podobně. Ale u pana Jakuba a paní Vlasty, co dělat a co rozhodně nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, tak tam bych posilovala pocit bezpečí, uvolnění, učila dýchání, držela třeba v náručí, masírovala bříško teplou rukou, to může pomáhat, učila i dítě, aby masírovalo bříško a podporovala bych vlastně tu stolici vyvoláním takzvaného gastrokolického reflexu, to znamená, že žaludek dá podnět střevu k vyprázdnění a to se dobře trénuje, když se rád ano, to děťátko napije chladné vody na lačný žaludek.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Další dotazy přijdou na řadu hned po písničce, po malé pauze.
3: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, ve studiu Patrik Rozehnal, doktorka Kateřina Cajdamlová a odpovídáme na dotazy, které jste nám už před časem nechali, když jsme poprvé vysílali téma zácpa. Sešlo se tolik dotazů, že na některé z nich chceme odpovědět i dnes.
1: Dobrý den, paní doktorko, prosím vás pěkně. Trpím zácpou a stolice dojde až do konečníku a neozve se, nedá znamení, že je plný ten konečník. Takže s tímto mám problém, aby se potom mohla vypráznit. A nevím, proč tomu tak je, kde je chyba.
2: Tak inervace této části vlastně trávicího traktu. Zásobení nervy, protože tady se bavíme o senzitivních nervech, které si mají všimnout, že vlastně je na čase, aby se vyprázdnilo střevo, tak to bych doporučila nechat zkontrolovat jednak lokálně, to znamená podívat se, co s tím konečníkem je, jestli vlastně není třeba spastit jako v křeči, nebo jestli nedělá nějaké jiné potíže.
0: To budeme dělat sami nebo lékař?
2: Tohle by měl dělat lékař, říct to vlastně svému obvodnímu lékaři. Já vím, že je to trošku intimní, ale bez toho, že se podívá, co se děje v oblasti konečníku, těžko, protože to mohou být i hemoroidy, může to být greco. A druhá možnost je trénovat vyprazňování, protože to je reflex a ten reflex může s vyšším věkem vyhasínat. A třetí možnost, že by něco mohlo být z dolní bederní páteří až křížovou oblastí a tam zase to ten lékař nejsnáze pozná, protože nám udělá různé manévry a zjistí. Čili může to být těmito třemi věcmi.
0: Přidejte i další dotaz z našich stránek veseleazdravie.cz.
2: Ano, chci se zeptat, čím to může být, jak řešit, když stolice se nahromadí z kamení u konečníku, takže nejde ven. To znamená, tady to je, bych nejprve zkusila řešit přidáním pitného režimu, přidáním vlákninové stravy, už tady zaznělo různé kivy nebo lněné semínko. Zkusila bych přidat ovoce, zeleninu. Zase tady připomínám, že na každých 10 kg hmotnosti potřebujeme 100 gramů vlákninové stravy. Čili tohle bych zkoušela. Jinak tohle je přesně na to manuální vybavení, abych vlastně roztáhla ten konečník, šahnu si tam prstem a vybavím. No ale nenechávala bych to být, podívala, zase bych stála v kolonoskopii, aby se někdo na tu poslední část střeva podíval, jestli tam není nějaká překážka.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je připravena odpovídat na další otázky, které jste předem nechali na našem telefonním záznamníku a taky na stránkách veseleazdravie.cz. Co tam máte ještě, paní doktorko?
1: Paní Monika před týdnem na toaletním papíře našla drobné stopy krve, asi před 3 dny i pocit zácpy, časté chození na toaletu a nic nevyšlo, pocit překážky. Tady už vlastně slyšíme, že to pravděpodobně bude záležitost hemoroidů. I s tím krvácením, pokud ta krev je červená, tak to opravdu vypadá, že tam jsou ty hemoroidy, což jsou vlastně určité, jako kdybych rozšířené žíly v oblasti konečníku a mohou tu sliznici takovým způsobem vytlačit, že brání průchodu stolice. No, protože ten hemoroid je vlastně pod tou sliznicí, čili tím, jak se zvětší a zadržuje tu krev, tak zastavuje vlastně průchod stolice. Takže já si nemyslím, že se jedná o rakovinu tlustého střeva, ale každopádně do toho konečníku by se někdo měl podívat.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, tady Ošerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy ve zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu

0: a ešte vrice musím tlačiť, oči vygulovať, pretože mne to vrice bolí a v bruchu nehúka. A tabletky mám, užívam tabletky, pretože som ja operovanú štítnu žľazu trikrát, tak tabletky berú každý ráno, takže by chcela poprosiť pani doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
1: Tak, nejprve drobné uklidnění, protože pokud za 2 až 3 dny nakonec ta stolice je, tak se pravděpodobně nejedná o nic vážného. Další uklidnění je to typický příznak u poruch snížené funkce štítné žlázy, čili bych to určitě nahlásila jednak svému obvodnímu lékaři, ať třeba zkontroluje, jestli těch tabletek není potřeba trošku víc. To znamená, tohle by to mohlo být. No a samozřejmě pitný režim a čtvrtá věc, s vyšším věkem slábne svalstvo, zejména ženám, protože už nemáme ty anabolické steroidy, čili může jít i právě o to, že to břišní svalstvo už tak úplně nefunguje. Tam se doporučuje vlastně zase masáž toho bříška, zatlačit si třeba i rukou a pomáhat tomu střevu těmi masážemi. Je to z té pravé dolní jámy kyčelní směrem nahoru jako obrácené U do té dolní levé jámy kyčelní. Ruka by měla být teplá a měli bychom to dělat vlastně pravidelně s pokusem o vyprázdnění a můžeme zkusit i ten gastrokolický reflex, to znamená ráno na lačno se napít studené vody.
2: Máme ještě dotaz psaný?
1: Tady máme ještě, co nedělat, já jsem to možná dostatečně neřekla, co určitě nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu. Takže nutit k vyprázdnění radši ne, opravdu spíš ten pocit bezpečí a pátrat, co by to dítě mohlo děsit. A jestli navštívit dětského psychiatra, já bych nejdřív zaskočila za obvodním lékařem a zkusila vlastně pohovor, protože ti obvodní lékaři, že oni mají školení na různé typické poruchy dětského věku a co se psychiatrů, psychologů dětských týče, tak tam může být třeba rok objednací lhůta, čili určitě tohle bych řešila už se svým obvodním lékařem.
2: I u těch dospělých je možné, že si třeba zácpu přivodíme sami nějakým špatným návykem?
1: Určitě, ano. Ta psychogenní zácpa, to je pocit trapnosti nebo strachu nebo nějakého jako lidé třeba, kteří trpí meteorismem, to znamená, že odchází plyny.
2: Jsou hlasitější to?
1: Ano, tak si zvýší tonus vlastně konečníku tím, že se snaží, aby právě k tomu odcházení plynů hlasitě nedošlo a výsledkem potom může být, že ten konečník se stane spastickým. Čili zase...
2: Jakože nefunguje, není tak pružný?
1: Je v křeči.
2: V křeči.
1: Je v křeči. No, že prostě drží.
2: Drží to.
1: Drží, ano. Takže celkové uvolnění může vést i k tomu, že se uvolníme takto a jinak bych doporučila, pokud je ta zácpa dlouhodobá a jsou ještě další příznaky, jako třeba únava nebo nějaké přibývání na váze, tak i zvážit, že by se jednalo o tu štítnou žlázu a nechat si vyšetřit i tu.
2: Ještě malé shrnutí nás čeká za malou chvíli.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na závěr si s doktorkou Kateřinou Cajdanovou připomeneme v pořadu, který řeší zácpu, tedy jak ji léčit nebo jak si od ní odpomoci, jak jí předejít, paní doktorko.
1: Tak doporučila bych pár věcí. Tak pokud se to stane poprvé, to znamená, že máme náhle zácpu, nevíme proč, tak bych zkusila nějaký čaj nebo nějaký čípek, tady poradí nejlépe v lékárně. Takže určitě si přečíst příbalák a držet se dávkování. Rozhodně projímadla u chronické zácpy ne, protože na ně vzniká návyk a může dojít k poškození sliznice střeva a úplnému jako odumření té hladké svaloviny, čili
0: použít projímadlo?
1: No,
0: málo
1: jako
0: kdy.
1: Skoro nevím. Já spíš čípky, kapky a spíš ty čaje. Jinak je důležité, jak dlouho ty problémy trvají, kdy to začalo, jestli k tomu zvracíme, máme krev ve stolici, nějaké bolesti, jestli nemáme teplotu a jestli to má někdo v rodině, protože zácpa bývá dědičným problémem. Je to záležitost inervace a vlastně aktivity střeva. Jinak je důležité přidat tekutiny, přidat pohybovou aktivitu. Pokud náhodou berete nějaké léky dlouhodobě, přečtěte si příbalák, řekněte to lékaři. No a vyšetřit konečník, pokud vlastně tam, jak jsme říkali, dochází k tomu, že ta stolice neodchází. Rozhodně ho vyšetřit, když je jakékoliv krvácení a dělat i vlastně vyšetření na takzvané okultní krvácení, které není červené a není vidět, ale je to krvácení do střeva. To se dělá vlastně ze stolice a je to vyšetření laboratorní, protože pokud se někdo bojí nádoru tlustého střeva, tak tam tenhle ten příznak bývá často pozitivní, ještě v době, kdy třeba ta zácpa není tak úplně vážná. Jinak je důležité vlastně absolvovat pravidelné kolonoskopie. No a v okamžiku, kdy ten lékař rozhodne, že už ta zácpa nějakou dobu trvá a to je potřeba to střevo vyprázdnit, no tak se dávají ty klistýry takzvané. Ale já bych si je nedávala doma, prosím.
0: Závěrečná rada doktorky Kateřiny Cajdanové. Ať je všechno v pořádku, těmito problémy netrpíte ani žádnými jinými, jinak jsme vám samozřejmě kdykoliv k dispozici a ty příznaky různých nemocí s vámi budeme dál řešit pravidelně v našem pořadu Veselé a zdravě. Nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, tam jsou články, záznamy našeho pořadu, můžete se k tomu vrátit. A aby vám nic neuniklo, tak se přihlašte jako fanoušci na náš profil na Facebooku Veselé a zdravě. A my se budeme těšit zase příště.
1: My se budeme těšit a vám přejeme, buďte veselí a zdraví.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna dnes i přes kritiku opozičních stran schválila novelu stavebního zákona. Elektrárny Opatovice prohrály soudní spor o výši daně z nemovitosti a počasí zítra jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 23. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zrychlit a také zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jediným razítkem. Opozice byla proti, novelu dlouhodobě kritizuje.
2: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
3: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
2: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
4: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
2: Novelu stavebního zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Elektrárny Opatovice prohrály s obcí Opatovice nad Labem soudní spor o výši daně z nemovitosti. Společnost se u soudu domáhala zrušení maximálního možného koeficientu pro výpočet daně, který obec stanovila pro příští rok. Podle elektrárny je koeficient diskriminační. Soud ale její žalobu zamítl a postup obce potvrdil. Rozsudek nabyl právní moci.
5: Opatovice nad Labem zvýšili koeficient na zákonné maximum 5, a to poté, co dal ústavní soud v roce 2023 v podobném sporu o daň z nemovitosti za pravdu obci. Opatovice nad Labem tak očekávají, že místo 3 milionů korun získají na daní z nemovitosti od elektrárny asi 7 milionů korun. Podle nezávislého starosty Pavla Kohouta zároveň navýšili koeficient i pro menší firmy, které na území obce fungují. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požáru rozšířili meteorologové do odvolání kromě Jihomoravského kraje také na přiléhající části okolních regionů. Důvodem je pokračující suché a teplé počasí. O situaci právě dnes jednalo vedení Jihomoravského kraje. Upřesní mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
6: Jsme ve spojení s hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a situaci monitorujeme. Vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zvažováno. Přistoupilo by se k němu, pokud by vzrostl počet požárů v přírodě a zvýšila by se výstraha Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další čtvrtfinále. Před několika minutami začalo utkání Španělsko-Belgie. Zbyla dvě čtvrtfinále, Anglie-Norsko a Švýcarsko-Argentina jsou na programu zítra.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme podobné počasí jako dnes, převládat by mělo slunečno, tedy jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, bez deště, maxima mezi 25 a 29 stupni. Na severovýchodě republiky kolem 23, vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno-Praha pozor za sjezdem na Měřín. Na kilometru 121 se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na kilometr 119. Je to kvůli dvěma omezením. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
7: Lásku vám všem přejí i dnes Carmen Majerová
8: a Petr Kostka. Dovolili jsme si ze stovek přihlášených příběhů vybrat ten, který zblížil dvě kantorská srdce už před 66 lety.
7: Představíme vám 84-letého Jana a 79-letou Evu, kteří letos oslavili diamantovou svatbu.
8: Uslyšíte o milování dvou lidí, o lásce ke škole, k žákům i k vlastnímu dítěti, které se rozhodlo opustit šťastný domov a vřelou náruč rodičů. Ale i tenhle příběh má šťastný konec.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Dovolte nám představit úžasný pár, který spojil svůj život manželským slibem přesně před 60 lety.
1: Mnohem dřív se ale oba upsali učitelské profesi, kterou si zamilovali. Jmenují se Eva a Jan Píšovi. Své dětství a celý život prožili na Vysočině.
0: Do Opatova na Třebíčsku jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Tady to vypadá, že už nás někdo čeká.
4: Já žasnu. Já čekala, že přijedete a ne, že...
3: Že přijdem pěšky až z rozhlasu.
4: Přijdete pěšky až do rozhlasu. No, tak vás tady vítáme, no.
3: Eva Píšová, seznámili jsme se.
4: Ano.
3: Patrik Rozena, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Ta kytička je pro vás.
4: Děkuju vám moc. No pojďte dál, přece pojďte si. Předpokládám, děkuji, já se hned o tu kytičku postarám.
3: Dobrý den.
5: Vás vítám u nás.
3: Vy budete Jan nebo Honza, můžu říct?
5: Jan Honza. Mě to jako nevadí.
3: Na co slyšíte?
5: Mě říkali od malička Jeníčku, když jsem byl malej, pak mi říkali Jendo, no a teď už mi říkají jenom Honzo.
3: Pro vás, já jsem dal paní Květinu, tohle bomboniera, můžete sladké?
5: To, děkuju.
3: Váš příběh 60-leté lásky v tuhle chvíli se začíná odvíjet na vlnách Českého rozhlasu. Jste připraveni?
5: Doufám, že jsme připraveni na to.
4: No, já jsem připravená vždy na vše.
3: Začínáme.
0: Poprvé se jejich oči setkali při cestě autobusem. Psal se rok 1957. Mladá 13-letá Eva se rozhodla navázat na kantorskou tradici své rodiny a stát se učitelkou. Potěšila tatínka, který řediteloval škole v Předíně na Třebíčsku.
1: Eva si zbalila kufřík a nastoupila do autobusu, který ji vezl do Jihlavy, na pedagogickou školu. O 3 kilometry dál přistoupil Jan, tehdy už student 4. ročníku. Sedl si naproti Evě a probudil v ní dívčí zájem a touhu. Byla lapena.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: To do smrti nezapomenu, protože to bylo takový setkání milý, že já jsem byl vlastně, šel jsem do konce 4. roku, že jo, no a to se mi celkem hodilo, protože já jsem potom šel na vojnu, skončilo to, že jo, ten rok, já jsem v roce 58 šel jsem na základní vojenskou službu do Znojma, že jo, tam jsem byl určitou dobu, pak mě převelili do Červené vody u Zábřeha.
3: A kdy ta jiskra přeskočila, že jste spolu začali chodit? Co bylo tím startérem?
4: To bylo až 9. ledna, až za asi 3 roky, když manžel přijel z té vojny domů na opušťák a přišel do Předína na ples. Venkovské plesy jsou vždycky takové hodně družné.
3: To znamená, do té doby jste byli jenom kamarádi?
4: Jenom kamarádi. Jenom a tam jsme se prostě jaksi zblížili, protože manžel pro mě chodil tancovat, to byl tedy v uniformě, no, která mu nepadla, protože na něho nezbyla nějak, tak prostě do krátký ruka, vystyděl se za to jeho dílo, ale doprovodil mě domů, no, a tam jsem dostala první pusu.
3: Jo, takhle, takže od pusy to počítáte?
5: No ano, bylo to tak. A já při té příležitosti si vzpomínám na jednu báseň, kterou, jestli dovolíte, ta mi utkvěla v paměti a někdy jako si na ní velice rád vzpomenu. Začala. Po pěšině běžící lukami a volní trávy provázel mě k vesnici známý chlapec ze zábavy. U domku pak postál chvíličku a tvářil se rozpačitě. Tak se na něm podívám a on mi říká, já bych vám dal hubičku, jestli ovšem dovolíte. V oči se mu zadívám, co teď na tom člověk změní, tak mi jí dej, povídá, i bez toho dovolení. Tak to jsem si na to vzpomněl, když jsem jí doprovázel. Ona měla bílé šaty, tady měla červenou růži a trošku, i ta cesta, byla to v zimě, že jo, taky nebyl moc. No a tam jsem, když jsem jí doprovázel, tak jsem se naklonil a nebyl jsem odbyt. Byl jsem přijat, tak jsem jí dal tu pusu.
4: Věci. To dneska to mládí je úplně jiný. A potom jsme si psali z vojny a pak už jako se řeklo, jak se užívá toho výrazu, jsme spolu chodili. Že?
3: Prozraďte mi, jak tehdy, před těmi vlastně víc než 60 lety, vypadalo chození chlapce a dívky. Kdo koho kam zval, jak jste se vodili, kde jste se scházeli, protože doba byla úplně jiná než dnes.
4: To byla tak jiná doba, že já nevím, jestli se mě to vůbec je, jestli je to možný vůbec nějak vyjádřit.
5: Jednoduše. Já jsem měl bratránka, který měl, to byl pionýr nebo co. A já jsem chodil pěšky, párkrát jsem vždycky šel do Předina, okolo Rybníka, okolo Vidláku, pěšky. A pak mi říká, hele, já ti půjčím toho pionýra, tak já jsem si přišel k němu, on mi ho půjčil, já jsem jel do Předina. Když jsem se vrátil, protože to bylo někdy v noci, tak jsem přistavil pionýra k jeho dveřím a bylo to vyrovnání. No, párkrát jsem tam byl.
4: Za čas si skoupil skutra, když se už, tak my jsme měli i skutra. Takže to bylo jako tehdy něco pro nás. Tak za mnou přijel na skutru, tak já jsem dokonce i ten poset, jako, rozumíte?
3: Takhle,
4: na stranu, na bok, jo. Přijel, rodiče to věděli, to už jsem končila potom, pajdák a tak nějak nebránili tomu, abychom spolu někam si vyrazili.
5: Vždycky jsme prostě sešli projít. Hezký to byl, ten vztah byl hezký.
4: Prožili jsme pěkný to mládí, chodili jsme spolu hodně na kino, jezdili jsme spolu tady, když už měl toho skutra, tak po nějakých těch poutích nebo těch zábavách. A hlavně my jsme oba chtěli si udělat vejšku, takže to nešlo tak rychle. My jsme tehdy dostali umístěnky, a takže Honza musel nastoupit do toho Velkého Mezeříčí a na Žďárský okres a já jsem dostala umístěnku do Želetavy. A to prostě bylo složitý potom se setkat, ale pořád jsme si psali, vždycky jak to šlo, tak přijel za mnou. No. A když už potom se naskytla v té Želetavě, zase učila učitelka, která chtěla na Žďársko, no tak po dlouhých jako všelijakých jednáních se vyměnili. Honza přišel do Želetavy, ale to tehdy nebylo, jak dneska třeba paní učitelka bydlí a chodí za ní přítel, nebo a nikoho to nezajímá. To nešlo tehdy. To prostě, když já jsem měla být, tak to nemohl Honza za mnou chodit nebo se mnou bydlet.
3: Protože společnost by to nevzala?
4: Nevzala. To odsuzovala.
3: To znamená, že vy jste o svatbě začali uvažovat z takových praktických důvodů, Honzo?
5: Ano, no, já jsem bydlel kousek od školy a manželka tehdy ještě jenom, paní učitelka bydlela u jedné jiné paní. Až teprve, když jsme se v tom roce vzali, tak jsme mohli bydlet spolu vedle školy. Byl to začátek, byl to dvoupokojový byt, kuchyň a pokoj. A do té třetí jsme nemohli, protože ta byla neobyvatelná. No a byli jsme šťastní, spokojení. Až když pak přijel předseda obce, Opatová, říká, hele, my potřebujeme, jak to s tebou vypadá? Šli byste učit, nebo tam? No ono šli, prostě jsme v podstatě, ne museli, ale byli jsme rádi, že nám nabídli byt. Tak nám nabídli hezký byt, teď je tam obecní úřad Opatova a tam jsme žili a tam prostě taky v podstatě jsme žili až do té doby, než prostě jsme dokončili tady tu přístavbu a nadstavbu, pak jsme se sem přestěhovali.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O vztahu, který se rodil už před 660 lety, nám dnes vypráví manželé Píšovi z Opatova na Třebíčsku.
2: Na začátku to byla láska ke škole, která je svedla dohromady. Jakoby se drželi hesla: ve škole miluj studování, za školou studuj milování.
1: Veselka, kterou Jan a Eva stvrdili svou lásku, se konala 15. června roku 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak jste o té svatbě řekli rodičům? Nebo jak jste požádal o ruku Evy?
4: No, to jsem byl, to s Kytkou jsem přišel k ním, požádal jsem rodiče.
5: Rodiče Honzu měli rádi, takže tam problém nebyl, to bylo pěkný.
3: Ale byla to oficialita, která se v té době nosila.
5: Ano, ano, ano. Ne zase až tak, aby klekal nebo tak, ale přišel s Kytkou, jo, prostě požádal o mou ruku. No. Segry z toho měli samozřejmě srandu, protože byli mladší než já. Těšili se na svatbu, ale strašně si to užili.
4: Ale tady bych chtěl ještě říct, že já jsem taky chtěl, a hodně jsem chtěl. Tady na vesnicích bylo známo, že když tam nějaký ten vztah byl, tak se tam objevila nějaká majka nebo něco v tom. A já jsem taky měl tu výhodu, že jsem tam měl kamarády, kteří mi dovolili tajně se dostat do školy a na roh, do okapové roury byla majka, která vládla, ale dostala se tam zvláštním způsobem a všichni říkali, prosím tě, jak jsi tam vylezl, teď je to do druhého patra. Jo, bylo to tak a já jsem na to byl hrdý, že jsem to...
3: A jak jste ji tam dostal?
4: No, prostě na půdu a z té půdy jsme sundali tašky, asi 3 nebo 4 a strčili jsme to do komína, do té roury a zase jsme ty tašky dali zpátky a bylo.
3: To znamená, vy jste oznámil, že si chcete Evičku vzít, rodiče to přijali.
4: Ano, souhlasili. Já jsem potom, když už jsme domluvili tu svatbu, tak já jsem vozil dopředí na vajíčka, všechno možné, co se to dělá. To. A tam ta svatba, že jsme chtěli tu svatbu udělat, ale byly určitý problémy, že jo, protože to ona byla z Předína, já jsem byl z Opatova. No tak jsme řekli, dobře, požádali jsme městský úřad v Telči.
3: Který to byl den, jenom se zeptám, konkrétní datum?
5: 15. června 1963.
3: Jak to vypadalo tedy před tím obřadem? Spala jste klidně?
5: Já jsem spala moc špatně, protože jsem měla teplotu, měla jsem nějaký zánět nervu. Tak mě odvezli do Telče, tam jsem řekla ráda to své ano a odvezli mě zpátky. Tam jsem téměř neobědvala, protože jsem měla 39 teplotu, tak mě odvezli sem, tady byla ložnice, já jsem tady spala a moje sestry, moji známí, naši známí slavili naši svatbu. A měli jsme opravdu krásně to připravené, protože jsme to měli v jedné takové velké třídě, že? V Předíně ve škole. Dneska je tam školní družina. Prostě známý cukrář nám udělal nádherné dorty. Kuchařky navařili, maminka byla výborná kuchařka. Víno jsme dovezli v Předně, víno není, že nepěstuje se na Vysočině, tak z Jižní Moravy. No prostě všichni byli veselí a já z té svatby mám fotku akorát z té telče, z té místnosti nebo z té obřadní místnosti. No, manžel tam byl, no potom přijel teda za mnou sem do Opatova.
3: Dá se říct, že vám tak trochu, Honzo, nevěsta utekla aspoň z oslavy?
4: Ne, neutekla, ale ona byla opravdu, to na ní bylo vidět i na těch fotkách, to je vidět, že to prostě, že je to člověk, který není ve své kůži, že jo, no.
3: Evo, nemrzelo vás to?
5: Mrzelo. Mrzelo mě to, ale co se dá dělat? Prostě, helejte, já jsem si říkala, svatba je sice velmi důležitý krok, je to den, kdy se něco mění, ale na druhé straně není všem dnů konec. Já jsem byla zvyklá bojovat.
4: Byla to nádherná svatba. No, bylo to hezký, no. Na tom nezapomenem, no. Aspoň já teda ne.
3: Jak to vypadalo s prstinky? Vybírali někdo? Byli jste na to dva?
5: No, nebylo to tak jednoduchý, protože tehdy sehnat zlato, zlaté prstinky snubní i zásnubní bylo složitý. Takže my jsme objížděli tady ty okolní zlatnictví a nakonec, vzpomeneš si, Honzo, kde jsme ty snubní prstinky?
4: V Moravských Budějovicích jsme je nakonec koupili.
5: Měli jsme takový slabší, nic tak extra nápadného, s nějakým vylitím a dali jsme si tam vylít datum svatby. A to máme do dneška tedy ty prstinky schované, oba dva snubní. Ale už je nosit nemůžeme, protože ty prsty se nám opravdu změnily.
3: Jaká byla nevěsta, Eva? V čem byla? Jak se vám líbila?
4: Strašně se mi, ona se mi líbí doteďko, jo? Ale to byla nevěsta v bílém, že jo. Měla družičky, ty sestry dvě její, všechny byly v bílém, že jo, to jako byly, no, bylo to hezký, no.
3: Závoj měla?
5: Ano, ano, měla jsem závoj, tady jsem sice focená v té, už tedy profesionálem, závoj mám dozadu, ale závoj jsem měla.
3: Kdo nejvíc plakal, byl na té vaší svatbě před 60 lety dojatý?
4: No, asi rodiče. Těmto, aspoň mým rodičům, to prostě říkala, oni prostě dceru neměli, že jo, tak oni v ní viděli dceru. A ona se k ním chovala velice hezky a oni k ní taky, že jo. Ona na ně velice ráda vzpomíná, protože pro ní to byla jako dcera, že jo. Tak to bylo prostě, tak to bylo, no. Oni prostě, oni plakali tou radostí, že prostě ten syn nebo dostal takovou dceru, která se jim líbí a která je hodná k němu a tak dále, no.
3: Vzpomenete si na ně často asi.
4: No, to si vzpomenu. Je to.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Dnes vám představujeme kantorskou lásku Evy a Jana Píšových, kteří jsou manželi už 60 let.
2: Než se dozvíte o těžké ráně, která rodiče Evu a Jana Píšových potkala, dovolíme si jimi zaslaný příběh ocenit i v tomto případě darem v podobě velkého kuchyňského kávovaru a digitálního rádia.
1: Chtěli jsme to pojmout jako překvapení, a tak jsme Patrika rozehnala poprosili, aby jim oba přístroje tajně zapojil doma v kuchyni a pak je k ním přivedl.
3: No, tak to už teda... Tedy...
4: Juknem na to.
3: No to je úžasný. To je opravdu jako dárek.
4: Jo.
3: No tohle je nějaký krásný nový...
5: Rádio.
3: Ale což...
5: Pozor, ano. Digitální.
3: Ano.
5: A to druhé, to je velký černý kávovár na dobrou černou kávu, malou, velkou, ale i třeba čaj, mele to kávu, vaří to samo.
3: No to je úžasný. No tak to jsme opravdu velmi překvapení, velmi milé překvapení. No a to mnohokrát, komu tedy máme děkovat? Paní Carmen a panu Petru Kostkovi. No tak naše velké poděkování vyřiďte.
6: Ano. Děkujem. Překvapilo nás to a bylo to milé překvapení. A
3: musím říct, že my vždycky byli jaksi velmi sympatičtí, vlastně proto jsme se přihlásili, že proto jsme si nám říkali, že by to bylo úžasné.
6: A že o nich víme ledas co.
5: Milý Petře, milá Carmen, slyšíte oba, že radost tady je...
3: To je úžasný. No.
0: Zlatá láska.
2: Jsme rádi, že jsme mohli udělat radost Evě a Janovi Píšovým.
1: Oba se shodují, že být učitelem a starat se o mladou generaci je krásným posláním, které ale také poznamená fungování rodiny.
2: Když přišel okamžik, kdy Eva zjistila, že je těhotná, že čeká dceru, jak to prožívali?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Musím říct, že to bylo velmi radostný, že se mu to hned samozřejmě sdělila Honza, jásal, jo. To my jsme se těšili na dítě velice. Měla jsem z toho krásný pocit, jako to je krásný pocit. To být matkou a dát někomu život, to je nádherná záležitost nebo nádherný prostě pocit. To se nedá tak ani vyjádřit.
6: To bylo dítě jak?
5: Byl jste šťastný táta.
6: Byl hodně šťastný.
5: Plánovali jste i další dítě, Evo?
3: No, v případě, kdyby to bylo možné, kdybychom prostě problémy neměli, tak určitě ano. Ale prostě vyšlo to tak, že to nebylo možné.
5: A co se stalo, že jste nemohla?
3: No, já už jsem se léčila, když jsem to první dítě, než jsem teda přišla do jiného stavu, a potom to nešlo to. Já jsem prodělala velkou ženskou operaci. Já jaksi nemám nic. Já jsem úplně bez vnitřních ženských orgánů.
5: Jaký to je pocit pro ženu, manželku? Plánovali jste a teď zjistíte, že nejde to. Byla tam lítost nebo jste se víc soustředila na Evičku? Jak jste to prožívala?
3: Podívejte se, já jsem se setkala za těch 45 let, co učím, s různými problémy. Rodiče nechtěli děti. Děti byly takový, že museli jít do ústavu. Někteří rodiče měli děti postižené. Učili jsme děti, které si přivlastnili nebo kteří žili v cizích rodinách. Zažila jsem i tragédie, kdy dítě umřelo třeba pod traktorem, že spadla holčička. Nebo... Čili já to beru tak, že v tom životě, no a protože už je dost dlouhý, těch 80, teď letos budu mít, že prostě se dějou věci. A je jenom na člověku, a to je, to bych řekla, že je hrozně důležitý, než si to člověk uvědomí a srovná v hlavě, že se musí žít pořád dál.
1: Tahle slova si museli oba ještě mnohokrát opakovat, když o několik let později jejich dcera Eva dokončila školu a opustila své rodiče. Překročila tajně hranice a mířila do Španělska. Doslova utekla.
2: Pro Jana jako tátu a Evu jako mámu to byla obrovská citová rána. Psal se rok 1989 a jejich jediná dcera se rozhodla žít jinde. Jinak. Svobodně. Netušili, proč odešla a jestli ji ještě někdy uvidí.
3: No, naše dcera emigrovala v podstatě. Ona tam dokonce měla politický azyl. Požádala o politický azyl. A protože nám přišel dopis hned, jak odešla, tak v Brně dala do rodiny chlapcem, se kterým odešla, dopis, aby nám ho poslali, že odchází a že prostě se vrátí, že má ty nejúžasnější rodiče, ale že chce poznat něco jiného.
5: Doma vám o tom tedy vůbec nic neřekla?
3: To byla situace, kdy ona přijela v srpnu, měla nastoupit do práce už, viď? A řekla tátovi, jestli by ji dovezl do Předína k autobusu. A já jsem řekla, já pojedu s váma. A ona říká, ne, ne, ne,

0: opis, že se nějak vrátí. Já ty dopisy nemůžu ani dneska číst. Já sice jsem je nevyhodila, ale mám je schovaný a vůbec se k ním nevracím, protože já se vždycky úplně rozbrečím. Já jsem věděla jednu věc, proč to udělala, proč odešla takhle. Bylo mi jasný, proč ona věděla, bohužel mě tak znala, že já bych udělala všechno pro to, aby prostě neodešla, nebo že bych ji v tom bránila. Takže ona to udělala takhle, potom zavolala, ale táta s ní rok nevzal jí telefon a nepromluvil s ní.
1: Já jsem jí řekl, že pro toho takového člověka, která zem, kde se narodila, pro ní nic neznamená, tak já odešla, je to tvůj život.
0: Tak to nebylo k přežití. Jo? Já jsem se budila v noci s tím, že pane Bože, já už ji neuvidím. Tam, kdyby někdo přijel autem, začala jsem v noci takhle blábolit, tata mě zaraze říká, prosím tě, nech už toho. A to bylo různý situace, jo? Protože manžel odmítl, řekl, nechtěla s náma žít, nechybit. Ono se to vykřeše, chlapi mají jiný trošku, takový bych řekla racionálnější názor.
2: Díky kamarádce z pěveckého sboru se Eva Píšová nakonec dozvěděla, kde její dcera žije. V Madridu.
3: Začala spřádat plány, jak se s dcerou setkat. Chtěla vědět, jestli je v pořádku.
2: Malou lstí získala devizový příslib. Přímé letecké linky ale tehdy neexistovaly. Nezbývalo, než jet vlakem až na daleký Pyrenejský poloostrov.
0: Vystoupila jsem z vlaku a teď jsem na tom peróně, takhle jsem přejela ten perón. A tam stála moje dcera. Tak konečně tě vidím, ty moje holko zlatá.
4: Byly slzy?
0: Ne. Já jsem už byla tak unavená po těch třech dnech cesty a tak, že jsem prostě jen chvilku jsem se zpamatovala, ten kufr jsem vzala a šla jsem proti ním, oni velkou kytici. Byla ráda samozřejmě velice.
4: Ale co vy jako máma, najednou vidět zase dceru.
0: No, zase dceru, ale ona už měla hotovou školu, podívejte se, to už byla zase doba, kdy všichni, dokonce lidi jako mě záviděli, že ta dcera, někteří, že je jako na západě, já jsem přijela na první malování do Prahy s tou svou sestrou potom a oni říkali, a proč jako jsem tam nezůstala, nebo nechtěla být. A když jsem řekla, já jsem Češka Slovanka, já jsem nechci žít v Madridu.
4: Kdy jste jí vzal zpátky na milost, Honzo?
1: Ten okamžik, kdy mi gratulovala k narozeninám a já jsem říkal, děkuji ti, no a tím to skončilo a ona už věděla, že jsem jako jiné neodbyl úplně, a to, takže jsem jí poděkoval a od té doby jsme potom už i jsem s ní telefonoval a to potom, jo.
4: Nebolelo vás to jako tátu?
1: No, to víte, že mi to radost jsem z toho neměl, ale já jsem ji úplně nezavrhl, to ne.
2: Po 4,5 letech se dcera vrátila domů. Rodiče byli šťastnější, klidnější a jejich vztah s dcerou se posílil. Milují se všichni.
3: Jakou radu by oba dali těm? Jejichž děti se jim odcizují, utíkají a hledají svou vlastní cestu životem.
1: Já si myslím, že v prvé řadě by ti rodiče si měli uvědomit, že jsou rodiče, kde udělali chybu. A aby, když už

0: tu chybu udělali, aby ji přiznali a aby řekli ano, tam jsme chybovali, nahradíme to, pojďme spolu domluvit se, jak pokračovat dál. Ale myslím si, že v prvé řadě musí mít rodiče mezi sebou absolutní důvěru. Musí cítit, že ten druhý mu pomůže, kdykoliv bude potřebovat. Proto je to rodina. My to bereme, prostě jsme manželé a jsme zodpovědní jeden druhému.
1: Tak já mám jedno slovo jediné. Nestratit s dítětem kontakt. To je všechno. A když dokáže ten člověk jako ta matka nebo ten otec překonat všechny ty svý nápady a ty nápady toho dítěte a udrží ten kontakt, tak pak sa hinca ukáže.
2: Jak už kdysi řekl Jan Amos Komenský, vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.

0: No a je s ní kříž.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Svůj příběh nám vypráví Eva a Jan Píšovi z Třebíčska. Celý život učitelé, už 60 let manželé a stále dva lidé, co se milují.
3: Jaký byl jejich život? Co si z něj pamatují a dokáží se vcítit do myšlení toho druhého?
2: To si teď ověří Patrik Rozehnal. Položí každému z nich stejné otázky, ale každému stranou, aby své odpovědi neslyšeli.
4: Máte nějaké, tak říkajíc partnersky, to svoje místo?
5: Já bych řekl, že nám stačí, když jsme spolu všude, ať tam nebo. Ale rádi jezdíme do těch Luhačovic, protože Eva se tam ještě jako učitelka mladá léčila, já jsem za ní jezdil, pak jsme tam jezdili spolu, cítíme se tam dobře, no.
6: Luhačovice prostě, tam jedeme tak rádi, že když by dcera řekla, tak k 50 nám dala malorku. Tak kdyby dneska nám řekla Malorku nebo Luhačovice, tak řekneme Luhačovice.
4: S jakým materiálem si nejvíc rozumíte?
5: Dřevem.
6: Se dřevem. On miluje dřevo. A i kdysi, když byl mladší, tak dělal takový intarzie. On dřevo miluje.
4: Jaký si myslíte, že je takový jako lahůdkový sváteční oblíbený nápoj vaší ženy?
5: Něco sladkého, nějaký sladký likér. Ona má ráda třeba vaječný koňak. Sladké takové ty, jak se lidově říká, lepivky, že jo? Takové sladké nápoje.
4: Dámské pití.
5: Ale neholduje to.
4: Takže třeba koňak nebo whisky, to by si nedala.
5: Ne.
4: Co si ráda nalijete?
6: Koňaček, takovej francouzský koňaček. Courvoisier Martel, jo? To mi jaksi lichotilo.
4: Máte přehled o tom, co nosí v kabelce?
5: Ne. Nepotřebuju to.
4: A dokázal byste to odhadnout, co tam asi nosí?
5: Ne, proč?
4: Co nosíte v kabelce?
6: Nechci toho moc nosit, tak nosím samozřejmě kapesník, papírové ubrousky, tušku, vždycky mám s sebou diář, protože všechno zapomínám. A telefon, ale pro mě je to cihla, která váží moc a nosit se mi moc nechce. Takže kde můžu, tak ho zapomenu, což mě teda dcera vyčítá.
4: Co nejvíc ztrácí? Nebo zapomíná někdo?
5: Brýle. To já taky. Ty hledáme prostě denně aspoň třikrát.
4: Teď trochu partnerské, ptám se u každého páru i takové trošku intimní věci, ale ve vší slušnosti. Kdo byl ve vašem vztahu tím iniciátorem milování?
5: Tady musím přiznat, že asi já.
6: No, my jsme jako tak nějak zodpovědně oba dva k tomu přistupovali, jo. Ale to neříkám, prosím vás, já, když si vzpomenu, jednou jsem šla k lékaři, když jsem šla na operaci, kolik jsem měla manželů, kolik těch vztahů, potrat, mimoděložní a tak dále. A já všechno nic, že? Tak tehdy ten mladý lékař jako se na mě tak podíval. A já z jeho očí četla, pane bože, na co ta ženská bude vzpomínat v domově důchodců. Prostě rozumíte mě.
4: Kde byl ten nejvášnivější polibek?
6: No, nejvášnivější polibek, já myslím, ten první byl takový zásadní, protože to jako bylo vidět, že tedy ten zájem obou strany je.
4: Jak vypadal nebo kde proběhl ten váš nejvášnivější polibek?
5: No asi při tom prvním setkání, to bylo nejvážnější. Troufil jsem si, ona mi říkala, že je to pšinka. Byla do mě asi zamilovaná, ale Já si říkal, no tak ona je prvňák, já čtvrťák, že jo, já jdu na vojnu, jak to dopadne. No a dopadlo to tak, jak to dopadlo, no.
1: Zlatá láska.
3: Dopadlo to krásně. Prožili spolu 60 let. Oslavili diamantovou svatbu a z jejich původní mladické lásky nic nevyhaslo.
2: Co pro sebe znamenají? A dokázali by poradit ostatním, těm mladším, jak prožít 60 let plných lásky?
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
6: No, jednak. V věku 80 a 85 se nedožije každej. A už to, že jsme to spolu takhle vydrželi dlouho, že jsme to doklepali sem, to už je výhra, to už je obraz něčeho. Za druhý, my už dneska víme, že jenom na nás záleží, jenom na nás, jak to spolu doklepeme.
5: Komenský, který říkal, nechtěj, vše mluví ti, co víš, všemu věří ti, co slyšíš, kromě toho věci ztracených zapomeň a nakonec budeš moudrý. Čili ta moudrost nespočívá jenom ve vědomostech, ale v úsudcích. A já říkám, život není to, co chceme, ale život je to, co je. A to je mé krédo taky.
6: Chtěla bych, abychom tady pěkně spolu to dožili nějak tak v klidu, v míru, v takový vzájemný souhře, aby nás pánu rozumem dobrým ráčil zachovat až do smrti. Chtěla bych, aby ten závěr byl jako u babičky zbožený Němcový, lehnout si, usnout, zavřít oči.
5: Říkáme, bude to pro nás velice těžké, až jeden z nás odejde, ten druhý to těžce ponese. Já říkám, viď, nejlepší by bylo, kdyby jsme umřeli oba dva stejně a byl by svatý pokoj.
4: Pořád se máte rádi a pořád se milujete?
6: Určitě jo.
4: Milujete ji pořád?
5: Ano.
4: Za co byste jí za ten život poděkoval vy?
5: V podstatě za tu snahu, aby to manželství naše bylo vždycky hezké. Abychom se cítili, jak já, tak ona v tom manželství spokojeně, klidně. Ona je schopná obejmout všechno a aby to bylo v pokoje. My jsme zvyklí na legraci. My se smějeme dost často a děláme si legraci třeba i ze sebe někdy. Prostě si uděláme a zasmějeme se.
4: Vy máte pořád takový zíhlý výraz. Vy pořád milujete, že jo?
5: Pořád, no bez toho by to nešlo. Kdybych ji neměl rád, takže že jo, já třeba vždycky nezapomenu. Třeba když ráno vstávám, tak hele, co bude se mnou? Ona zastaví pusu, já jí dám pusu, nebo ji políbím na tvář, anebo ji plácnu, ale vždycky je to v takovým s úsměvem. Nevyměnil bych ji nikdy, protože mě vrostla do srdce, jak se říká. Že jo. Je to má paní, má manželka, má žena, já se s ní můžu pochlubit. Úctu má ke mně, já mám k ní a jsem o tom přesvědčen, že to dělá taky tak.

0: Eva a Jan Píšovi nám ukázali, že lidské srdce je sice malé, ale vejde se do něj moře lásky. Ta jejich srdce začala být ve stejném rytmu už před více než 60 lety. A dnes si přejí, aby utichla i ve stejnou chvíli. To je láska.
1: Jak kdysi řekl 14. Dalaj Lama, myslím, že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré srdce.
0: A tak v dobrém otevřete své srdce, nechte je zalít láskou a jděte za tím, za kým vás táhne. Věřte mu. Věřte na lásku.
1: Tak jako Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Koaliční partneři ve vládě řešili spor o českou pomoc Ukrajině. Zítra nevyjede v Mostě žádná tramvaj, tamní dopravní podnik chystá údržbu tratě. A počasí zítra v České republice polojasno, přechodně až oblačno, pršet nebude, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zástupci vládní koalice si dnes údajně vyjasnili spory ohledně financí na pomoc Ukrajině. Členové hnutí SPD tento týden kritizovali ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, který přesměroval peníze do programu, jehož prostřednictvím spojenci financují americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf hnutí Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
2: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
3: Důležité je, aby se ty věci opakovali a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
2: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
4: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
2: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzimním harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova naplánoval na zítřek pravidelnou údržbu tamní tramvajové tratě. Znamená to, že v sobotu žádná tramvaj nevyjede a na linkách je nahradí autobusy. A to i mezi Mostem a Litvínovem, upřesní mluvčí dopravního podniku Hana Syrová.
5: Omezení a výluka, která bude rozšířena na celý tramvajový provoz mezi Mostem a Litvínovem i po městě Most, bude po celý den, to znamená po celou sobotu 11. července.
1: Letecký den Břeclav se letos neuskuteční. Pořadatelé tuto akci před dvěma týdny odložili z důvodu extrémně vysokých teplot. Kvůli vysoké vytíženosti dalších leteckých akcí i pilotů se jim ale nepodařilo najít náhradní termín, potvrdil to předseda Aeroklubu Břeclav Libor Babák.
6: My se musíme řídit i tím, jaké akce se v okolí dělají a třeba i některýma leteckýma dnama, protože dalo by se říct, že můžeme udělat letecký den ve stejným termínu jako Plasy, protože se nacházíme na opačných stranách republiky, takže si nebudeme přetahovat návštěvníky, ale problém je u vystupujících.
1: Lidem, kteří si koupili vstupenky v předprodeji, organizátoři v nejbližších několika dnech odešlou informace o vrácení peněz. Sport. Rovinatou sedmou etapu Tour de France vyhrál v hromadném sportu belgický cyklista Tim Merlier. Pavel Bittner finišoval 11. Lídrem závodu zůstává Slovinec Pogačar. A ve finále mužské dvouhry ve Wimbledonu se v neděli střetnou Němec Zverev a Ital Sinner. Oba finalisté své dnešní semifinálové soupeře porazili hladce 3-0 na sety. Počasí. V noci čekáme převážně malou oblačnost, jen na severovýchodě území zpočátku ještě oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 9 stupni. Zítra bude podobně jako dnes, tedy jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, ale bez deště. Maxima většinou mezi 25 a 29 stupni, pouze na severovýchodě republiky kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Praha-Brno pozor za sjezdem na chodce rady na kilometru 33 stojí porouchané osobní vozidlo v připojovacím pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Pěkný večer, dámy a pánové. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je na dosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tou knížkou Zdeňka Jirotky, která za sebou později nechala všechno ostatní, co kdy ještě napsal, je přirozeně už jeho literární prvotina, totiž nestárnoucí Saturnin. A tak společně s ním, Saturninem, hercem Svatoplukem Benešem a redaktorem Zdeňkem Boučkem, vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro, 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
2: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené k rumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi tak mohl vzít, a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě. A my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
3: Mě by zajímalo, či je to taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
4: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl, nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus, a kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak, tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám rád poenty, kde se obejde ten vypravěč bez silných slov. Mám rád anekdoty, které mohu vykládat nezletilým dětem a nebo dámám a tak. Já si myslím, že k tomu, aby někdo měl vtip a měl to, není potřeba, aby byl hrubián. Já si vám pamatuju na jedno takové zklamání. My jsme jednou v Lucerně dělali takovou nějakou estrádu a já jsem tam vybíral autory, kteří se mi líbili. Třeba Jeroma Klapku a obecně to, měl jsem dojem, že se bavilo, ale nepříliš. A pak tam přišel takový komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny, a jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku, a když ji zmáčkl, tak se ozval takový strašný zvuk. No, Lucerna se mohla rozbořit. A já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být, kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční, mám ji od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva a ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl Ježiši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala, vidíš, to je pěkný jméno a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným slovem. Není to ono. Musí to být Hugo, to se nedá nic dělat.

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdráv a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Zavánělo by jalovosti a naivitou, kdyby nebyla připojena další slova. Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnina tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco jako...
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Já jsem, a prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knížce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím. A jenom z toho strachu před tím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi, knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámilo ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce. Dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v Divadle hudby. Já ho mám rád a v tom Divadle hudby to dělal velmi hezky.
0: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Stali prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin a tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
1: Můžu se zeptat autora, no, do které kategorie on sám patří?
2: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
1: Zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
2: No.
1: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
2: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
3: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

0: Ta věc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálu vídala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře. A všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá. A v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi. Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda. Nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi bližní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovali názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v oboji zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité. Kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem a raněný mu odpovídá. Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury, měla by být naplněna pokorou. Měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil. Podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála. Prahne po živé vodě a pije vodu karlovarskou, protože jí to její lékař nařídil.
1: Ta věc zářila jako hvězda. Syn staré paní si toho všiml, když si od jedné ze svíček na vánočním stromku zapaloval cigaretu. Potom usedl, pomalu kouřil a mlčky se díval na malého človíčka, který se, ručkama ještě nešikovnýma, opatrně dotýkal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdrav. Měl svou práci rád a dával jí všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval před 20 lety, byl styl sprintera. 100 metrů, 200 metrů, s tmou v očích a srdcem v hrdle do cílové pásky, pak tepláky, srovnat tep a dech, praštit sebou na znak do trávy a zavřít oči. Ale dnes se běží maraton a já s tím sprinterským stylem si počínám na trati jako blázen a třeba ani nedoběhnu. Zamyšleně se díval na zářící krystal vysílající duhové signály a najednou si v té souvislosti vzpomněl na umělou družici letící prostorem. A právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkali, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová, řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý, opálený mladík, v jeho tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle a starší, schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal? Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách. A kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky. Ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě. Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu, odjetele mokrého raní rosou, aby napjatě naslouchal. Voní tam lesy pryskyřicí, rostou tam hříbky. Hůčí tam včely v korunách rozkvetlých lip. Má tam nějaký smysl zahradnický nůž, štěpařský vosk a svazek líka. A potom by možná sebral všechnu statečnost, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se nebál být směšný, a zeptal by se, je tam aspoň jeden dobrý hotel se slušným stravováním?
2: Ta věc zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně ji pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se oň starat. Medvíci jsou masní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl. Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, výš, ještě výš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem spoznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s Divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, pak mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec.
3: A
2: tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo zná, jak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku, zkrátka. Jedna branka je dole, jedna je nahoře. Což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své ráz. Na tomto hřišti. A jsou tam drny. Obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím desetimetrový kop, tedy desítku. Načež na, to bylo to vřelo, jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo jako 300 lidí, ale vřeli, tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten pronesl památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
3: Jak jsi říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už dol! No tak to je taková historka stará z vojny. Jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika dní a byli tam záložníci, kteří se mě tehda zdáli jako strejci, starší páni a tak. A bylo to v noci, byli jsme v lese, hořeli tam ohně, pršelo a přišel tam generál a ten měl plášť do deště a přilbu, takže mu nebyly vidět distinkce. No a jeden z těch záložníků viděl taky staršího člověka, tak si myslel, že je to jeden z nich a šel k němu a říkal mu: nemáš cigaretu? Generál řekl: mám. Sáhl po ten plášť, vyndal pouzdro, nabídl mu cigaretu. On takhle ťukl do čepice, říkal: tak ti děkuju. No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tyká, tedy to je velitel divize, generál ten a ten. Načež vojáček se lekl dodatečně,

0: běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl o tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
1: To je velmi.
2: To je právě, mě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, který se brali. Že? Zkrátka vyfotografoval svadební. Zmáčknul svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný dílo, protože on opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu žili a jako čekali na ten snímek, když uběhla pár měsíců, tak si opováželi, volali k Sudku, jak je to s tou fotografií svadební, a on říkal: už se na tom pracuje, už hudba hraje, to je takový jeho úsloví. Už hraje hudba, už se na tom pracuje. No a ty zvoni zase za čas zavolali, ono to zase nebylo zase zavolali, zase už hudba hraje, už se... Zkrátka, hudba hrála 15 let a pracovalo se na tom 15 let. A po 15 letech se ozval sám Sudek a volá jim asi toto. Helejte, tak já jsem to vyvolal, víte, a ono to není moc, víte. Máte ještě ty samý šaty, co jste se v něm brali? Že bych to vzal ještě jednou.
0: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
3: Zdeněk Jirotka.
0: Měl jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě: poslechněte, umíte licitovaný mariáš? Já jsem říkal: no, umím, a co má být? A on říkal: tak podívejte se, seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Škubín, má hroznou chuť si zahrát mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal: prosím. Tak jsme se sebrali s patákem a jeli jsme na Bořislavku. No a tam byl Kubín, čekal na nás, nedočkavý. Tak jsme si sedli a začali jsme hrát. Jenomže, jak si velmi brzo jsme zjistili, že prohrát s Kubínem, to je hrozně těžká práce. No tak teď jsme ovšem nevěděli, co máme dělat za této situace, pamětlivi toho příkazu, a měli jsme ty fondy tedy na tu prohru. Tak pak jsme to řešili tak, že buď to paták nebo já jsme vylicitovali nějaký nesmysl. Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl, paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal su. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal: vy kluci žený, já vám ukážu, jak se to hraje.
4: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykádat, protože jde o lidi tak rozkošní, který se určitě nebudou zlo, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 tisíc, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železa a ten železář dával nějaký paní obsat recept na tvarohový knedlík s teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala: jak to, že to dáváte v železář? A on říká: no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat komíny, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom komínickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžička? On říkal, víte, já mám jeden velký sen. Sektorovou kuchyň. Tohle je tak krásný, ten komíník, v tom komíníčkem, když si přál tu sektorovou kuchyň. A pak zase jsem se s ním setkala za rok a tak jsem se ptala, co je novýho, pane Růžička. On říkal, no stala se mi taková zajímavá věc, víte, na jednom vyslanectví, protože on ho obhospaduje. Teď to neřeknu. On se stará prostě o vyslanectví a tam začali poprvé topit a byla nějaká recepce, samozřejmě jim začali šíleně kouřit kamna. A vypadalo to, že to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a před ním stál perleťově šedivý bourák, který něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák, že jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se. A teprve jsem si do toho fára set. A porád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
0: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla. Ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říká, depak, vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji do té ústavní péče převez. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak. No, byl tam nějaký mladý lékař, ten přišel a říkal, kdo přivedl tu pacientku? A já jsem říkal, já. A on říkal, prosím vás, pojďte se mnou vedle. Tak mě zavedl do takové malé kanceláře, tam měl takový dotazník, tam byly rubriky, jako kdy to začalo, ta nemoc, jak rychle to pokračovalo a tak. No a než to začal vyplňovat, tak mě říkal, jak vy se jmenujete. Já jsem říkal, já se jmenuji Zdeněk Jirotka. A on od toho formuláře zvedl hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. To bylo něco tak otřesného, já jsem se prostě hrůzou spotil. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu. A tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici. Ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že můžeme strávit společný páteční večer. Budeme si povídat o věcech, které jsme dříve uměli úplně běžně, ale dnes se z našeho života pomalu vytrácejí. Možná si vzpomenete, jak se doma spravovaly rozbité věci, zavařovalo se ovoce, šilo oblečení, nebo jak jsme se na cestách obešli bez navigace v mobilu. Naše maminky, tatínkové, babičky, dědečkové nám předali spoustu dovedností, které tehdy byly samozřejmostí. Některé z nich jsme si uchovali, jiné jsme možná nechali odplout s časem. Co jste se naučili od svých rodičů nebo prarodičů? Co dodnes umíte a s radostí předáváte dál? A je něco, co vám z těch starých časů chybí? Větší soběstačnost, trpělivost, šikovné ruce nebo možná jenom klidnější tempo života? Zavzpomínejte společně a pojďme se podívat na to, co nám naopak přinesla dnešní doba, protože každá generace má své dovednosti a každá doba má své výhody. Těším se na vaše telefonáty, příběhy i vzpomínky. 731 800 900, to je telefon, se volejte. Pište na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo využijte e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, ještě jednou přeju krásný večer ze Zlína.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme tři minuty po 23. hodině. Jsou věci, které jsme kdysi dělali úplně samozřejmě a dnes bychom nad nimi možná chvíli přemýšleli. Pojďme si dnes připomenout, co jsme uměli a co bychom neměli nechat zapadnout. Pan Olin z Kopřivnice otevírá dnešní téma Noční linky Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: Já vás zdravím taky, zdravím všechny nespavce a ty, kteří poslouchají. Takže hurá do toho.
0: Ano, tak co se vám vybaví jako první, když se řekne věci, které už dnes neumíme jako dřív?
1: No tak já, mně se nevybaví nic.
0: A to dřív, znamená, dřív, že si myslíte, že stále umíme všechno?
1: No tak
0: nebo
1: jako
0: víc
1: to neumíme, ale ne, zrovna dneska jako jsem měl takový jakoby předávací den, bych tak řekl, to vaše téma, jo. Mám vnuky 17 a 19 a 8 roku. No dneska jsem potřeboval takový dělat kolem včel a prostě něco takového, co umím jenom já. A měl jsem ale i spoustu jiných věcí, které prostě ti kluci by mohli dělat. Ale nějak se jim do toho nechtělo, nebo nechce, protože jsou to takový kladci vysocí o dvě hlavy, možná vyšší než já, takže vždycky se na mě podívají tak nějak z hora, co dědo, co zas po nás chceš. To je takový prostě v těch očích vidět. Ne, nebo jdou, já něco dělám a řeknou, dědo, chceš pomoct, ale v té otázce je taková jakoby podotázka, radši nechtěj, my nemáme teď čas, my musíme jít někde pryč. A to obyčejně to, když jdou někam ven, jsou navonění, oblečení pěkně.
0: Ano, tak pojďme k té pointě, jak to teda dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že prostě to museli udělat. No tak jsem jim to vysvětlil tak nějak normálně a říkám, podívej se, vy jste schopni tady toto udělat, já bych se s tím zdržel a neudělal bych zase to ostatní, které bych musel dělat až potom. Takže ne, já je opravdu se snažím vést tím způsobem, že jim se snažím ukázat něco. Já když si vzpomenu na svoje dětství, tak to bylo taková forma nenásilná. Tatínek něco dělal, já jsem přišel, díval jsem se mu od ruky. To dělá tady ten malý, ten třetí vnuk, ten, co má těch 8 roků. Dědo, já ti pomůžu, vždycky přijde a první, co bere do ruky, vrtačku, nebo to je takový to sklíčidlo, nože bere do ruky, nůžky bere do ruky, prostě on je schopný ostříhat keř jenom jako tak, že si myslí, že to je potřeba udělat. Ale je opravdu šikovný ten malý kluk oproti těm velikým, kteří svůj život věnovali sportu. To znamená, že nějak neměli čas tady na takové ty normální opravárenské věci. Uh-huh. Já jsem pověstný tím, že mám kolem sebe spoustu, nebo zachraňuji staré věci, jak já říkám. Dostane si mi do ruky rádio, které má CDčka, má ještě magnetofon, protože někteří lidi se ptají, jestli náhodou nemám i s tím na dokazetu. Protože kamarádka jedna říká, já tam mám nahrané z slova, co moje děti se učili říkat, nebo co říkali první slova. Chtěla bych to pustit teď těm dětem těch dětí, jo. Takže hledala ten magnetofon, tak já jsem prostě vyšátral někde v odpadu a našel jsem takový to dvojče ještě, takový, jestli si pamatujete, to bylo, co vozili z Polska, myslím, odkud se to vozilo, takže to dvojče, takže jsem to dal dohromady, dal si mi to a bylo ráda, protože mohla těm dětem, protože převez z nosiče na nosič v dnešní době.
0: Oline, rozumíme, teď nám jde o to, že teda vy jste šikovný opravář a i to je ta dovednost, o které dnes večer tady mluvíme, co je dobré si připomenout, co dřív bývalo běžné a dnes ne. A to je třeba právě to, jak jsme pečovali o věci, jak jsme je opravovali a nevyměňovali. Ale víte co, já mám v hlavě, jak jste mluvil o tom včelaření. Ono se říká, že včelař musí být hlavně trpělivý. A když vy říkáte, že k tomu třeba vedete vnoučata, tak děti jsou obecně naopak úplně jako netrpělivé. Tak jako myslíte, že z nich budou ti včelaři?
1: Daří
0: se vám to předávat?
1: Já to řeknu takhle. Já jsem začal s tím včelezením, s tím předáváním v roce 1999. To si pamatuju. To ještě byl Dům dětí a mládeže.
0: Takže před 27 lety jste začal předávat včelaření. Takže ty, tak to už jsou vnoučata, jako velké.
1: Ano, ano. Já jsem vedl kroužek včelařský v tom domě dětí a mládeže. Tenkrát se mi hlásilo, jako jsem měl obyčejně 12, 15 dětí v kroužku, to spíš jsem měl takový pocit, že rodiče toho dají do toho domu děti a starejte se o ně aspoň ty 2-3 hodiny, ať mám pokoj. Ale od toho roku 1999 opravdu mě prošlo tím kroužkem takových odhadem, když to nepřeženu, takových 30, 40 kluků. Byly tam i děvčata teda, jo? Ale musím říct, že oproti těm dřívějším letům ten zájem o to včelaření opadá. Třeba v loni jsem už nepozbíral těch minimálně 5 děcek, abych mohl ten kroužek vést. Kluci se odklonili a začali rybařit. Dva se začali věnovat modelářství a tak dále. To jsou prostě věci, které ti kluci nemusí sledovat po celou dobu toho roku. Když to včelaření, to je jasné, to všichni víme, včely jsou živý organismus a obyčejně ty včelařské nebo kroužky v tom domě dětí končily v květnu a v květnu vlastně začíná pro včelaře to nejdennější, takže já jsem ty kluky potom, když ten kroužek skončil, tak já jsem jim řekl, kluci, tenkrát a tenkrát přijdete, budeme prolídneme včely, za týden budeme točit med a tak dále. Takže ti kluci, ale musím jako se pochválit a musím pochválit i ty kluky. Mám opravdu, vím o nich, o těch klukách, to už oni mají těch 40, 35, 40 roků a včelaři samostatně už. Ten jeden, to je Pepík Hrček, tady ze Štramberka, ten včelaří dělá...
0: Dobře, Oline, to je dobře. Já myslím, předávání, že
1: ano,
0: jsme pochopili, co jste tím chtěla říct. A klobouk dolů, tolik let se věnovat včelám a ještě k tomu vychovávat další generaci včelařů, to už je nejenom koníček, ale nádherná životní stopa. Děkujeme, že jste se s námi sdílel, že nás posloucháte. Budeme rádi, když s námi zůstanete i dál v Noční lince.
1: Já vždycky. Určitě těším se na další témata. Mějte se moc krásně, ať se vám daří a pěkně, ať to zvládnete celou noční šichtu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svět je rychlejší než kdy dřív, ale některé staré dovednosti mají hodnotu i dnes. Většina z nich. Které jste si uchovali vy? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, volejte Jarku.

0: Zpívala Hana Zagorová, Dotazník. Teď se podíváme mezi vás posluchače, kteří poslali textové příspěvky. Přišlo nám několik krásných vzpomínek a příběhů o tom, co jsme kdysi uměli, co jsme se naučili od našich rodičů, prarodičů a co možná pomalu mizí z našeho každodenního života. Paní Anna píše z Jihočeského kraje. Dobrý večer, chtěla bych se podělit o vzpomínku na svoji maminku. Ta mě naučila vařit, péct, hlavně si poradit, když něco doma nebylo. Pamatuji si, jak jsme spolu dělali domácí nudle, zavařovali ovoce ze zahrady, schovávali všechno, co se ještě mohlo hodit. Dnes už mám pocit, že se spousta věcí řeší rychleji, jednodušeji, ale ty chvíle v kuchyni s maminkou bych nevyměnila za nic. Naučila mě nejenom recepty, ale hlavně trpělivosti a tomu, že práce rukama má svůj smysl. A to se snažím předávat dál svým dětem a vnoučatům. Václav Kraj, Olomoucký. Poslouchám vás a musím říct, že jste mi připomněli mého tatínka. Ten uměl opravit snad úplně všechno a já jsem jako kluk stál vedle něj a díval se, jak pracuje. Naučil mě, že není potřeba všechno vyhodit, když se pokazí. Dodnes si doma spoustu věcí opravím sám, i když už mi to nejde tak rychle jako dřív. Nejvíc mi ale chybí ten klid, který u těch oprav býval. Člověk si sedl, přemýšlel, nikam nespěchal, povídal. Myslím, že právě tuhle trpělivost bychom se měli znovu naučit a měli bychom ji naučit mladou generaci. Paní Ano Václavé, děkujeme za krásné vzpomínky. Jde vidět, že staré dovednosti nebyly jen o tom něco umět, ale také o společně stráveném čase, o lidech, kteří nám je předávali. A možná právě proto má smysl si je čas od času připomenout. Třeba dnes v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní večer patří vzpomínkám na šikovné ruce. Kdo vás učil trpělivosti? Kdo vás naučil opravovat věci, zavařovat, starat se o to, co máte doma, starat se o svoje blízké? Pojďte nám zavolat, pojďte si s námi povídat, stejně jako to právě teď udělala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní redaktorko. Tady Anna ze Svatobořic Mistřína.
0: Aničko, věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme, téma i pro vás.
1: No, tak zaprvé vám řeknu, že noční linku poslouchám většinou, když peču nějak, na nějakou příležitost, buď svátky, anebo oslavy, nebo tak. No a dneska jsem takovou pozdní hodinu vařila marmeládu z meruněk, protože jsem to přes den v tom horku se mi to jaksi nechtělo. A...
0: No, jasně, rozumím.
1: Takže přišlo na to až teďka. No a k vašemu tématu. Tak mám 74 let, ale ty roky mě nepřipadají ani tak hrozné, nebo moc, ale to, co pamatuju, si říkám, že pamatuju úplný, nechci říct pravěk, ale prostě vzpomínky na mojeho dědečka, babičku, pak teda svoje rodiče, kteří to přebírali po nich a zase já od nich všecko. Byla to prostě láska ke každé práci, k přírodě, k té rodné hroudě, k tomu takovému zemědělčení a vůbec... jako práce třeba na tom poli tady na Jižní Moravě ve Vinohradu, že to jsme jako malé děcka s tou babičkou a všechno jsme měli takové, prostě jejich příkladem všecko jsme se naučili. Pamatuju takové doby, když teda dneska vařím tu marmeladu, tak jak se třeba vařívali povidla. To se vařilo v kotle velkém a první se to muselo jako rozvařit, pak se to předsedilo a pak se to zahušťovalo. A to se dělalo třeba do rána. Takže se na tom vystřídali třeba všichni členové rodiny a tak. A vždycky u toho byla taková i zábava prostě z takové společenství těch lidí. Když se pak se drávalo peří, že to taky se sešly sousedky různé, tety, tetičky. Chodilo se, jeden týden se udělalo u jedné, pak se šlo další a další. Takže to byly takové opravdu... akce, kdy ti lidi byli odkázáni i jeden na druhého, že si pomáhali a taky to utužovalo teda jejich vztahy a tak. Takže teď bych řekla, že v této opravdu nové době hodně se ustupuje a upouští od takové té práce na těch políčkách třeba. Vyjdete za dědinu a vidíte, kolik je tam úhorů, nikdo se prostě o to nestará. Mladí řeknou, že se všechno dá koupit jako v supermarketu, tak co by se jako hrbatili, že jo. No a ještě horší mě připadá takový úpadek v té duševní a duchovní sféře, protože se víc teda hledí na ty a baví se těma ty sociální sítě a umělá inteligence a já nevím, co všecko. Já vím, že je to prospěšné do určité míry, ale všeho moc škodí a mám velké obavy, že takový ten zdravý, jak se říká, selský rozum opravdu chybí, ať to vezmeme skoro od vlády až po nějaké tady děti. I když na té vesnici ještě docela bych řekla, že se to tak... To. No a co jsem si teda odnesla a co umím, tak no. To je opravdu veškerá ta práce venku, ale hlavně tady to pečení, vaření, tak třeba když udělám maminčin tažený štrůdl, tak to vám řeknu, že na Vánoce třeba dělám 12 i 16 těch, jak říkáme, nohavic, prostě kusů.
0: Teda.
1: A vždycky říkám, že to dělám pro svou rodinu a své dobré přátele.
0: Jenom, pro vesnici bych řekla.
1: I té rodiny, i těch dobrých přátel tolik, že někdy dělám ještě na druhý den další dávku. No a takové jako zákusky, to jsem ovládala dávno, ale kynuté těsto, to dlouho ta moje maminka třeba raz do 85 let dělala, protože bydlela u mě, že, a já jsem vždycky říkala, mami, toto já v životě nedokážu, mně se to bude lepit na prsty, já to neudělám. No až maminka nemohla, tak jsem to párkrát zkusila, no a teď zaspeču pro rodinu a a všem to chutná, jestli jsou to tvarhové koláčky, jestli je to teď s ovocem nějaké buchty, zrovna už si chystám teďka na zítra na zadělání pro moji sestru.
0: Aničko, vy jste kouzelná tak. Babička, bych řekla. Tak se na vás musí dívat vaše děti a vnoučata.
1: Já jsem 40 let dělala sestřičku na novorozeneckém oddělení a pak ještě 10 let jako důchodkyně tady u naší paní doktorky obvodní. A tam moje kolegyně, sestra Zdenka, ta vždycky říká, ty jsi babička celé ulice.
0: Vy jste, paní Aničko, už vlastně na začátku pojmenovala něco, co možná z těch starých dovedností zůstává nejdéle. Lásku k tomu, co člověk dělá, úctu k přírodě. Pak jsem chtěla ocenit, jak jste řekla, že je tu nová doba. Že jste neřekla nic negativního, řekla jste to.
1: Ne. Já beru kulantně. Jako to je nové, ne, že bych byla nějaký starý jako pesimista, to ne, já beru všecko a docela se vyznám. Ale vadí mě takové to, až bych říkala, že odličťování a takové jako, nevím, no. A ještě, abych řekla, co je moje takové heslo, ten můj dědeček vždycky říkal, tak jak se mluví u nás jako v mistříně. Každá práce se musí dělat z lásku. Tady se říkalo o to z lásku, protože když jsi nasraný, tak se ti nic nedaří.
0: Ano.
1: Takže to je moje heslo a všechno, ještě je to v některé písni, čím jsem byl, všim jsem byl rád.
0: Ano, to, co říkal váš dědeček, tak v sobě nese velkou moudrost, na kterou se dnes možná zapomíná, tak je krásné slyšet, že vám to zůstalo v srdci a že to předáváte dál, protože ve vaší rodině to bude žít. Přeji vám, aby vám vaše děti dělaly radost, vaše vnoučata a když budete zase mít chvilku, zavolejte a můžeme si povídat. Ano,
1: no,
0: paní Aničko?
1: Až zase budu někdy ponocovat.
0: Ano, až budete dělat marmeládu. Naslyšenou, mějte se dobře.
1: Nebo pep, něco dobrého.
2: Tak. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy stačí jediná vzpomínka a člověk se vrátí o desítky let zpátky. Kam nás zavedou vaše další dnešní příběhy? Těším se na vás, volejte Noční linku.

0: Máme 2 minuty po 11:30. Když se řekne, to se dřív umělo, každému z nás se vybaví něco jiného. Co napadne právě vás, paní Liduško, zdravíme vás tady k nám na Moravu. Vítejte v Noční lince Českého rozhlasu.
1: A jenom krátce, říkám, už nejsem nejmladší.
0: Liduško, můžu poprosit, abyste si stlumila rádio?
1: Jo, ne, vidíte, já už
0: potom se určitě líp uslyšíme. Bude to příjemnější pro ucho posluchače.
1: No, je to lepší, paní redaktorko?
0: Ano.
1: Tak fajn. Říkám, už nejsem nejmladší a jenom vzpomínám na mé mládí, když se žilo úplně jinak. Ta mládež dneska, víte, já říkám, ta je tak nevychovaná, protože my jsme byli taky mladí a maminka nás vždycky učila pozdravit staršího, jestli ho znáš nebo neznáš, to je slušnost, jo. Dneska vás nepozdraví děcko, které vidíte vyrůstat od malička v baráku, že se na ten rok, kdyby ho vás zakoplo, tak vás nepozdraví. No a vymýšlávají pomalu ty povolání, že kovář, jak se dřív třeba, si pamatuju, maminka, když měla dělavý hned, že tak to dala jednom známému tento, jak se říká, zalepil. Maminka mě učila vyšívat, háčkovat, vařit a takové věci. To dneska ty dětka vůbec nekomu vyšívat, co já bych vyšívala, co já bych pletla. Teda jde a koupí si to, že? No. Takže jsou ty dětka jako, říkám, a ten slovník jejich, to vůbec o tom ani nemluvím. To je dneska sama ků a samé vole.
0: Liduško, já nevím, jestli teda kolem vás jsou takový raubíři, ale myslím si, že zase tak tragické by to snad být nemělo. Ale rozumím tomu, že mnohé věci, které byly dříve úplně běžné, tak dnes děti nezažívají. Ano. Nepracují doma v tom slova smyslu, že by měli něco opravovat, učit se vyrábět, možná spíše uklízí, nebo možná kluci stále opravují auta, holky se stále učí vařit, ale třeba háčkování, tak ano, to možná šlo do pozadí. Spíš jde ale o to, aby se nestratila ta radost, když vůbec něco dělají a to snad zůstává.
1: Já jsem hrozně ráda četla, já mám fotky, já bych se učetla. Maminka večer přišla dětka zhasnout a spát, jo, já tajně pod perinu s baterkou. Dneska ty dětka pomalu ani čisto jenom na mobilách a hrajou hry a i ty pohádky to. Znáte to, sama válka jenom a samé supermani a to jsme vyrůstali úplně v jiném světě. Víte, je ta doba, já nevím, hrozně hektická, úspěchaná a dneska si ani nemají na nic čas, že honem, na všechno se nehonem. A i na ten sex žijený, když jsem chodila s chlapcem 17 let, my se znali, jo, chodili jsme spolu a nejsme se rozešli, jsme se dali dohromady. Ale nikdy si ke mně nedovolil, víte?
0: Liduška, máte vy kolem sebe nějaké mladší, nějakou mladší generaci?
1: No, teďka už žiju 5 let v domě s pečovatelskou službou, ale bydlela jsem 47 let s manželem ve Žlíně. Víte, pane Láku, že? Takže vidím ten rozdíl. Já jako malá holka se vyrostla vlastně na vesnici v Karolince, ale říkám, dneska se žije úplně na té vesnici, to je 101.
0: Liduško, kdybyste měla vzkázat něco mladým lidem, co by to bylo? Jaké poselství?
1: Víc, mají děcka málo té pokory, bych řekla, a slušnosti, víte, nejenom v řeči, ale i v chování ke starším. Maminka nám říkávala pozdrav všechny staršího člověka, jestli ho znáš nebo neznáš, nebo třeba my, když jsme přijeli jako dětka do Zlína, víte, co to pro nás bylo, trojbuse jet, jen samozřejmě, když jsme viděli staršího člověka, poté si sednout, dneska kde pak to neexistuje. Dneska vás dětka nepustí, to každý čumí do mobilu, nebo dělá se, že vám nevidí, jo. Já jsem vedla když pioníry, tak jsem měla problému se ustejit, jako co jsem byla v Lvíje. A jsem měla tam dva školáci, jo. A tím jsem viděla, nastupovala paní Holí. A ti kluci, dva, se ani nehli. Já říkám, hoši, když jste slepí nebo nevidíte, paní nastupuje, že byste ji upustili. A my jsme mu neviděli, jo, tak se zvedli a já jsem si šla, říkám, paní, pojďte si sednou, ona mě říká, no tak když sedněte, když jste, tak ona už ty něco vybojovala. Já říkám, dneska ty děcka musíte táhat za uši. Mě to ani nenapadne, pro nás to bylo samozřejmě.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste se k nám dnes přidala, že nás posloucháte. Jsme rádi, že jste se zapojila a uvidíme, co další posluchači, jestli na vás někdo naváže nebo vám řekne, že má jinou zkušenost. Od toho jsme tady, vítáme každý názor. Čím víc barvitější, tím lepší. Mějte se krásně.
1: Dobře, vy taky, mějte se hezky a krásnou dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je přesně 11:45, já vás vítám v noční lince Českého rozhlasu a speciálně pana Ladislava, je to tak?
1: Haló?
0: Haló, slyšíme se?
1: Ano, ano.
0: Tak prosím, představte se, řekněte, odkud voláte a můžete povídat k tématu. Věci, které ztrácíme.
1: To polné a zásadně skoro všecko, co umí mě naučit tatínek odmalu, vlastně jak spravovat kola, zámečnickou práci, potom motorky, auto jsme neměli, ale jinak všechno svařování, jestli doufám, že znáte tu písničku Tata od Buty.
0: Mm-hmm.
1: No, tak ty slova, všechno dobře, kromě jednoho slova, ne všechno, co umím je opatý, ale hodně, protože dál člověk se učí další věci, potom už ten auto si spravil, vlastně dá se říct všecko. A i potom hodiny, šicí stroje, chodíval jsem běžní hodiny natahovat, údržba. Prostě hodně, jako hodně mě tatínek naučil, moc. Nesem šel do učení, tak

0: dá sa, že zámestnickú prácu a takové veci, to už som všetko umiel. No, kromne, vždy som říkal, kromne zedničiny, všetko. Od budíka po lokomotivu.
1: A slyšela jsem dobře, že jste chodil natahovat kostelní hodiny?
0: Ano, dá se říct, no, ne, zhruba tak o 10 hodin, vždycky večer odzvonil klekání, natahl. A když něco bylo potřeba, tak jsem to musel spravit. A i kdysi, nevím, jestli v Jisku nebo někde je muzeum hodin a tam jsme tam tak procházeli a tam tak vysali hodiny, než říkám, co s tím je, nebo to oni to zkoušeli, nejde to. No mně se to podařilo, že jsem to rozchodil. Byli jsme tam za rok a ještě fungovali, takže. A to chtělo jenom, dá se říct, nastavit. Pořádně, no. Takže hodně, potom už člověk to sám vidí, to stačí jenom tak přemýšlet. Zauvažovat, co, jak to funguje a no a můj syn vlastně, nebo dva kluci, jeden dá se říct po mně, i když je jenom vyučený jako automechanik, prostě ve veliké takové firmě jde, je už na úrovni inženýra, prostě dělá stejné práce jak inženýr. No a elektriku, to jsem měl koníčka od první třídy, vlastně jsem tam mladil, různě letoval, to zas tam byl u nás jeden pán, který on spravoval televizi a to. Od toho jsem se dost naučil. Vlastně, když jsem stavil barák, elektriku jsem si dělal v celém baráku a v rodině, no hodně, takže pořád mám co dělat, nenudím se.
1: To se tak hezky poslouchalo, Ladíku.
0: No,
1: takže
0: no, tak řekni, to chvíle, když no, někdo neto potřebuje, takže kam dokáca hýbu, dotáč, dobře, teď jsem měl nedávno 70, ale tak necítím se za tím furt. Já mám dokonce 2 dny narozeniny, tak a teď oba státní sváty, 5. 6. července, tak. Takže pořád je co dělat, nenudím se.
1: Dobře, a teď mi řekněte, víte, na co se vás zeptám? Kdy jste naposledy napsal rukou dopis? To je dovednost, kterou ztrácíme. Když se tady bavíme o těch dovednostech, tak?
0: No, tak.
1: No, on ví, nestrácíme dovednost psát, ale chuť psát dopisy.
0: No, dopise to málo píšu. Já aj to psaní, to byl takový škrabopis, takže dá se říct, možná už tak od 8. třídy, když někde píšu, tak tiskacím. Takže já, když to rychle napíšu, tak kolikrát to ani sám po sobě nepřečtu. Takže když cokoliv si píšu, tak tiskacím. No a dneska dopisy, teď už je ta éra SMSek. No jo, a ještě dá se říct od malu, ještě mě tatínek naučil, jsem fotil. Teď ještě fotím pro dědinu, pro Topolnou, pro obec, takže taky. No, a kvůli tomu focení už jsem musel přejít na digitální, tím pádem ten druhý kluk, ten vlastně dá se říct, je teď jako, no, přes počítače dělá všecko, takže ten mě zas pořídil počítač, naučil mě s ním kvůli tím fotkám. Takže pořád je co dělat. No, dá. Počítač poskládám všecko, ale oživit mě ho musí on. No, nebo takové to už je na mě moc, nebo tak, ale na které pořád dělám něco. Teď jsem si zašel na procházku na Javořinu, jestli víte, kde to je. Nevím.
1: Ano, ano.
0: Na slovenských hranicách, tak.
1: No, vy jste aktivní, vy jste akční, takže to, práce kolem domu, potom pořád něco vyrábíte, máte pocit, že vás právě ta aktivita udržuje určitě v dobré náladě, je to tak?
0: No ano, vlastně barák jsem si taky dostavil a ráno tak do té 7:30 musím stát. Potom jak ostanu, už se člověk nemůže rozjídat, to znamená tak, no teď a přes vyučování, tak když je škola, tak jedno vnuka vozím do jedné dědiny, do lesní školky, druhý je už ve škole, taky zas na autobus do vedlejší dědiny, dál už pokračuje autobusem, takže furt je co dělat.
1: Vy jste kouzelný dědeček. Dneska je to ve vysílání sama kouzelná babička a kouzelný dědeček. Děkuju, že jste s námi teď vysílal noční linku. Mláďo, zdravíme vás do Topolné, budeme se těšit na vaši další návštěvu. Ano, teď je čas na písničku a bude od Marcela z Moška. Doufám, že vás potěší.
0: Ano, tam si to už přizrábí, jo?
1: Tak ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. I v ní se budeme vracet k věcem, které jsme dříve uměli téměř samozřejmě, ale v dnešní době se z našeho života pomalu vytrácejí. Během první hodiny jste nám připomněli, že nešlo jenom o šití, opravy, pěstování nebo práci rukama, ale hlavně o lidi, kteří nám tyto věci předávali. Mluvili jsme o rodičích, prarodičích, o jejich trpělivosti, moudrosti, o tom, že každá práce má svůj smysl, když ji člověk dělá srdcem. A právě vaše příběhy ukazují, že staré dovednosti nejsou jenom vzpomínkou na minulost, ale často nesou i hodnoty, které potřebujeme dodnes. A i ve druhé hodině budeme rádi za vaše vzpomínky, za to, co jste se naučili, co jste předali dál, co vám možná v dnešním světě trochu chybí. Možná zjistíme, že některé věci nezmizely, jenom čekají na to, až si na ně znovu někdo vzpomene. Pojďme tedy pokračovat v našem vysílání, tentokrát už v sobotním. Na vaše příběhy se těší Jarka Barpoříková. 731 800 900, to je telefon, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Myslíte si, že jsme pohodlnější než dřív? Co nám podle vás technologie vzaly? Co nám naopak dali? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jsme u tématu věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme. Kdo se k nám dovolal? Krásnou noc.
1: Taky přeju krásnou noc, krásný večer. Tady Anna z Miroslaví volám.
0: Vítejte.
1: Takže všichni zdravím, všichni přátelé a všechny ty dobré duše. A k dnešnímu tématu bych řekla, paní Jaruško, samozřejmě já už patřím do té starší gardy, jak se říká, takže to, co bylo řečeno v minulé hodině, tak to všechno jsme taky dělali a nebyla jsem tady sama, to ty moje sousedky a to všechno, to bylo takové automatické, že se zavařovalo a nakonec i my dnes zavařujeme okurky, meruňky, vaříme jahodovou marmeládu, takže ale ty děti to od nás přebírají, když to chtějí mít domácí. Já si myslím, že dneska mladí lidé hodně se vrhají na to, aby měli své domácí výrobky a váží si toho, že to je vypěstované z vlastní zahrádky a to. Ale já jsem chtěla jiné téma. Dneska jsme měli tady u nás na návštěvě kamarády, mimochodem rozhlasové, přes rozhlas jsme se seznámili a tak jsme měli a pán měl ještě svý přátele, s kterými jsme se taky seznámili a tak, protože věkem jsme tak přibližně, no tak jsme vzpomínali na to, na ty dávnou dobu a vzpomínali jsme, jak se zužitkovalo, když se vykrmilo prasátko, dříve nebyly mrazáky, že jo, takže jak se to všechno zužitkovalo, jak se to dávalo do, určitě budou mnozí pamětníci vzpomínat, do plechovek, jak já jsem vzpomínala, jak s maminkou, maminka maso upekla, pak to naskládala do plechovek a jeli jsme tady k jednomu na kárku, se to dalo do nějaké bedínky a jeli jsme k pánovi, on měl na to stroj, takže to maso upečené se dalo do těch plechovek a on to uzavřel a pak se to doma muselo v nějakém tom zavařovacím hrnci. My jsme měli kotel s kotlinou, tak do toho kotle a tam se to zavařilo. Všechno se zpracovalo, to maso se dávalo do škopku, protože se to nasolilo, pak se to vyudilo a to vyuzené maso se zase zavařilo, takže byly takové polotovary na, ale vlastní, a které se zužitkovaly v tom létě a takže takhle jsme vzpomínali, jak se to dříve dělávalo a že to bylo tak, že prostě nebyly mrazáky, tak to bylo složitější, aby z toho prasátka byl užitek na celý rok, dělala se paštika, jo, a já si myslím, že to dělají dnes mnozí, kteří to prasátko si vykrmí, takže to také dělají, že si to zužitkují, aby to měli z toho pochoutky, tak aby jim to dlouho vydrželo. Ale je to jednodušší to skladování dneska, no, takže takhle jsem to chtěla připomenout a samozřejmě, že mám šicí stroj, který jsem si koupila po svatbě nebo vlastně za peníze, které jsme dostali jako svatební dary. My si koupili ledničku tehdy, to byl zázrak v domácnosti, malou a šicí stroj. No a to už budeme tento měsíc s manželem 60 roků spolu, takže nejsem žádná novomanželka, jo, jak by se dalo říct, takže máme takové vzpomínky, jak probíhaly žně třeba na venkově, že můj manžel ještě sekl, když jsme měli pole, tak ještě sekl kosou obilí a já jsem dělala snopy, stavěli jsme panáky, ale už tehdy nebyly mlátičky, to už přijel kombajn na to pole a vymlátil to, no a ještě mnozí, ale pamatuju si jako dítě, jak se to obilí mlátilo a dneska je lán pole, zrovna minulý týden tady u nás za naším domem sekli obilí, byl tady lán obilí a za jedno dopoledne byl lán pole sklízený, že když dříve to trvalo daleko delší dobu. A to jsou takové vzpomínky, jak to bylo a jak to je dnes. No, všechno je rychlejší, doba je rychlejší, takže i no, my už rychlejší nejsme, to je teda pravda, že už nejsme rychlejší, ale musíme se té době přizpůsobit a takové to brblání na tou mladou generaci, tak já asi paní žije, jak ta paní Ludmila, nebo jak se jmenovala, asi paní žije na jiném konci. Já ty zkušenosti s mladýma lidma nemám, takové špatné, takže bych se jich zastala.
0: Mm-hmm. Dobře. Aničko, nějaká jedna dovednost, kdybyste ji mohla předat mladým, kdy máte pocit, že by se jim pak lépe žilo, co by to bylo? Co si myslíte, že by všichni měli umět a neumí?
1: Tak já si myslím, že já už jsem to říkala několikrát, taková větší zodpovědnost k tomu životu, jo, a ta zodpovědnost a možná taky trošku i pokoru a šetrnost, jako, ale ne jako lakotnost, ale taková střízlivá šetrnost. Jo, že jako já to neumím vyjádřit. Taková přirozená šetrnost, jo, tak mám zbytek kousek chleba, no tak si uděláme topinky, no, aby jsme ho zužitkovali. Ono už teda je pravdou, že ten dnešní chleba už tu kvalitu nemá, protože je to taky pečené z různých směsí a to, že jo, ale dá se to zužitkovat a to tak, to si myslím, že i já nevím, různé moderní věci užívám, ale už taková přirozená, taková úcta k tomu chlebu mi jako nedovolí, abych třeba ten chleba, nemáme žádný dobytek, tak když už jo se stane, tak to dáváme do bedinky a snacha to bere pro kamarádku, která má koníky, ano, takže to, tak se ten chlebiček zase zúžitkuje, protože koník si rád pochroupe, ale nebyla bych schopna hodit kus chleba do odpadkového koše. Jo, tak jenom tady takový příklad, to je o různých věcech, ale jako tak to si myslím, že to by se mělo taková ta úcta k tomu jídlu nebo k těm potravinám taková. Je pravdou, že ta kvalita už opravdu, to si musíme přiznat, že ta kvalita těch potravin chybí, ale přesto jsou to zase potraviny, které nás živí. Takže to by tak bylo, no.
0: Děkujeme, asi. Aničko. Jsme rádi, že nás posloucháte, že voláte, že se zapojujete. Těšíme se na vaše další návštěvu.
1: Teď já taky děkuju a doufám, že jsem nemlátila prázdnou slámu, jak se říká u nás. Takže to jenom doufám. Takže
0: vyprávěla jste poutavě.
1: A všechny moc zdravím a mějte se všichni moc hezky a hezké léto.
2: Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince. Vzpomínáte se, co bylo kdysi úplně běžné a dnes už se skoro nevidí? Právě o tom se dnešní linka povídá. Je s námi pan Janča, který volá tady ze Zlínského kraje. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, přeji vše dobré.
0: Můžete povídat.
1: Vzpomínám, že za času děvička a babičky, kteří měli řeznictví, bylo téměř automatické předávat tu živnost aspoň jednomu z dětí. To znamená, že syn byl řezník, potom maminka se odloučila, stala se z ní učitelka a myslím si, že zase na to její zaměření učitelské rodiče už vliv neměli. A my chodíme do zaměstnání, ze svého zaměstnání nepřenášíme žádné zkušenosti dětem a ani ve škole nás neučili, jak ty děti vychovávat. Takže já si vzpomínám už od svého tatínka, že se naučili jedině pracovat na poli a chodit do kostela a své děti jsem téměř ničemu nenaučil. Rád bych, ale už teď se spoždění mě něčemu naučil, ale už o to nemají zájem. Mm-hmm. A potom už by se mi tvořil čas na vnoučata. Ale vnoučata nedokáží odpoutat od mobilu, od počítače. Takže nemám šanci něčemu naučit vůbec. Takže je potřeba zřejmě, aby všichni lidé i ta mladá generace prostě spolehla potom už více sama na sebe, učili se ve skautu, učili se ve škole a zase z nich vyrostou slušní lidé.
0: Pane Jančo, vy jste mě upozorňoval na to mimo éter, že to nebude veselé, ale vy jste mluvil pozitivně.
1: Dobře. Já si to, no. Myslím, že to nebude pozitivní, že, no, že nějak bych rád ty děcka naučil všemu, absolutně všemu, ale jak si jsme se neviděli jsme na to, protože ve škole žádná rodinná výchova neexistovala. Takže a s manželskou jsme každý táhli za jiný provaz, víte?
0: Mhm. No tak možná, jenom že jste tam zmínil, že ty vnoučata je těžké otrhnout od těch mobilů, tak to možná není úplně nejpozitivnější, ale já myslím, že na to přijdete. Že ono je to ne, časem omrzí.
1: No to už nepřijdu, to už fakt nelze. Já jsem se pokoušel, nabízím, pojďme plávat, pojďme si zahrát tenis, pojďme prostě, nabízím 100 možností těm vnoučatům svojím. A není se ve meši, aby nebyl ten nejhorší dědeček na světě, který je prostě jim to vypne natvrdo, vytrhne ze zdi, ze zásuvky, tak nemám šanci něčemu fakt naučit. A zase ve škole je vedou docela dobře, chodí do kroužku vaření třeba a to nejstarší vnouče, ten kluk, chodí do sportovních kroužků, takže já to vidím všechno pozitivně. Jako.
0: Dobře, tak děkujeme, že jste se s námi o to podělil, moc vás zdravíme, tady nemáte to daleko k nám.
1: Začnu jezdit do kostela do Zlína teď, přes prázdniny, protože je tam potřeba předříkala družene na 7. hodinu, takže už tam budu na 7. hodinu bývat ve Zlíně v kostele.
0: Dobře, tak pokud někdy budete mít dlouhý večer, ozvěte se do noční linky, pokud nebudete brzy vstávat, rádi se s vámi budeme povídat, ano?
1: Tam koncert 9. hodiny a probudím se potom a zapnu si rádio.
0: Tak ať se daří, pane Jančo, zdravíme vás a posíláme kapelu Katapult.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 2 minuty bude 12:30. Já tady vítám dalšího posluchače. Kdo se dovolal? Halo, halo, slyšíme se? Slyšeli jsme se, ale bohužel, tak paní Marie, nevím, co se stalo, nevydržela do vysílání. Tak zkusíme zvednout další telefonní linku, ta je také obsazená, takže živě zdravíme, kam a koho?
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny posluchače a přátelé Českého rozhlasu. Luboš Náchod, hezký večer.
0: Luboši, vítejte, povídejte, co máte k tématu?
1: Tak chtěl bych říci, co se vlastně začalo, co vlastně ty moderníci vzali, co dali. Co se týče technologií, tak bych chtěl pochválit vlastně vývoj, který jde dál. Chtěl bych pochválit moderní technologie, umělou inteligenci, která velice pomáhá, ale chtěl bych důrazně varovat před neužíváním této věci a hlavně před neužíváním pro mladé lidi. Aby si dobře každý rozmýšlel, komu dává své údaje, komu dává své informace a souhlasy, ano. A potom, jestli poslouchají mladé slečny a dámy, tak komu dávají možnost, aby zhlédl jejich stránky, jejich fotografie a jejich osobní údaje, osobní já, ano.
0: Dobře, takže to byly dobré rady. A teď tedy to téma, co se možná ztratilo, nebo co jsme naopak našli po dlouhé době, jaké dovednosti se předávají z generace na generaci.
1: To jsme ztratili. Tak nevím, jestli to budou dovednosti, ale chtěl bych říci, že co jsme ztratili jako národ, tak doufáme, že jsme ztratili strach, ztratili jsme obavy a našli jsme něco, čemu se říká svoboda a zodpovědnost. Ano. A co se týká hmotného statku, tak myslím si, že se hodně ztratilo takové pouto mezi lidmi. Ano. Že se ztratilo a že by se mělo znovu obnovit. Že by to mělo být moderně řečeno face to face. Opravdu mezi lidmi a ne takzvaně online. Jelikož vlastně to, co je online, tak sice je to krásné, že to mohu vypnout, mohu to přesměrovat, ale vlastně chybí už to osobní pouto. Ano? Tak chtěl bych jenom zdůraznit, že je důležité osobní pouto.
0: Dobře. Jak vy vzpomínáte na své rodiče, prarodiče? Co vám dali? Co z toho třeba, co vám kdysi předali, tak využíváte a často si na ně vzpomenete. Je doma nějaká taková práce?
1: To bohužel ne. To bych neřekl, ano, to je osobní. Vlastně to, co je osobního života, to asi nemohu. Ano? Spíše pozdějších let vlastně, co bylo získané.
0: Naučené.
1: Ano?
0: Dobře.
1: Tak jo.
0: Děkuju, děkuju, Luboši, že jste se k nám dnes přidal.
1: Já taky děkuji a ještě krásné.
0: Ještě budu přemýšlet nad tím, co jste říkal, bylo to trošku filozofické, ale i to sem patří určitě. Jsme rádi za každý názor.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co jsme ztratili s příchodem moderních technologií a co jsme naopak získali? Pojďme o tom teď

0: Někdy největší hodnotu mají věci, které se nedají koupit, ale naučit. Na které z nich vzpomínáte nejraději? I o tom si můžeme dnes povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma je totiž široké a zní věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme. Teď
1: můžu
0: vítám
1: mluvit?
0: Pana Jožina. Ano, teď jste ve vysílání.
1: No, tak ještě jednou všem děkuju, těm posluchačům a spolupracovníkům vlastně noční linky. A kromě toho navazuji hlavně na paní Aničku a na pana Janču, tom bych mohl i dál pokračovat. Dá se mi, že bych mohl tím říkat a zdravit je, tak nějak zdravím vás, mládeži, protože jsem asi o něco starší. No a mohu říct, že se vracím k tomu, co se kdysi dělo a co nám pomáhali mi prarodiče, dá se říct si moje babička a můj děda, se kterými jsme vždycky žili. A tam mohu jenom navázat na to, že jednak můj děda byl velmi přísný, byl to hospodář pivovaru a tam muselo být všechno v pořádku. Když jsem něco položil špatně, některé nářadě a tak dále, tak hned mě napomínal, jak to má být, jak by to mělo být správně a poučil mě. A jeho zaměstnání bylo tak, že než se stal hospodářem pivovaře, tak předtím vyhořela jeho
0: Já bych vás poprosila, kdybyste se stlumil do rádio. Jožine, jestli by to šlo. My vás pak budeme lépe slyšet a můžete pokračovat. A zkuste.
1: No, tak prostě vyhořela ta jeho hospoda, protože tam se scházeli jedni z prvních, jak jsem zjistil, jedni z prvních sociálních demokratů a snad to byl nějaký trest za to, že mu vypálili tu hospodu. On byl velmi spořádaný, proto ho přijali jako hospodáře do toho pivovaru. No a tam jako navazuju na to, my jsme jako s nimi žili, s babičkou i s dědou a samozřejmě děda měl v našem domku měl svůj výměnek a tam mohl vždycky přejít a mohl nás poučit, dokud byl ještě jako schopný zdravotně a tak dále. Čili vybudoval i malé, takovou malou hospodářství, domácnost a v době německé okupace to bylo nesmírně důležité. Dodatečně na to vzpomínám, jak mě babička vždycky pomáhala, co všechno je potřeba zařídit, abychom přežili z té kruté době té okupace. A co šlo, i třeba sousedům jsme někdy pomáhali a myslím si, že v tomhle směru jsme tak nějak zaostali, že dneska bych si ani netroufnul někde se hlásit, že bych mohl být jako na nějakém výměnku nebo něco podobného. To, co se konalo tehdy, můj děda to všechno sledoval a i když umíral, nechal si mě zavolat a řekl mě s Bohem, Jožine, to bylo to poslední, co mě řekl. Děkuju vám. Děkuju.
0: My děkujeme. To bylo citlivé, milé, krásné. Řekněte mi, kdybyste mohl vy vzkázat něco mladým lidem z toho, co jste vy zažil, nějakou radu, nějakou lekci životní, kterou vy jste dostala, přál byste ji ostatním. Vím, že jsem vás tou otázkou překvapila, ale vymyslel byste něco? Jožine, tak trošku se nám to tam ozývá, nevím, jestli mě slyšíte. Halo? Ne.

0: Nádherná písnička s láskou má svět naději. Petra Janů dospívala v noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat, kdo nám volá, kdo je na telefonu. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Pane
1: Robert. Olomouce. Mm-hmm.
0: Možná jste kdysi uměli věci, které dnes už nikdo nepotřebuje. Přesto stojí za to si to ještě připomenout a možná některé dovednosti oživit. To je pod titul dnešního tématu. Co k tomu máte, Roberte?
1: Tak v první řadě chci poděkovat, že jste mě znovu vzala, protože se přerušilo spojení, takže moc děkuji, tím začnu. No a teďka děda mě učil takovou jednu zásadu, tom byl jako správný chlap. Byl frézař, soustružník, já jsem teda zámečník, tak to je takový podobný. Dvakrát měř a jednou řež. To znamená, že když jsem něco řezal, tak radši jsem to čtyřikrát změřil, než abych to udělal krátky, protože pak už se s tím nedá nic udělat. No.
0: Uh-huh.
1: A tak jsem chodil na fišky k panu Mádrovi, ten už taky nežije. On dělá teda stoláře, tak tam se nás naučil třeba pracovat na protahovací hoblovce. Paní Haruško, nevím, jestli to znáte, protahovací hoblovku.
0: Ne.
1: No. No to je stroj, že se tam nastaví míra a máte všechny desky stejné. To na srovnávačce neuděláte. Děda mě zase učí dělat na srovnávačce.
0: Uh-huh.
1: Takže vždycky je důležité udělat všechno přesně, protože, jak říkám, když se něco udělá nepřesně, a pak už

0: to není ono, už to nepasuje, jo.
1: Dobře, takže hodně měřit, no. To byly vzpomínky na něj. A dál?
0: No a pak třeba k nám chodil pan Weibl a od toho jsem se naučil takový jednodušší věc. On byl elektrikář, ten už taky nežije. A naučil jsem se třeba vyměňovat kolibku ve vypínaču, jo. Jako to bylo takový prostě jednoduchý, ale třeba do rozvaděče tam bych nešlo, protože to by mě zabilo. A tyhle tři prostě tak nerozumím, asi jenom zámečně, jo. Takže když je něco složitější, tak do toho už se radši nepouštím.
1: Myslíte si, Roberte, no, že jsme pohodlnější než dřív?
0: Jak kdy a jak v čem, to je takový, jak bych to řekl, no, čím je člověk starší, tak je takovej, já nevím teď, jak to přesně říct, že už je takové třeba, že už ty člověk unavený, jo, nebo toto, ale nevím, jestli je to pohodlnost, no, jako, když jsem třeba žil s manželkou, tak žena vařila, a já třeba taky občas něco uvařím, ale musím se k tomu dokopat, protože, já nevím, jak by vám to vysvětlil, když má člověk dělat sám pro sebe, tak už je to takový složitější, ale nevím přesně v čem. No, to složitě vysvětluje.
1: Dobře. Roberte, tak moderní technologie, ty co nám dali, co nám vzali?
0: No, já to řeknu asi tak, že jako moderní technologie jsou dobrý, ale jsou složitý. Já vám uvedu příklad. My máme třeba teďka v práci úplně nové sestru, která odvezla do Brna do technického muzea. Točilo se na tím kola z tramvají. Já jsem teda na tím nedělal, na tím dělají chlapi soustružníci. A tam to je řízený přes počítač, ten nové. Tam je 50 knoflíků, jo. A já bych se do toho nepouštěl, protože bych se bál, na které knoflík sahnout, jo. To je, to by, kdybyste to viděla, tak si představte, že každý knoflík má nějakou funkci. Když to ten starý stroj tam, on mi přišel, že byl takový jednodušší, že ty moderní technologie nejsou špatné, ale jsou složitý. Jako nevím, jestli to říkám teď přesně. Jako.
1: Ano, já myslím, že vám rozumím. Dobře, Roberte.
0: No, a ještě bych chtěl na závěr teda, ať nezdržuji ostatní. Tak pozdrav od paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, takovou do včelaře, jo. No a že zbáženo a všechny linkaře, a chci vám teda hodně moc poděkovat, že jste mě vzala. On je takový hodně nepříjemný, když se přeruší spojení, trošku se mají plakal, protože když se člověk snaží, tak prostě je to nepříjemné. Ale nejsem sám, kemu se to stalo, no tak člověk to musí brát z rezervu, pořád je to jenom technologie. Tak moc vám děkuju a snad se příště dovolám. Moc vám děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka Českého rozhlasu končí. Závěrečný vzkaz bude internetový. Jako malý jsem se naučil těsnopis, ale už jej dávno neužívám. Naučil jsem se také psát na psacím stroji, přičemž tahle dovednost se mi hodí pořád. Stejně tak si užívám psacího písma, když například píši dopis. Pořád si ukládám v paměti ta nejdůležitější telefonní čísla. Prostě mě baví si je pamatovat. Z hospodářských dovedností umím ruční kosení kosou. Mohl bych určitě přemýšlet a psát i dál, jenom by to bylo na díl, tak snad se dovolá Michal. Tak Michale, nedovolal jste se, tak alespoň část vašeho vzkazu jsem přečetla, moc děkuju. A děkuji i vám všem ostatním, že jste se zapojili do dnešní linky, že jste si s námi povídali, že jste se nám ozvali a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště. Bude to u jiného tématu, ale určitě si budeme mít co říct. Takže závěrem, dnes jsme si připomněli, že staré dovednosti nebyly jenom to něco umět, ušít, opravit, vypěstovat, ale bylo to o lidech, kteří nás učili poctivosti a mít radost z obyčejné práce. Možná některé věci už neděláme tak často jako dřív, ale to nejdůležitější, ta lidskost, ochota pomoci a umět si poradit, to bychom si měli uchovat. Tak děkuju, že jste byli s námi, že jste otevřeli své vzpomínky. Přeji klidnou noc a uslyšíme se i dnes večer ve 23 hodin v noční lince. Kolegové mají dovolenou, tak se budu těšit, že se uslyšíme opět.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Je tu další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
3: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
2: K té se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
3: Ne, nebojte se, tady se postavte k té desce.
2: Takhle?
3: Ne, zády.
2: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
3: Odlož si ty věci.
2: No dobře.
3: Tady se prostě postavíš, pojď.
2: No jo.
3: Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
2: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
3: Vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
2: Ahoj, já jsem Patrik.
3: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
2: No jo, teď to spustím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, paní, někteří to jistě znají. Kolejně, ještě moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, že měl nastříkané v bodě. To nebude na to vesmí. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, teď ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Měl v tom častém styku s otcem, se nevěděl, kde zrovna ten spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. V 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami. Měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo?
3: No.
2: A ona říká, paní Obralové, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme vydali blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůval a kde jsem se prý hodně pohyboval a paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
4: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád, že jich jenom šest, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují. Jako co byste sebe chtěli, aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili. Uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu, Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš? Řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. A teď vy opilí, zahrajte střízlivě. No to samozřejmě nejde, že? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Bolek Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
4: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastané flašky se válejí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. Říká, nedělej mě a papoušek se nedá říct, tam se válí kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku a to ti říká, požadu, já se ho omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend, jde na víkend. Přijde v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řve seru na peří.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel u krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace u klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga. Byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak ale víte, přece jenom statek to je tady, že takový prasátko, kravička. Ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám. A to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, a v tom Londýně, tam je celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšné vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to byly. Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie teď přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunul nějaký nafukovací balon a že to nafouknul a tím pádem jako, že prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem nad něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník o lehunce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy. No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím tě, má roku? No a co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, ptám se, kolik roku má ten Viktor. A mi říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako, kolika se dožívají? Tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy, děti. No tak v zajetí tak 25 let. Říkám, no 25 let, Barinko. Říkám, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona? Kolik má ona? Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: Zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Barinko. A říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. A já holce připadá, že se na ně dívá celá Británie, jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Hned si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotá, skončila to zábrany a dělá tam velotoče. Takže Barin zachránil žirafího samce Viktora.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: S panem prezidente jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkáš.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési družstvo.
1: Zatím družstvo nejsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani kterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách, kolem. Jsme běhali a potom... A já jsem tak tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme ho cválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František, řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdala, no tak byl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten chůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felici. Ve své Felici opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomé, jo. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst. On v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? A tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský...
3: Proč?
2: Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, jo, mám zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: Hrát znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka, a taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, my jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep, to
2: jsi založil. Počkej, nepředbíhej, ale víš, moment, jako, ale, abych pověděl jednu věc, jako, kam víte co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pa čistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle. A my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě. A já najednou, ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl být na place, co teď? No to je šílený, budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říkám, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, jo, a najednou, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, haló? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem. Teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů, já jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovej má do toho mobilu, jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím vás, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím tě, Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no neblbněte, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Se líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prosím, jeď. Tak jsem se otočil jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchovýho koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Vosprchoval jsem, vyběhl jsem opatrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No, filmaři se, herci připraveni. Úplně, tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel vzhůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem vzhůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku.
1: Cože?
5: Jestli stihneš taky, s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal, nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Já jsem
2: Ty
3: byl,
2: jsi
3: na
2: byl na záchytce.
3: Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se chlubíš.
3: Jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: A musíš.
4: Byl jsi na záchytce?
5: Byl jsem na záchytce.
4: Maminko, ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamenej jsem tam přišel, teď byl jako, tak jsou takový ty první úkony a to už je dávno, jsme šli zpět, co prostě, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka, ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík a ještě
2: nechápavá
3: tomu,
2: paní.
3: No prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď ťukáme. A ona dělala, že prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí do hospody. To se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval,

0: trenérky, rozumíš? A teď tam nějaký kluk tak ležel, a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam jsem vysypal do sklo, a tak já rozumím, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívej se na mě, když jsou střízlivé, ne? A teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem, stál, to si u mě pamatuju, a stál, a teď se postavil, tam je kamera, a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože se samozřejmě na záchyce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postaví proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně!
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, coby ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
2: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
0: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
2: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
0: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
2: No?
0: Ty to děláš kvůli prachům.
2: Ještě nebudeš závidět peníze.
0: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluvíš v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
2: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty. Páč, pak by si tvůj kluk už naškrt vůbec, víš?
0: Co mluvíš pořád o klukovi? Co si máš společného děcko?
2: IQ, ne IQ a bude v pomocný škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co? No. Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
0: No. Cože?
2: No, jistě, že jo.
0: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
2: No teďka tady, teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
0: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
2: No, tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
0: Co?
2: No co mi řekneš, předveď mi to.
0: No prostě, já ti řeknu klidně, víš, co si myslím?
2: No.
0: Komunismus, opium lidstva.
2: Oh.
0: Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
2: No, to známe.
0: A zrádci? Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
2: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
0: Cože?
2: Jaký si mě nerozumí, já ti ho zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
0: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
2: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
0: No tak to napiš.
2: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
0: Napiš kromě míry břečky.
2: No a to ti klidně podepíšu.
0: Tak to podepíš.
2: No, co s tím budeš dělat?
0: No, já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
2: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak. Míla Břečka. No a teď ty, teď to podepiš ty.
0: No proč já?
2: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
0: Co bych se bál?
2: No tak to podepíš.
0: No. No jistě.
2: Taky.
0: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, a to... Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
2: No a dej to tam.

0: Vždyť jo, já to musím zamurovat. No to, já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
1: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
2: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
3: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
4: No, chci vědět, co to je? Chci to vidět?
2: Paní Magdo, já vás varuju.
5: Magdo, ty chceš opravdu pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži?
4: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
3: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
6: Ano, chci poznat Pupendo. Chci to.
5: Pupendo grande.
4: Čau!
6: Ty infantilní idiot. Ty puberťáku, neudělali jen. Já bych tě naplácala.
3: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
0: No, já to nemám tady. Od Josef, to se mě docela hodí navázat. Bude s Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci. Některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta. Přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten spiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny. Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to je taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš. Ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
3: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
0: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halšková ze Suchého Lasce. Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu. Teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak si s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne rozběhem. Potichom, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já ji Romé rozpadám. No tak no, tam no. Já nevím, jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombometčík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázinci.
3: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.